0: Nejnovější Tata Boys v původním snění.
1: Tata Boys.
0: Nebo Richard Miller, Černá labuť, Bělá vrana.
1: Richard Miller.
0: V pondělí večer budou noví Tata Boys nebo skvělý Richard Miller. Hlasujte na našem Facebooku.

do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: night. And I walk around broken, skeptical, hoping one day she returned to my side.
1: Viny. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Československý souboj v hlasování. Nejnovější Tata Boys v původním snění.
2: Tata Boys.
1: Nebo Richard Miller, Černá labuť, Bělá vrana.
2: Richard Miller.
1: V pondělí večer budou noví Tata Boys nebo skvělý Richard Miller. Hlasujte na našem Facebooku.

0: na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Vyrostl v herecké rodině a ani jemu se láska k divadlu nevyhnula. Mnohé role se hrál i před kamerou a doma je také v dabingu, kde se proslavil zejména jako hlas Rose v seriálu Přátelé. Nejen o hraní bude už za chvíli mluvit Daniel Rose. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Hostem pořadu Až na dřeň dnes Daniel Rous. Dobrý den.
2: Dobrý den, přeju.
1: Já bych začala hned úplně horkou novinkou, kterou teď máte, a to je vlastně několik her. Ona není jenom jedna. Vy jste teď měl spoustu těch premiér, tak pojďme na ně.
2: Spoustu ne, ale tři, a to stačí
1: to
2: bohatě. No, za poslední vlastně půl rok, vlastně ani ne půl rok, tak tři byly tři ty premiéry, no.
1: Tak pojďme třeba na to Hledání ráje.
2: Ano, Hledání ráje, to bylo teď nedávno, Divadle u hasičů premiéra, to je krásná hra prostě, kterou napsal vlastně Byl Venclík, někdy už je to takový určitě 25 let zpátky, možná i díl. Ono to je na čtyři části, jaro, léto, podzim, zima. Je to ale v opačném gardu a je to pro 8 herců. Je to vždycky dvojice, muž, žena. A začíná to tím, že jim je 2,80 a 1,80. Je moje 2,80, jí 1,80. Druhá část je moje 2,60, jí 1,60. Pak 2,30, 1,30 a pak 18,17. Bylo to tak, že postavený původně, že to mělo 8 herců. Starý herci, mladší. No a my jsme řekli, to je zajímavější, prostě udělat to tak, jako že to bude jedna dvojice. A prostě provedeme se
1: takže
2: sami.
1: Takže vás jako, pořád jako předělávají a omlaďují?
2: Ano.
1: Zestařit, ano. Teda.
2: No, my to máme takový, jakože, ano, my jsme jakože hodně starý, jakože prostě, jako...
1: Se Stanislavou Jachnickou jenom.
2: Ano, se Stanislavou Jachnickou, to je, ano. A vlastně jsou tam takový, jako vlastně, znaky jenom těch toho, jako, aby jsme to nepřeháněli s líčením a prostě s parukama.
1: Já jsem si právě říkala, jak byste to dělali během toho představu.
2: Je to divadlo, takže prostě, jako, my si necháme divákovi, aby přijal tu licenci, zkrátka, ano, že ano. Jsme mladší a mladší, no, takhle. A je to zajímavý exkurs do toho, že každý z nás, samozřejmě, každá ta část má něco do sebe. A vlastně zahrát si starý lidi, starší než jsme my teďko, že jo? To je výzva. Pak mě je 65, takže když jdu toho 62, a on je vlastně o 3 roky mladší, ale je to, dejme tomu, moje generace. A tak jako vlastně tam už člověk potkává s takovýma těma křivdama životníma a prostě nesnázema a propadama různýma, tak to je ta druhá část. Pak ta třetí část, to jsou ty 20, 21, to jsou ty lidi, kteří jako vlastně jsou na vrchole a jdou prostě nahoru, jako že fakt je to takový jako boom, že jo, životní, jako než zase potom o všechno přijdou, že
1: třeba. To zní optimisticky.
2: No. A ty mladí, to je 18, 17, to jsou ještě trdla, prostě, no. Takže vlastně rádi to hrajeme, si vyzkoušet si ty polohy herecký, jako od těch starých k těm mladým.
1: A jde tam v uvozovkách jenom o tu hereckou polohu? A nebo vás zrovna tahle ta hra třeba provokuje i do toho, abyste si řekl, tak jaký já jsem byl, když jsem byl ten třicátník, jako díváte se i sám do té své minulosti?
2: No samozřejmě, no, o tom to právě je. Nejenom my, že se v tom nacházíme nějak, jako, ale i diváci, kteří to vidějí, tak se v tom nachází. Že vidí ty svoje prostě průšvihy, které v tom životě udělali, nebo naopak zase dobrý věci. Takže je to dobrý, že vlastně je to hodně vlastně napojený na ty diváky. Vlastně že fakt to je propojený krásně, že cítíme od těch diváků to, že tam je ta reakce od nich jako okamžitá, že se tam poznávají v tom třeba, jo, v tom každém příběhu, no, hrajeme.
1: Pojďme na tu další premiéru, která byla vlastně úplně nedávno, a to je Ďábelský plán, říkám to správně?
2: Ďábelský plán, to je Didier Caron, francouzská hra, nová poměrně, Alexandre Jarie to přeložil v roce 24 a je to krásně napsaná komedie francouzská, taková opravdu svižná, a to hrajeme dva manželský páry, jsou to já se Zuzkou Slavíkovou nebo s Vlastou Žehrovou a pak to druhá dvojice je Honza Čenský a Dana Morávková. Tonda Procházka to režíroval, Divadle u Lucie Bílé, teďko byla premiéra, myslím, že je úspěšná, no. Jezdíme s tím teďko po zájezdech a diváci se jako vlastně musíme nechat vysmát, protože jako oni fakt jako reagují strašně pěkně a mile. No a je to třeskavá komedie, ale není to takové, jako že je to fakt dobře napsaný. Není to taková ta zachanda klasická. Je to fakt chytře napsaný.
1: Já si teď úplně představila, jak stojíte na tom jevišti. Teď se tam to hlediště propadá do toho smíchu a teď se smějí a smějí. Jako, jak vychytáte ten okamžik, kdy už to stačilo a začnete zase hrát?
2: No musíte nechat toho diváka takzvaně smát, protože když začnete mluvit do smíchu, on neslyší, co říkáte, protože jeho okolí se směje, tak se divák může naštvat taky. A řekne, proč je, já nerozumím, já mě utíká příběh. Takže je prostě zásada, že musíte počkat. Někdy to trvá dlouho.
1: Jako až do úplného ticha?
2: Ne, to nemusí být úplně ticho, ale když končí ten smích, jako už cítíte, že jo, prostě když máte nějak, jako pocitově to cítíte, že už můžete začít mluvit, aby to slyšeli, aby to tam šlo, aby prostě to přes tu formínu mělo nějaký dosah, no, do té jály 25. řady třeba, že jo.
1: A když se tam takhle ty diváci chlámou, to se asi nedá říct jinak, Je to pocit zadosti učinění pro herce? Jaké to je?
2: No určitě, rozhodně, ale pak se stává, že někteří herci tomu propadnou takzvaně, aha, což není dobrý, jako úplně, a vlastně se začnou těm divákům podbízet. Jo. A to je vždycky takový zvižený prst, že to si herci jako vlastně nesmí dovolit, nebo neměl by si to dovolit. Že to je jako podbízení, aby mi šli prostě na ruku takzvaně ty diváci, aby se smáli ještě víc a ještě víc.
1: Takže přidává a přidává.
2: No, to už si myslím, že už to není prostě dobrý jako potom. No, takže jako, ale to, že se diváci smějou, to je vlastně odměna, že to jako děláme vlastně dobře, no, že to je vlastně ta vtipnost, jde přes tu rampu k těm divákům. No.
1: Říká herec Daniel Rose.

0: až na dřeň.
1: S hercem Danielem Rousem jsme tady už mluvili o dvou hrách, které nedávno odpremiéroval. Tou třetí je Láska přes čáru. Tak ano. Co je to za hru?
2: Láska přes čáru je krásná hra pro tři lidi. Je to komedie, ale s tím, že je taková trpká komedie. Se mnou tam hraje Vítka Asterová, Jirka Roskot a je to strašně hezky napsaná věc. Premiéru jsme měli 7. prosince, takže to hrajeme v divadle, ve Strašnickém divadle a na Zájezdech. Takže to samozřejmě diváky rád pozvu jako prostě na tuhle tu komedii taky, protože je to strašně hezky napsaný. O to líp se nám to potom hraje. Když je nějaká věc, jako kdy člověk cítí nebo herec cítí, že to není úplně jako dobře napsaný, nebo že to nesedí úplně jeho materiálu, tak se mu do toho moc nechce. Kolikrát, že když jsem byl v angažmá, tak si nemůžete vyskakovat, když jste v angažmá, tak jako vlastně dostáváte i role, který vám nesedí a musíte přijmout, protože nejste na volný noze a jste zaměstnanec, no tak co můžu dělat jinýho. A jde to trošku proti mně, proti srsti. O to líp se mi vstřebává, když dostanu takovouhle hezkou nabídku a ta role prostě mi sedí a vím, že prostě to je hezky, dobře napsaný, opravdu, že to tam prostě, že to těm divákům něco řekne, i ten příběh je silný vlastně a taky je to vlastně o stárnoucích lidech, jako Jitka Asterová hraje stárnoucí jako právničku, která je neúspěšná a vlastně já hraju zahradníka, jejího zahradníka a už je mi taky přes 60, takže už něco zažili a takový ty ztroskotání životní tam jsou taky cítit a vlastně ta i radosti, pochopitelně, zase z toho, že oni navážou vztah mezi sebou. Jako. To je všechno, co řeknu, víc prozrazovat nebudu.
1: A jaký žánr vlastně máte nejradši? Co je vašemu hereckému srdci nejblíže? Něco takového, nebo to prostě je scénář od scénáře?
2: Víte, to je těžký. Člověk si asi nemůže moc vybírat, jako, ale...
1: Tak teď už jste na té volné noze.
2: No, ano, jsem na volné noze, volnější. Právě proto si nemůžu moc vybírat, ale je to tak, že když je moc jako komedii, nebo hrajete samý komedii, tak se vám stýská potom těžším, hlubším žánru, dramatičtější nějaký poloze a funguje to i naopak. Zase, když byste prostě hrála samý velmi jako těžký, dramatický věci, tak se vám bude stýskat potom odehrát se nějakou lehkou komedii, prostě, kde se vyřádíte takzvaně. Jako a... Zkrátka, je to něco jiného, je to vlastně o žánru, ale herci si fakt jako nemůže moc vybírat. No. To je jako, nejsem sám, to je jako, myslím, že většina z nás si moc vybírat nemůže.
1: Je to povolání, ve kterém se sedí u toho telefonu a čeká?
2: Nesedím u telefonu, to zase ne. To zase takzvaně na tom nejsem. Ale to je jako o tom, že už dopředu víte třeba půl roku nebo rok, že budete něco zkoušet. Takže třeba v Plzni s Pavlem Kytinčukem, to je divadlo Pluto, tak chystáme komedii Ťuk-ťuk. Takovou, jako už se to dřív hrál. A je to komedie, ale je to zase prostě výborně napsaný. A to by mělo mít premiéru v prosinci tohoto roku. Takže jako vlastně se to člověk už s tím seznamuje dlouhodobě dopředu. A jako přečet jsem si to pochopitelně, to výborná věc. A zase, kdyby se mi to nelíbilo, tak se řeknu, tak do všeho jít nemusím. Jo. Takhle, já to nemám tak, že všechno musím vzít. Nemusím.
1: Odmítáte věci?
2: Ano, když ano, už se to stalo. No, už se to stalo. Jakože to dělám rád, jistě, když mi to sedí, když cítím, že ta hra je dobrá. A další věc je, že jsou okolo mě fajn bezvadní kolegové, kterým jako já rozumím jako a vlastně ta parta je pro mě důležitá, jo? Že to prostě tam nejsou žádný napnelizmy mezi náma, že to je prostě dobrá parta lidí, kteří si budou naslouchat a pak o to víc si myslím, že se to může povést. No? A pak je to samozřejmě i o režisérovi, kdo to režíruje, protože to je celá zásadní věc. Jako.
1: Úplně se nabízí otázka, jestli jste si někdy třeba neskoušel nebo neplánujete něco napsat sám sobě na tělo.
2: Asi o tom nepřemýšlím. Napsat ne. To asi mě zatím, to jste mě zaskočila, to ani nenapadlo. Ale rád bych zkusil režii někdy, protože už jako vlastně se dostávám do té pozice, kdy já jsem na jevišti a já vidím ty herce okolo mě, ty kolegy. A já už je skenuju jako režisér, já už je neskenuju jako herec. Já už prostě vidím, kde by to mohlo být lepší, kde to je, kde třeba se mi to nelíbí, jak on to hraje takhle. A vlastně mám tu jako odezvu, okamžitě se to prostě ve mně odehrává jako film, jak by to mělo být a jak to není v tu reálnou chvíli. A jak by to bylo lepší, kdybych já to třeba jako mohl zrežírovat trošku jinak. Jo. Kde ten režisér se má něco zapomněl, nebo ten herec zkrátka nepochopil tu režijní připomínku a nedělá to dobře. Tak já to okamžitě vidím, říkám si, tady by to chtělo ještě něco malinko jako vylepšit. Jako jo. Takže tam já neříkám, že mám režijní ambice, ale já jsem učil na škole 4 roky a měl jsem studentíky pod sebou, kteří byli talentovaní, někteří méně talentovaní, tak to bývá. A vlastně mě to strašně bavilo. Jo. Jako si s tím materiálem, který máte, s tím živým materiálem, ten živý organismus prostě nějak přetvářet a tvořit a nějakým způsobem je to plastický, že jo. Ale vlastně interakce byla i od nich, že je to bavilo se mnou. A to je hrozně fajn, když cítíte, že ty studenti vám jako vlastně důvěřujou a baví je to. Protože mě přinášíte dobrý nápady. Já chci ty nápady i od nich pochopitelně. A takhle to má být. Ta interakce musí být oboustranná, jako, aby to vycházelo, aby to vyšlo. Nemůže jenom režisér mít nápady. I herec. Ale proto by mě bavilo fakt jako jednou si něco a toužím potom. Něco si sám zrežírovat.
1: Říká Daniel Rose.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
3: Pražský update.

0: na dřeň.
1: Na úplném začátku jsme mluvili o hře Hledání ráje, která měla nedávno tu premiéru, o které jsme mluvili, a která je takovým zpětným pohledem vlastně na ten lidský i partnerský život, kde jsou ti osmdesátníci, šedesátníci, třicátníci a nadtříletí.
2: Tak.
1: Ta trdla, nebo jak byste to řekl.
2: Trdla, no.
1: A já bych se teď docela dopustila takové retrospektivy toho vašeho života, té vaší životní cesty. Jaké jste byl dítě, jaký jste byl kluk?
2: Já nevím, jak to mám říct, jako já mám ještě bratra, který je o 9 let starší, a ten vždycky pochopitelně v té rodině byl za toho slušňáka, jo, takhle já ne. On byl ten slušnej, který hrál 9 let na klavír a prostě byl to strujní typ, to já jsem nikdy nebyl, já jsem byl takový rebel. Vždycky jsem byl rebel, jako trošku, no. Takže jako moje léta, to zpívání byly jako, že našité a opravdu museli jsme mu to občas trpět. A pak už si myslím, že nade mu zlomili i hůl, že už prostě věděli, že se mu prostě to nejde. A já jsem viděl žádný jako šílený průšvihy, nebo prostě jako to ne, ale někdy jsem samozřejmě, tím, že jsem byl takový rebeloidní typ, tak, tak jako vybočoval, jo, z toho davu, no, hodně teda, jo. A pak se to vlastně pak i v divadle v Pardubicích, kam jsem nastoupil po škole, tak jsem občas si vyskakoval, no, prostě jako, jo. Ale jako v dobrým slova smyslu, jako, že když se mi něco nelíbilo, tak jsem to prostě řekl na plnou takzvaně hubu, jo. No a ono se to občas nenosí, že jo.
1: No, ale
2: jako,
1: tak zase sedět to, v koutě, to k ničemu
2: ne,
1: nevede.
2: To se to k ničemu nevede. No. Takže se mi to občas vrátilo jako bumerang, pochopitelně, to moje chování, ale já jsem v tomhle tam prostě neústupnej, jo. Jako já si tu hubu na špacír prostě zkrátka občas pustím, jo.
1: A prosím vás, jak se rebeloidní typ chlapce dostal do dismančat a k tomu hraní?
2: No to právě bylo dobře, že jsem byl rebeloidní, oni mě tam usměrnili. Mm-hmm. Oni mě tam usměrnili.
1: To no bylo... a na to usměrňování jste se tam dal sám, no. Nebo vás ti bezradní rodiče tam vyslali?
2: Oni rodiče byli trošku bezradní.
1: Byli taky vlastně
2: tam,
1: herci.
2: A proto mě tam právě asi dali do toho Dismanova souboru, jak říkala moje babička v Plzni, že to je Disneyův soubor. Babičko, prosím tě, to není Disneyův, to je Dismanův. A on říká hezky, a Tomáš je to, to samý. No takže já si myslím, že mě tam přihlásili právě proto, abych získal nějakou jako prostě disciplínu a řád. Jo.
1: A vybil se tam z té energie?
2: No, tak to jsem si určitě, tam to jako nejde vybíjet si energii, že jo, to jako musíte respektovat zase to vedení, ty praktikanty, prostě ty vedoucí.
1: Ale máte aktivitu.
2: No, tak jako jistě, a zase, když to potom máte natáčení v rozhlase, tak se musíte sklidnit, protože prostě ten mikrofon, to je jako, to je úžasný médium, takže se musíte se s ním naučit pracovat, no. A to je taky těžký, naučit se pracovat s mikrofonem. Ale my jsme dělali i pásma různý recitační, prostě, nebo literární, a bylo to strašně krásný období, jezdili jsme na pláně pod Ještědem, na tábory, pan režisér Berger, Jan Berger, který prostě byl osobnost obrovská, tak to tenkrát vedl, a já jsem zažil vlastně i pana Dismana starýho ještě, který tam mezi nás občas přišel. Toho jsem ještě zažil 3 roky, než potom odešel na věčnost. A byla tam strašně fajn parta lidí. Bezvadná, jako. Já jsem byl šťastný v Dismaňáku. Hrozně. Nevím, jak to funguje dneska, ale tenkrát jako v těch 70. letech, jako vlastně, než jsem začal mutovat, pak už jsem nebyl prostě jako vhodný pro rozhlasový soubor. No a pak už jsem šel na konzervatoř, takže už na to vlastně ani nebyl čas. No.

0: na dřeň.
1: A ta touha po tom herectví, ta se zrodila právě v tom Dismaňáku, anebo za to v úvozovkách mohli ti rodiče, herci, kteří vás samozřejmě brávali do toho divadla, vy jste v tom vyrostl.
2: Já si myslím, že by to asi bylo i bez toho Dismanova rozhlasového dětského souboru, že bych do toho vklouznul stejně, protože můj táto byl herec, maminka byla taky herečka. Já toho teda nechala, když jsem se narodil, protože naši byli v divadle, který hodně jezdil na zájezdy, takže nebylo dobrý, že mě a bráchu hlídal pořád někdo, nějaká paní s pánem, takže máma usoudila, že bude lepší, když prostě toho nechá a bude s náma, jako s dětma doma. Takže pak už byl v divadle jenom táta. No takže já myslím, že bych asi do toho, že jsem to tím divadlem prostě byl načichlej, no, jak se to mám říct. No prostě já jsem i s nima chodil do divadla, táta mě tam občas bral, takže si pamatuju, že jsem byl úplně nadšený, když táta hral Old Shatterhanda, že jo, prostě jako pro děti to bylo jako že Vinetuovka. Já byl prostě úplně hotový, když táta prostě měl ten sásnový oblek, jako a měl tu Winchesterovku prostě a říkal, to je můj táta, on je Old Shatterhanda. Takže to tam jako nějak ve mně nějak bujelo, jo, už asi když o tom mládí. Myslím si, že na to ten soubor Dismanův neměl vliv. Ale vliv na to měl ten soubor, protože si mě vybral tenkrát v 74. roce do hlavní role režisér Ráža. Ta inscenace byla dvoudělná, jmenovala se Nebezpečí smyku. Tatínka mi hrál nevlastního Radek Brzobohatý, maminku Milenka Dvorská a babičku Jiřinka Štěpničková. Jo. A
1: to tedy já jsem zažil ještě,
2: no, takovýhle herce. A já byl prcek, že jo, prostě měl 13 let nebo kolik. No a teď oni byli fakt strašně bezvadný. Tenkrát jsem natáčel půl roku, jo. Já jsem nechodil do školy, takže jsem měl prostě pedagogy, kteří mě učili během toho natáčení. Jako chodili za mnou a probíjeli jsme látku, kterou já jsem teda nemohl dát in natura ve škole, když jsem byl na natáčení. Byl jsem úplně vyřízený. Od rána do večera prostě vrátíte se, musíte se ještě něco učit fakt do školy večer, nebo text se učit na druhý den. Takže jsem tam měl propady, že jsem už nechtěl natáčet. Už jsem prostě nechtěl. A řekl jsem Rážovi, že prostě už to dělat nebudu. Říkal, to nemůžeš, už jste roztočený. A já jsem propadl v pláču. On dal pauzu na hodinu, šli jsme s Jiřinkou Štěpničkovou na kavárny, on mi tam koupil nějaký chlebíčky, pak dortíky, povídali jsme si a úplně mi z toho dostali. A bylo to v pohodě, jeli jsme dál. Takže já jsem pak musel na konci roku dělat komisionální zkoušky, protože no a děti mě nenáviděli trošku za to, že jsem tam nechodil a mysleli si, že to mám jakože protekci. Aha. Žádná protekce nebyla. Mě si prostě Ráža vybral na konkurzu mezi asi 250 dětma.
1: Takže to byl takový první střet v úvozovkách s tou hereckou reálnou prací a možná taky s nějakou, já nevím, jestli tehdy se konala nějaká sláva, popularita, jestli vás lidi najednou poznávali.
2: No tak
1: jasný, jste to vnímal, že bylo vám 13.
2: No, přesně, věk. No, to je nepříjemný vlastně, jako, protože ty děti na vás reagují jako jinak, jo, to není tak, že by vás, jako, že to je prostě gloriole, jako, že jsem hrál v nějakým se, jako v důdělný inscenaci, samozřejmě prostě to všichni viděli, že tenkrát prostě byla jenom jednička, dvojka, ČT1, ČT2, takže to viděli. A někteří na to reagovali dobře a někteří ne, protože prostě navíc k tomu právě měli to, že jsem do té školy nechodil půl roku a oni tam museli chodit a já jsem si prostě flákal někdy na natáčení.
1: A ještě jste slavný.
2: A ještě prostě jsem se stal jako, že jako v úvozovkách na chviličku slavným, jako no, to je takový pofiderní, že jo, no, ale jako je to tak.
1: Pomohla vám právě třeba tahle ta zkušenost s tím přístupem k tomu hraní, třeba k té slávě potom v dospělosti, když jste třeba i díky dabingu, díky přátelům začal být slyšet, vidět potom?
2: Já nevím. Mě třeba fakt jako opravdu mrzí, že třeba v tom rádiu nedělám třeba dlouho, jo, že jsem tady dělával dřív jako s panem režisérem Weinlichem, Karlem, s Honzou Bergerem právě a s jinýma, ale v té doby prostě třeba mě vadí, že to rádio třeba, který miluju, jako rozhlas je úplně, to je takový fenomén obrovský, když člověk se prostě soustředí jenom na tu poslechovou věc, že televize jako vás rozptiluje, že jo. Jakmile máte zvuk a obraz, už to rozptiluje. Když to ten fenomén toho rádia prostě je v tom, že máte jenom ten poslech. A to vás právě daleko víc soustředí jako se na tu věc konkrétní. Je to strašně hezký a mě to mrzí, že to vlastně dělám málo. Ale ještě dubbing jsem dělal hodně, teď už ho dělám málo, protože si myslím, že už to dneska už taky není už to úplně takový jako ta disciplína, která bývala dřív taková, jako že opna piedestalu jako byla výborná, tak už tím, že to je digitál a už vás dneska přijdete do studia a jste tam sám, takzvaně vás vytočí, už ani ty kolegy nepotkáte. My jsme dělali Přátelé s Alešem Sobotkou v České televizi, tak jsme vlastně tam byli všichni, 6 lidí nebo někdy 4, 5. Ale byla tam nějaká interakce mezi námi. Jsme vlastně vymýšleli různé věci, protože tam byly v těch Přátelích určitá specifika pro amerického diváka, která by ten český divák nepochopil. Tak jsme to museli na místě změnit, aby to bylo vtipný pro toho českého diváka. To už dneska vlastně na to ani není čas, nic.
1: Je to dělané horkou jehlou, nebo jak to říct?
2: Jste v nějaký kukaní, jako a tam jste sám. buď máte ty herce už ve sluchátkách předtočený, jako, nebo máte jenom originál, to už jedno, ale nemáte tu interakci. Takže jako ten dubbing jako dělám rád jistě do dneška, ano, nevyhýbám se tomu, ale mě prostě už je to prostě všechno zrychlený, jako jo, je to na mě až moc, jako, ale dělám to rád jistě, no, jako, jsou lidi, kteří mám i rád s Láďou Ždánským, třeba dělám strašně rád, jako, a jsou režiséři, kteří jako Olga Valos, kterou jsem dělal strašně rád často, která byla přísná hrozně, profesionálka, naprostá, ale to mluvím o tom prostě, kdy, o době, kdy na to prostě byl čas, jako, kdy to na překlady, na úpravy, na všechno. Dneska už na to prostě moc čas není. Ta doba letí hrozně.
0: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: až na dřeň.
1: Mluvil jste o slávě, nebo té trošku popularitě v tom svém dětství, díky té své dětské roli. Co sláva potom v dospělosti? Byla pro vás někdy jako vlastně důležitá?
2: Ne, nebyla. Nebyla pro mě sláva důležitá. Pro mě je důležitá jako moje rodina, chalupa, abych si mohl odpočinout. Na tu chalupu jezdím strašně rád, protože to mám v údolí posázavským. A vlastně si tam odpočinu a nemám takový ty ambice, jako možná dřív jsem je měl, určitě jsem je mýval dřív ambice, dneska už je nemám, dneska už se rád užívám, ale jako baví mě to divadlo, co mě baví pořád. A když mám nějaké natáčení, samozřejmě taky jistě, ale už to neberu jako prioritní věc. Mm-hmm. Prioritní věc je pro mě jako ta rodina fakt jako a ten odpočinek třeba a dělat třeba i na zahradě, jak fyzický, já si u toho odpočinu. Jo, u fyzických prací, hrozně, no. Takže to mě baví, no, ale mám nějaký už přehnaný ambice, fakt ne. Ale neříkám, že třeba tu režii, tak tam ta ambice nějaká skrytá je, tak do toho bych se rád pustil. Herectví, jasně, to je moje profese, je to práce jako každá jiná, každý máme, umíme něco a vlastně je to dobře, že představte si, že by všichni uměli všechno, to by bylo strašný, jako jo, to nejde. Jako. Takže já si, to nejsem úplně zručný řemeslně, no, tak si samozřejmě musím někoho pozvat, no a to je dobře, že on to umí, já to neumím, no, tak já mu zaplatím, když to udá dobře.
1: Vy jste tady mluvil o té své malé krizi během toho natáčení v těch 13 letech, kdy prostě jste chtěl utéct a nešlo to. A měl jste potom někdy nějakou krizi i v dospělosti, kdy prostě najednou jste to necítil, to nadšení z toho hraní, kdy jste toho třeba chtěl nechat?
2: Ano, tak to bylo po 5 letech v Pardubickém divadle třeba. Přesto je to divadlo je krásný, to je nádherný divadlo, jako takový secesní divadlo a vlastně byl tam i výborný soubor, ale už po 5 letech jsem byl takový, už jsem se cítil být vyhořelý, jako. Tak jsem vyhořel, protože tam vlastně jdete z role do role. Nemáte čas, já měl v té době ženu a malý dítě a byl jsem v Pardubicích, jako a vlastně viděl jsem je minimálně, protože ono jako cestovat každý den jako mezi Prahou a Pardubicema, to prostě nejde zkrátka. To je 120 kilometrů. A jako to prostě, když ráno zkoušíte, večer nejete, tak to ani není možný. Jako, tak po představení bych odjel vlakem do Prahy, spal bych 4 hodiny a jel bych zase zpátky do Pardubic. No to je nesmysl. Takže jsem tam měl takzvaný herecký byt, jako všichni ostatní kolegové taky. No a byl jsem tam vlastně většinu času. A prostě, když toho je moc, jako toho divadla, tak jako všeho, tak člověk vyhoří třeba, no, což se mi stalo. Takže já jsem odešel z divadla v květnu, jsem byl výpověď 89, kde jsem potřeboval nutně úplně změnit prostě a jít do Prahy, jít za rodinou. Tady mám ženu, dítě a vlastně neměl jsem nic jistýho, vůbec. Ale šel jsem do toho, říkal jsem, to je úplně jedno, to je fuk, tak budu dělat něco jiného chvíli, jo. No a já jsem se k tomu divadlu velmi rychle vrátil, protože Jaroslav Ostrý, osobnost obrovská, dramaturg a režisér a překladatel taky, a vlastně dramatik, který zakládal třeba činohrní klub ve Smečkách v 60. letech, tak ten tam byl se mnou v Pardubickém divadle. On teda odešel dřív z Pardubic než já, odešel Jarda někdy v 88. roce, ale já jsem vlastně dlouho nečekal na nabídku, já jsem vlastně, Jaroslav mi dal nabídku do činohrního klubu. Mm-hmm. Takže jsem tam byl v angažmá 3 roky potom, za jeho éry, on tam byl šéfa Jarda. No, takže jsem byl v činohráku a tam jsem tam potkal takový osobnosti jako Petra Čepka, Jirku Zájskýho, Jirku Hálka, pana Abrahama prostě jako a Jiřinu Třebickou třeba ještě jako, no to bylo jako, si úžasný. Já to byl v období, kdy tam byl Honza Nebeský, David Prachař, Luzka Trmíková a hrozně vlastně jsem tam byl šťastný v tom divadle, vlastně v Praze zaprvé a za druhý v výborným divadle s úžasnýma prostě kolegama, od kterých jsem se ještě učil pořád, protože mi bylo 29, ale Petrovi už v Čepkovi bylo 52, tak nějak. No prostě jako bylo to úžasný období. Ale bohužel jen 3 roky, pak přišel pan manažer Stanisko, nějak jsme se nepohodli a já jsem pak pochopil, že budu lepší, když půjdu na volnou nohu a vlastně budu svobodnější. A jsem rád, že jsem svobodnější, no. Já asi do angažmá už bych asi nechtěl jít.
0: Oscarový skladatel Michael Giacchino míří do Rudolfina. 20. června zazní hudba z filmů Spider-Man, Úžasňákovi, Vzhůru do oblak, Jurský svět nebo Star Trek. Filmová filharmonie vás zve na velké finále sezóny. Více na filmharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Hity.

0: na dřeň.
1: Co vás na tom herectví vlastně úplně nejvíc baví? A je to pořád to samé, jako třeba v těch 20, anebo se tohle to taky proměňuje?
2: Ne, proměňuje se to. Jak člověk stárne, tak je zvláštním způsobem paradoxně, no není to paradoxně, prostě je zodpovědnější. Jako je to, ta zodpovědnost tam je čím dál tím větší. Že stojíte si za svým, třeba dřív jsem byl takový lehkovážný, jo. Já jsem v tomhletom ohledu, že jsem třeba si ani nebral text sebou, říkal jsem, já si ho pamatuju, to dáme jako nějak, jako. Dneska si nedovolím nechat text doma třeba divadelní, já si ho prostě vždycky předtím představím prostě pročtu, vždycky. Pro můj vlastní pocit. I tak se může stát nějaká chyba, jasně, je to živý organismus a může se stát něco, mi vypadne mi text, tak ho musím nějak nahradit, že jo, na tom jevišti, ale jako prostě ta zodpovědnost, jako to, kterou jsem dřív nemýval, protože jsem byl takový rozevlátej, no, jako, tak dneska už nejsem takhle rozevlátej a jsem na ty věci konkrétní, na všechno vlastně víc se soustředím, no, takhle to mám.
1: Co potřebujete k takovému pocitu úplně prach obyčejného štěstí?
2: Mě stačí prchovičné štěstí, když jsou všichni zdraví okolo mě. Já taky teda. No a když jsem na té chalupě, třeba potřebuju chlupáče nějakýho doma. No. Takže nám umřel pes, poni. V 18 letech. Fenka krásná. No a tak ty smyka je taky zatím psané. Já jsem se s ním dotečka nějak nesmířil, že odešel tenhle ten kamarád. Tak jsem říkal, ale ženě, říkal jsem, ale jako, tak... Já nevím, tak za kočku, no, aspoň, takže máme kočku. Protože kamarád prostě šel k veterináři se svojí kočkou na kastraci a ten veterinář mi říká, ale to já ji nemůžu kastrovat. A on mu říká, proč ne? A on říká, ten veterinář, protože ta kočička je březí. A on říká, ti je teprve 8 měsíců. A to nevadí u kočiček, co vstává. Takže kamarád prostě měl 5 malých koťátek, no a říkal, nechcete koťátka? A říkal, hele, pes nám umřel, tak my si jedu. Ale chceme holčičku, jako chceme, takže tam byla jediná holčička, tak nám ji schoval, tak to máme doma, no. Beberuška.
1: Jak se zžíváte s kočičkou, to je úplně něco jiného než pes.
2: To je úplně solitér strašný. Ona je hrozně chytrá. Kočky jsou strašně chytrý zvířata. Neuvěřitelně. Jo. Jsou solitérní, naprosto. Jakože ona přijde, když ona chce, ne, když jí zavoláte, že to je jasný. Jako. Ale ona nás má ráda, takže se vrací na té chalupě třeba, tam ona jako je venku, tam ona je plenéru pořád. Jakože. A máme o ní strach, ale takže my ji zavíráme třeba do 9, maximálně musí být doma a pak už ji nepustíme. My se bojíme, že se jí něco stane. Lidi si nechávají kočky venku, že jo, prostě přes noc, jako to mi ne, teda no. My prostě ji chceme mít doma. Ale pes je kamarád, strašně přítel vlastně, jako a to, ale ta kočka taky jako je, jo. Akorát to má jinak, no. Ona prostě, to je osobnost obrovská. Obrovská. A já to musím respektovat. No, tak to respektuju.
1: Nejen o kočkách dnes pořadu až na dřeň mluvil herec Daniel Rose. Díky moc za to. Mějte se krásně, ať se vám daří.
2: Děkuju moc za pozvání. Mějte se všichni krásně.
1: A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také v podcastových aplikacích a připravený je videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Je 6 hodin, přejeme krásné nedělní ráno a na Rádiu Praha pro vás máme zprávy s Denisou Žižkovou. Denčo, pěkné ráno.
1: Dobré ráno. Vlaky Českých drah jezdí ode dneška podle letních jízdních řádů. Elektromobily a další nízkoemisní auta budou po českých dálnicích dál jezdit za zvýhodněné sazby. Trump se oficiálně stává druhým nejstarším prezidentem v americké historii. Dnes oslaví 80. narozeniny. Dnes bude proměnlivá oblačnost a teploty maximálně 20 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Od dnešního dne platí pro regionální vlaky Českých drah letní jízdní řády. Jezdit podle nich budou až do prosince. Změny vyplývají z požadavků jednotlivých krajů i správy železnic. Podobné úpravy dělají České dráhy před letem každoročně. Podle mluvčí Vandy Rajnochové jde nejčastěji o úpravy odjezdu v řádech několika minut.
3: Ve většině regionu dojde jen k dílčím změnám, které zlepší nabídku spojení a přípojové vazby mezi jednotlivými spoji. V řadě regionů také dojde k úpravám v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny.
1: Auta na elektřinu a vodík by dál měla jezdit po českých dálnicích bez poplatku a nízkoemisním nejspíš zůstanou slevy. Ministerstvo dopravy totiž v novele zákona vyřadilo původně navrhované zrušení těchto výhod.
4: Česko by totiž kvůli spoplatnění pro tyto vozy přišlo o evropské dotace, popisuje mluvčí zastoupení Evropské komise Václav Lebeda.
5: Navrhovaná změna zákona o silničním provozu byla součástí závazků, které si Česká republika stanovila v rámci Národního plánu obnovy. Je tedy vázána na čerpání evropských peněz.
4: O jednotné ceny dálničních známek pro všechna auta chce ale rezort dál usilovat. Po připomínkovém řízení novela obsahuje jen zrušení automatického zvyšování cen dálničních známek, říká mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
6: Ceny dálničních známek v posledních letech rostly velmi rychle. Dostali jsme se do situace, kdy roční známka v České republice stojí v přepočtu více než v Rakousku.
4: V případě schválení novely parlamentem zůstanou ceny v příštím roce stejné jako letos. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump má dnes 80. narozeniny. Jubileum oslaví bojovým zápasem, který se poprvé odehraje přímo na trávníku Bílého domu. Do amerických ulic zároveň vyjdou i Trumpovi odpůrci, kteří se zapojí do celonárodních protestů nazvaných No Kings.
7: Donald Trump si podle svých slov k narozeninám nepřeje nic jiného, než aby byla Amerika znovu skvělá. V rámci oslav nechal na trávníku Bílého domu postavit 28-metrovou klec, ve které se odehraje 7 zápasů bojového umění UFC. Sezval Američany, aby zápas sledovali s ním a nechal vydat 120 000 vstupenek zdarma. Zatímco jeho předchůdce Joe Biden 80. před 3 lety přešel v tichosti s rodinou, Trump z nich dělá celonárodní událost. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Basketbalisté Pardubic porazili v 6. finále Národní ligy Nymburk 86-57. O titulu se tak rozhodne v pondělí, hrát se bude v Praze na Královce. Dnes bude proměnlivá převážně velká oblačnost, na severu přehánky a teploty 18 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Začneme Barandovským mostem. Před nájezdem na ulici k Barandovu dejte pozor, je tam odstavené porouchané auto. Komplikace máme taky na D5, a to na 55. až 57. kilometru ve směru z Prahy na Rozvadov. Je tam hlášený předmět na vozovce, jedná se konkrétně o prasklou pneumatiku, tak projíždějte velice opatrně. A pozor si dávejte i například na Rašínově nábřeží, kde probíhají mezi křižovatkami ulic Plavecká a Dřevná v Praze 2 práce na vodovodním potrubí. Jeden jízdní pruh je tady uzavřený a jezdí se po tramvajových kolejích. S omezením počítejte ještě do 14. června, tedy během dnešního dne by tenhle problém měl být odstraněný. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Rádio Praha.
0: Dobré jitro, je neděle 14. června, 6 hodin 5,5 minuty. A před námi je nejen prakticky druhá půlka víkendu, ale v ranní Praze taky Bruno Mars. I skupina Lucie. Marie. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám vydařený den a ten nejlepší poslech.

0: 6 hodin 16 minut, nedělní ráno na rádiu Praha pokračuje. Speciální vlaková souprava cyklohráčku vás letos doprovází už 12. rokem při vašich cestách na výlety. Jezdí z Prahy, z hlavního nádraží do Slaného z Lonic, opět každou sobotu, neděli a ve státní svátky. Až do listopadu se tak můžete těšit na netradiční trasy, zajímavé cíle a jedinečnou atmosféru. Cyklohráček vyráží na své výlety vždy kolem 9. hodiny ráno z pražského hlavního nádraží. Návrat do Prahy se očekává krátce po setmění. Jízda je za tarif pražské integrované dopravy nebo tarif českých drah. Trasy, termíny výjezdů i další podrobnosti najdete v odkazu na našem webu v tipech na víkend praha.rozhlas.cz.
1: Praha je nej. Mezi perly pražských kaváren patří určitě ta naproti Národnímu divadlu, kavárna Slavia. Je to místo, kde se už od roku 1884 potkávali umělci, spisovatelé, herci i disidenti, kteří formovali českou kulturu i politiku. Víte, že mezi pravidelné hosty patřil i Václav Havel. Stůl, u kterého se dával, totiž nabízí ten nejhezčí výhled na Pražský hrad. Atmosféru první republiky utváří nejen interiér ve stylu art deco, ale také elegantně oblečená obsluha. Praha je nej. Rádio
0: Praha. Dnes očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost od severu s místními přeháňkami. Večer budou srážky ustávat, nejvyšší teploty 18 až 20 stupňů Celsia. A povane mírný, během dne přechodně čerstvý západní až severozápadní vítr do 8, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. A přidáme aktuální dopravní informace. Začneme v Praze před nájezdem z Barandovského mostu do ulice k Barandovu. Dejte pozor, je tady odstavené porouchané vozidlo, tak opatrně. Opatrně taky na například D5 ve směru z Prahy na Rozvadov mezi 55. a 57. kilometrem je tady hlášený předmět na vozovce. Jedná se o pneumatiku prasklou, pneumatiku ležící na vozovce mezi jízdními pruhy. No a připomínám také komplikace, které jsou na D4 na 9. kilometru od Strakonic do Prahy u obce Jiloviště. Tady bourali most, ještě stále je tam problém s uzavírkou dálnice a v místě je stanovená objížďka směr Strakonice Příbram Praha. Jděte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Tohle byly Clean Bandits, Demilováton, Rádio Praha. Je téměř 6:30 a my vám přinášíme krátké zprávy. Na dnešek připadá Světový den dárců krve. V Česku krev v nemocničních transfuzních stanicích každoročně daruje přibližně 220 tisíc lidí. Podle Českého červeného kříže by jich ale bylo potřeba alespoň 300 tisíc. Novým dárcům musí být nejméně 18 let, vážit víc než 50 kg a neměli by být starší 60 let. Na železnici v Česku začíná ode dneška platit upravený jízdní řád. Vlaky podle něj budou jezdit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů. Podle národního dopravce mají zlepšit spojení a návaznost mezi spoji. Poznat původ medu by mělo být ode dneška snadnější. Výrobky prodávané v Česku musí mít podrobnější označení. Podle nových evropských pravidel už nemůžou být na etiketách obecné informace o původu ze zemí Evropské unie nebo mimo ní. Výrobci musí uvádět konkrétní státy a množství medu z jednotlivých zemí. A brazilští fotbalisté remizovali ve svém úvodním utkání na mistrovství světa s Marokem 1-1. Stejně hrálo i Švýcarsko s Katarem. Skotsko pak porazilo Haiti 1-0. A teď hrají ještě Turci proti Australanům. Očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost od severu s místními přeháňkami. Večer budou srážky ustávat, nejvyšší teploty 18 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Na Barandovském mostě před nájezdem na ulici k Barandovu dejte pozor, je tam odstavené porouchané auto, tak opatrně. Opatrně taky na D5, kde máme problém ve směru z Prahy na Rozvadov mezi 55. a 57. kilometrem. Je tam hlášený stále předmět na vozovce, jedná se o prasklou pneumatiku na silnici mezi jízdními pruhy, tak dejte pozor. Komplikace máme taky v Libušské ulici v Praze 12. Kvůli opravě povrchu vozovky je tady kyvadlový provoz vedený jedním místním pruhem. Práce tady potrvají do 18. června. Dobře, dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha.
0: Příjemné nedělní ráno, dnes se o další pražské nej zajímala naše létající redaktorka Monika. Objevila ho v Klementínu a poví nám o něm víc už za chvíli. A na Rádiu Praha vás čeká taky kapela Depeche Mode. Nebo už teď Ava Max. Přeji vám nerušený poslech.

0: Nekrátce po 6:45 přejeme pěkné nedělní ráno na Rádiu Praha. V pražském Klementínu je nejstarší meteorologická stanice v Praze a taky s nejdelším nepřerušovaným měřením. O tohle místo se zajímala naše letající redaktorka Monika Doležalová.
1: Ta nepřerušená řada měření je od roku 1775, ale jeho jako prvopočátky začínaly tím, že vlastně se vyvíjelo to instrumentální měření. To znamená, že oni si vyráběli ty teploměry a porovnávali to, vlastně zjišťovali, kam nejlíp to měření umístit.
2: Vysvětlovala mi počátky měření v Klementinu vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie Ilona Zuzková. V tomto komplexu se měří teplota nepřetržitě už přes 250 let. V historii se stanovily klimatologické termíny, kdy se měří, a to v 7, 14 a 21 hodin.
1: Z těchto třech termínů, když se veme dvakrát ten večerní, to znamená 7, 14, 2x, 21, viděli se to čtyřma, tak se počítá průměrná denní teplota a to je vlastně stále platný do dnešních dnů.
3: Po kolika letech, že jo? Po více než 200 letech, jako no, když něco zůstane v platnosti, vemte si, jak na tom jsou zákony třeba.
2: Doplnil paní Ilonu ještě pan Libor Eleder z oddělení aplikované hydrologie. Poté jsme se zašli společně podívat do pozorovatelny, kde je měřící zařízení.
1: Měření prvopočátní začalo teda na astronomické věži uprostřed vlastně toho celého areálu. Vlastně od roku 1780 už to bylo tady v tom přístavku toho jižního křídla.
3: Proč se jim to vlastně v té věži znelíbilo, to úplně nevíme, jestli se přestěhovali sem, možná to bylo pohodlnější.
1: Právě, že se řešilo to ovlivnění jako tím sluncem. A to je prostě jakoby zásadní v klimatologii, že vlastně to měření musí být teda ukrytý. To znamená, že to měřidlo je umístěné v nějakém jakoby krytu, tak aby to bylo odstíněné od záření, ale aby tam mohl proudit teda ten vzduch.
2: A také mě zajímalo, jaké jsou teplotní rekordy.
1: Maximum 37,8 stupňů. Tady v Klementinu. Dalo by se říct, že v tom období 1971-2020, což jsou ty červené sloupce, je nejtepleji. Vždycky to byl tady pro Klementinu nejteplejší měsíc červené.
2: Z pražského Klementina pro Rádio Praha Monika Doležalová.
0: Dnes očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost od severu s místními přehánkami. Večer budou srážky ustávat, nejvyšší teploty 18 až 20 stupňů Celsia. A povane mírný, během dne přechodně čerstvý západní až severozápadní vítr do 8, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Začneme na D5 mezi 55. a 57. kilometrem ve směru z Prahy. Na rozvaru dejte pozor. Stále tady leží prasklá pneumatika na vozovce mezi jízdními pruhy, tak opatrně. Komplikace, ty jsou také na dálnici D4 na 9. kilometru ve směru od Strakonic do Prahy u obce Jiloviště. Bourali tady most a ještě stále je tady objízdná trasa stanovená na místě. Tak s tím počítejte. Problémy máme i v pražských ulicích, například v Chorvatské ulici v Praze 10. Tady se pracuje na vozovce a v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh mezi ulicemi Na Šafránce a Ruská ve směru k Ruské. Průjezd je ve směru z centra po objížďce ulicemi Koruní a Vlašimská a omezení v tomto místě potrvá do 21. června. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Je 7 hodin, přejeme krásné ráno, na Rádiu Praha vám přinášíme další zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré ráno. Přestavba Vinohradské vodárny v Praze na vzdělávací centrum Hydropolis je v polovině. Zpěvačka Eva Farna vyprodala z Pražský Eden. Při pobytu ve Spojených státech u sebe neustále noste pas, radí fotbalovým fanouškům imigrační právník. Dnes bude proměnlivá oblačnost a teploty maximálně 20 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Přestavba bývalé Vinohradské vodárny v Praze na interaktivní vzdělávací centrum Hydropolis je zhruba v polovině. Stavebníci dokončují hrubou stavbu a pracují na obnově historické věže. Expozici věnovanou vodě začnou instalovat letos v říjnu. Otevření centra je plánované na podzim roku 2027. Náklady na přestavbu jsou zhruba 450 milionů korun. Pokračuje náměstek pražského primátora Michal Hroza z TOP 09.
3: Rekonstruujeme historickou Vinohradskou vodárnu, dvě zemní sila, z nichž jedno se stane tou expozicí, druhé vodní silo bude znovu zapojeno do zásobování Prahy vodou. Zároveň se opraví samozřejmě vodárenská věž, kde bude část té expozice.
1: Před více než 30 tisíci fanoušky vystoupila na stadionu v pražském Edenu zpěvačka Eva Farna. Na vyprodaném koncertě zpívala, tančila i létala zavěšená na laně vzduchem. Stejnou show předvede v Edenu i dnes večer.
4: Půlhodinový koncert byl průřezem celou její kariérou. Eva Farná zaspívala hity, které jí před 20 lety získaly první fanoušky, i nové singly, které vydala teprve před pár dny. Lidé se na její koncert sjeli z Česka i Polska.
5: Ona se někam posunula sama v sobě a dala nám to najevo prostě tímhletím nádherným koncertem a já jsem to prožívala s ní a jsem úplně odrovnala.
6: A máte svou kamarádku, vidím tam, má taky slzy v očích.
7: Je to krásný, ta atmosféra tady a tak, je to
5: Eva
7: super.
5: Je skvělá prostě.
4: V pražském Edenu vystoupí Eva Farná celkem 3x, naposledy v úterý večer. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Tisíce fanoušků české fotbalové reprezentace se chystají do Spojených států. Druhý zápas na mistrovství světa odehraje český tým ve čtvrtek v Atlantě. K cestě do Spojených států je potřeba takzvaná ESTA nebo vízum. Právníci také radí nosit u sebe při pobytu ve Spojených státech neustále pas.
8: When you come in under the visa waiver.
9: Ani platné vízum nebo ESTA vstup do Spojených států nezaručují, protože mezi jejich udělením a příjezdem se mohou věci změnit a konečné slovo mají úředníci při pasové kontrole, upozorňuje pro Český rozhlas imigrační právník Jason Levy. Před šampionátem to pocítil třeba somálský rozhodčí Artan a ESTU americké úřady těsně před cestou zrušili například některým fanouškům ze Skotska. Levy také doporučuje na americkém území u sebe neustále nosit pas a takzvaný formulář I-94, který je možné po vstupu do USA vygenerovat na vládním webu. Radní v Atlantě před turnajem rozhodli, že budou i s ohledem na fanoušky monitorovat případné zásahy imigrační agentury ICE. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: Tenista Jiří Lehečka na trávě ve Stuttgartu na druhé finále v sezóně nedosáhl. Čtvrtý nasazený český reprezentant ve druhém setu duelu s Američanem Benem Sheltonem nevyužil 2 matchboly a s turnajovou jedničkou nakonec po takřka 3hodinovém vyrovnaném boji prohrál 7-6, 6-7, 6-7. Dnes očekáváme proměnlivou velkou oblačnost, od severu přehánky a teploty 18 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A přidáme aktuální dopravní informace. Začneme D4 na 9. kilometru ve směru od Strakonic do Prahy u obce Jíloviště, kde bourali most. Tam ještě stále počítejte s objízdnou trasou, která je vyznačena v místě. Komplikace máme taky například na D5 mezi 55. a 57. kilometrem ve směru z Prahy na Rozvadov. Je tady stále hlášený předmět na vozovce, projíždí dojíždějte proto opatrně, jedná se o prasklou pneumatiku, ta už by měla být, ale každou chvíli odklizena. No a připomínám také D10, 30. a 5. kilometr ve směru od Turnova do Prahy. Tady je na vozovce sražená srna, i tady velmi opatrně. Dobře dojeďte.
10: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezké ráno, je neděle a společně si užíváme 14. červnový den. Právě do historie tohoto data se už za chvíli vrátíme s Petrem Jungmanem. A v ranní Praze pro vás máme taky další kousky ze světa hudby. Postarají se o ně Purple Disco Machine. A skupina Monkey Business. Teď je 7 hodin 6 minut. Dobrý poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Bernie Den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Dobrý den, je tady neděle 14. června. Svátek dneska mají nositelé vznešeného rytířského jména Roland. To znamená slavná země. Tady je Petr Jungmann. Pražský most legií byl slavnostně otevřen před 125 lety v roce 1901 na místě, kde od roku 1841 stával řetězový most císaře Františka I. Tehdejší císař František Josef I. byl otevření sám přítomen. Ostatně most legií nesl až do roku 1919 právě jeho jméno. Později se nějaký čas jmenoval i most 1. máje. Během otevření se prý zrodila i přezdívka císaře Starý Procházka. Podle údajného titulku novin, který hlásal Procházka na mostě. Ale ten plátek a titulek nikdy nikdo nenašel. Jak je tohle možný?
4: A na vlastní oči jsem viděl článek.
3: První komerční sériově vyráběný počítač Univac One byl v americkém úřadu pro sčítání lidu spuštěn před 75 lety v roce 1951. Nebyl to žádný drobek, vážil 13 tun, zabral 35 metrů čtverečních a baštil 125 kW proudu. Ve výkonu by ho dneska hravě trumfnul mobilní telefon. První Univac stál 159 000 dolarů. Zrušení vatikánského seznamu zakázaných knih, tedy Index Librorum Prohibitum, oznámil kardinál Ottaviani před 60 lety v roce 1966. První zakázané knihy však byly zveřejněny už za papeže Pavla IV. V roce 1559. Nicméně spousta lidí by si ráda omrkla i ty další, které se z vatikánských archivů ještě nedostaly na boží světlo.
5: Šik!
3: Český fotbalista Patrik Schick vstřelil na mistrovství Evropy přesně před 5 lety v zápase proti Skotsku 2 góly. A to se hrálo u Skotu v Glasgow. Schick dal v turnaji nejvíc gólů, stejně jako portugalská CR7, tedy Cristiano Ronaldo. Pouť našeho týmu skončila ve čtvrtfinále proti Dánsku. 80 je dneska americkému prezidentovi.
6: Together we will make America great again.
3: Donaldu Trumpovi. Jaké pak dárky asi dostane? 65 slaví zpěvák skupiny Culture Club, Boy George. A kulatých 50 je herečce a moderátorce Tereze Kostkové. Všechno nejlepší, vám všem krásnou neděli.
7: Dnes očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost od severu s místními přeháňkami. Večer budou srážky ustávat, teploty nejvíce 18 až 20 stupňů Celsia a povane mírný, během dne přechodně čerstvý západní až severozápadní vítr do 8, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. A na silnicích stále opatrně, komplikace zůstávají na příjezdu do Prahy po D4, a to na 9. kilometru D4 ve směru od Strakonic u obce Jiloviště, tam bourali most a stále je v místě stanovená objízdná trasa. Komplikace máme také například na D10 na 30,5 kilometru ve směru od Turnova do Prahy. Tady je na vozovce sražená srna, tak i tady projíždějte se zvýšenou opatrností. A ještě připojím Olšanskou ulici v Praze 3, tady počítejte s omezením, a to na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra. Omezení tady potrvá do 30. června. V Solické ulici v Praze 4 je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. Mezi křižovatkou ulice u Krčského nádraží a před nádražím je provoz pouze ve směru z centra. Omezení tady potrvá do 30. června. Šťastnou cestu!
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Je 7:30, na Rádiu Praha pro vás máme další krátké zprávy. Do hlavní budovy Muzea Prahy na Florenci včera večer zamířily stovky návštěvníků. Muzeum je jedním z desítek kulturních institucí, které se zapojily do 19. ročníku Pražské muzejní noci. Kolem 18. hodiny, kdy se veřejnosti zpřístupnily expozice, se vytvořila dlouhá fronta čekající na vstup. Lidé mířili zejména na expozici Město v čase, která pomocí moderních technologií a interaktivních prvků přenáší návštěvníky do první poloviny 19. století, kdy vznikl model Prahy. V takzvaném imerzním sále je na ploše zhruba 20 metrů čtverečních, měřítku 1:480, zachyceno více než 2000 budov starého města, Malé Strany a Hradčan ještě před přestavbami historického centra. Na železnici v Česku dnes se začíná platit upravený jízdní řád, podle kterého budou vlaky jezdit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů, mají zlepšit spojení a návaznost mezi spoji. Úpravy jízdních řádů vycházejí z požadavků krajů i správy železnic. V některých regionech budou úpravy souviset s dřívějším koncem školního roku. Je světový den dárců krve. Transfúzní stanice upozorňují, že právě v létě jim krev často chybí nejvíc. Přibývá totiž úrazů a pravidelní dárci často odjíždějí na dovolené do zahraničí. Po návratu z některých destinací navíc nemohou krev darovat i několik měsíců. V Česku je ročně aktivních asi 220 tisíc dárců. Podle Českého červeného kříže by jich ale bylo potřeba zhruba o 80 tisíc víc. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa se stal v Portugalsku mistrem Evropy na kilometru. Olympijský šampion ve finiši porazil Rusa Zachara Petrova a má 14. evropský titul. Zlatou medaili získal také další český vítěz z Paříže Josef Dostal, který na pětistovce sice projel cílem jako druhý, ale po diskvalifikaci vítězného Poláka Aleše Boruckého se posunul na první místo. Na kilometru předtím skončil čtvrtý. Očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost od severu s místními přeháňkami. Večer budou srážky ustávat, nejvyšší teploty 18 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích, mimo jiné taky na D4 na 9. kilometru ve směru od Strakonic do Prahy u Jíloviště. Tam došlo k bourání mostu, ještě stále tam odstraňují následky toho bourání a doprava ve směru na Prahu je vedena po objízdné trase v tomto úseku. Komplikace máme taky na D10, a to na 30.5. kilometru ve směru od Turnova do Prahy. Tady leží na vozovce sražená srna, projíždějte se zvýšenou opatrností. A v ulici na 50. v Praze 10 je omezení v úseku ulic Průběžná Mukařovská ve směru k Černokostelecké. Probíhá tady rekonstrukce plynovodu a potrvá do 30. června. Jeďte opatrně a my přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné nedělní jitro. Po více než 50 letech šel k zemi. Silničáři zbourali most přes dálnici D4 u Jíloviště u Prahy. Jeho oprava už nedávala smysl. Podrobnosti pro vás máme už za pár minut. A čas po 7:30, to je za chvíli na Rádiu Praha taky po včerejším úspěšném Edenu odpočívající Eva Farná, tentokrát s kapelou Mirai.

0: 7 hodin 46 minut, ranní Praha pokračuje, přejeme krásnou neděli. Řidičům sloužil víc než 50 let, teď už je minulostí. Dělníci zbourali most přes dálnici D4 u Jíloviště nedaleko Prahy. Podle silničářů byl ve špatném technickém stavu a jeho oprava by vyšla dráž než stavba nového. Demolice na několik hodin úplně zastavila provoz na dálnici v obou směrech.
1: Průjezd přes most byl zavřený už od 5. června. Cesta do nedaleké zástavby se tak z Jíloviště protáhla o několik kilometrů třeba paní Marii.
2: Bydlí mi tam mladší syn, takže mu tam vozím jídlo. Tam odsaď musím zase na dálnici, na D4, na řidku, tam se otočit a jet zpátky domů.
1: Jíloviště s protější stranou dálnice spojuje provizorní lávka pro pěší, ale i ta je teď při demolici kvůli bezpečnosti zavřená.
3: Tu máme 11 strojov, ktoré majú nasadené nůžky a kladiva. Proste postupne z každej strany rozhrízajú ten železobetón, tak aby vlastne oddelili tú výstuž od toho betónu.
1: Říká za zhotovitele Lubomír Janči. Po samotném bourání podľa ní následuje úklid.
3: Pretriedenie tej súte, predrtenie a urobia sa na nej skúšky, či je možné ju späť použiť spätným zásypom, alebo bude musieť byť odvezená na sklad.
1: Oprava mostu by podľa mluvčího krajské správy a údržby silnic Josefa Holka nedávala smysl a byla by dražší než stavba nového.
4: Na tom mostě už v podstatě byl zdegradovaný beton, vozovka vykazovala celou řadu závad a samozřejmě i ocelové výstuže byly za hranou životnosti, byly silně skorodované, takže jsme se rozhodli tady pro kompletní demolici.
1: Stavba nového mostu bude hotová příští rok v září. Celkové náklady by měly být skoro na 200 milionů korun. Z Jíloviště Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Dnes očekáváme proměnlivou převážně velkou oblačnost od severu s místními přeháňkami. Večer budou srážky ustávat, nejvyšší teploty 18 až 20 stupňů Celsia. A povane mírný, během dne přechodně čerstvý západní až severozápadní vítr do 8, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. A na silnicích opatrně, komplikace jsou stále na D4 kvůli bourání mostu na 9. kilometru ve směru od Strakonic do Prahy u obce Jíloviště. Tam ještě stále je stanovená objízdná trasa ve směru do Prahy, tak s tím počítejte. Komplikace máme taky na D10 na 30.5. kilometru ve směru od Turnova do Prahy. V místě je sražená srna na vozovce. A připojím také ulici Na 50. v Praze 10, kde je omezení v úseku ulic Průběžná Mukařovská ve směru k Černokostelecké. Probíhá tady rekonstrukce plynovodu a potrvá do 30. června. Dobře dojeďte.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Je před námi 8:00 na rádiu Praha, to znamená taky další zprávy a Denisu Žižkovou ve studiu.
1: Hezké ráno. Lidé v Praze 6 můžou dnes na Vítězném náměstí vyměňovat knihy nebo oblečení. Elektromobily a další nízkoemisní auta budou po českých dálnicích dál jezdit za zvýhodněné sazby. Washington s Teheránem podle amerického prezidenta Trumpa podepíšou dohodu už dnes. Írán to nepotvrdil. Dnes bude proměnlivá oblačnost a teploty maximálně 20 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Staré nepotřebné věci můžou dnes zájemci vyměňovat na reuse dni na Vítězném náměstí v Praze 6. Akci pořádá městská část Počtvrté. V loni se zapojilo 1200 lidí, kteří si vyměnili zhruba 2 tuny a 300 kilogramů věcí. Přinášet lze například knihy, oblečení, hračky, sportovní potřeby a menší vybavení do domácnosti, říká radní pro životní prostředí Prahy 6 Petr Palacký ze Zelených.
3: Je možné přinášet jakékoliv věci, které dobře poslouží někomu dalšímu. Taková ta klasická zásada je přinášet ty věci, které byste darovali třeba svému nejlepšímu příteli, to znamená věci, které jsou v dobrém provozuschopném stavu.
1: Auta na elektřinu a vodík dál budou jezdit po českých dálnicích bez poplatků a nízkoemisním zůstanou slevy. Ministerstvo dopravy totiž z novely zákona vyřadilo původně navrhované zrušení těchto výhod. Česko by totiž kvůli spoplatnění dálnic pro tyto vozy přišlo o evropské dotace, říká mluvčí zastoupení Evropské komise Václav Lebeda.
4: Navrhovaná změna zákona o silničním provozu byla součástí závazků, které si Česká republika stanovila v rámci Národního plánu obnovy. Je tedy vázána na čerpání evropských peněz. Cílem je podpořit rozšíření elektromobilů a aut s nulovými emisemi na českých silnicích.
1: O jednotnou cenu dálničních známek pro všechna auta chce ale ministerstvo dopravy dál usilovat. Írán nepotvrdil, že by dohoda se Spojenými státy měla být podepsaná už během dneška. Takový plán přitom nastínil americký prezident Donald Trump. Podle něj by měl podpis vést k okamžitému otevření Hormuzského průlivu pro všechny nákladní lodě. V Íránu i Izraeli se část politiků proti přípravné dohodě bouří.
5: V íránském Mašhadu protestovali desítky lidí proti chystané dohodě se Spojenými státy a proti ministrovi zahraničí Abbasi Arakčímu. Demonstranti provolávali Arakčímu smrt a odsuzovali jeho politiku kompromisů. Abbas Arakčí jako první vysoce postavený íránský politik přiznal, že se podpis dohody s Washingtonem blíží. Dohodu odsoudil také vůdce izraelské opozice Jair Lapid. Dokument podle něj neobsahuje žádný z izraelských válečných cílů. Uvedl, že íránský režim přežil, produkce raket pokračuje a Teherán obnoví svůj jaderný program. Izrael se ale na dohodě s Íránem nepodílí. Z Blízkého východu Štěpán Macháček. Český rozhlas.
1: Pětinásobní fotbaloví mistři světa z Brazílie vstoupili do letošního šampionátu remízou 1-1 s Marokem. Výsledkem 1-1 skončilo i utkání mezi Švýcarskem a Katarem. Turecko podlehlo Austrálii 0-2 a Skotsko zdolalo Haiti 1-0. Dnes by měla být velká oblačnost, místy přeháňky a teploty 18 až 20 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Začneme na dálnici D4 na 9. kilometru ve směru od Strakonic do Prahy u obce Jíloviště. Tady bourali most, objízdná trasa ještě stále platí, také projíždějte velice opatrně. Mám na mysli objízdnou trasu ve směru na Prahu. Komplikace máme taky na D10 na 47. kilometru ve směru z Prahy na Turnov. Je tady hlášená srna sražená na vozovce. I tady dávejte pozor. Ještě doplním místa v pražských ulicích, například ve Vinohradské ulici v Praze 10. Tady probíhají stavební práce, kvůli tomu je v místě omezení. Provoz je obousměrně zachován, bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. Přejeme vám šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Jsou 4 minuty po 8 hodině, příjemné nedělní ráno. V ranní Praze je čas přidat další písničky a s nimi už čekají třeba The Cardigans.

0: 9:15, přejeme krásné nedělní ráno. Včera jste se mohli v pražské zoologické zahradě seznámit se životem wombatů, méně známých vačnatců z příbuzenstva koal. U nás je najdete právě jen v Zoo Praha. A dnes se v Zoo ohlédnete za úspěšnými 15 roky klíčového projektu Návrat divokých koní. No a blíže poznáte kriticky ohrožené koně Převalského. A jako každý víkend se můžete zúčastnit i dalších komentovaných krmení a setkání u zvířat. V 11 hodin probíhá setkání u žiraf, ve 13:30 můžete omrknout trénink lachtanů a v 15 se můžete přesunout třeba na krmení goril. Podrobné informace k programu i celý rozpis najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Dnes očekáváme proměnlivou převážně velkou oblačnost od severu s místními přeháňkami. Večer budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 18 až 20 stupňů Celsia. A povane mírný, během dne přechodně čerstvý, západní až severozápadní vítr do 8, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. A přidáme aktuální dopravní informace. D4 tam bourali most na 9. kilometru, a to u obce Jiloviště. A ve směru od Strakonic do Prahy tam stále platí objízdná trasa, je stanovená, tak projíždějte velice opatrně. Komplikace máme taky na D10, a to na 47. kilometru ve směru z Prahy na Turnov. Tady je sražená srna na vozovce a neprojedete levým jízdním pruhem. A připojím ještě D11, a to konkrétně 32. a 5. až 32. kilometr ve směru od Jaroměře do Prahy. Tady je odstavené porouchané dodávkové vozidlo. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Je 8:30 a v ranní Praze je to ten správný čas na další krátké zprávy. Pražští hasiči v noci na dnešek zasahovali u požáru bytu na Žižkově. Jeden člověk skončil v péči záchranářů. Před příjezdem hasičských jednotek se z domu evakuovalo 10 lidí. Dalším 13 pomáhala policie. Hořelo před půlnocí na Baranově ulici. Jednalo se o požár odpadu nahromaděného v jedné místnosti. Hasiči museli použít výškovou techniku. Krevní transfúzy potřebují ročně až stovky psů, krev si ale musí většinou zajistit majitele sami. Veterinární medicína v Česku totiž funguje bez rozsáhlé sítě transfúzních oddělení nebo krevních bank. Organizace Červená tlapka, která provozuje online registr psích dárců, proto při příležitosti dnešního Světového dne dárců krve vyzývá majitele psů k zapojení do dárcovství a tím ke zvýšení dostupnosti transfúzní léčby pro psy, uvedla to v tiskové zprávě. V České republice čelil v květnu každý podnik v průměru 2568 kyberútokům týdně, což je po Rusku s 3203 útoky nejvíce v Evropě. Na třetím místě je Portugalsko, v Evropě klesl počet útoků o 1% na průměrně 1737, uvedla to bezpečnostní firma Checkpoint. Nejméně útokům čelí v Evropě organizace ve Finsku a Francii. A tenistka Barbora Krejčíková si dnes na travnatém turnaji v Hertogenboši zahraje o 9. titul v kariéře. Její soupeřkou bude 484. hráčka světa Robin Montgomeryová. Robin Montgomeryová ze Spojených států, která se dostala z kvalifikace až do finále. Dnes očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost od severu s místními přeháňkami. Večer budou srážky ustávat, nejvyšší teploty 18 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Začneme D4, 9. kilometrem ve směru ze Strakonic do Prahy. U obce Jíloviště tam bourali most. Stále tam platí objízdná trasa, která je v místě stanovená. Projíždějte proto opatrně. Komplikace máme taky na D10, a to konkrétně na 47. kilometru ve směru z Prahy na Turnov. Je tady neprůjezdný levý jízdní pruh kvůli sražené srně na vozovce. Opatrně také na D11, a to mezi 32. a půltým až 32. kilometrem ve směru od Jaroměře do Prahy. Tady je odstavené porouchané dodávkové vozidlo. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobré nedělní jitro. Už za chvíli pro vás máme pár tipů pro volný čas a ty nejbližší hity vám na Rádiu Praha přináší skupina Pet Shop Boys z Dusty Springfield. A taky Kelly Clarkson. Dobrý poslech vám všem.

멋진 별 내 우주의 놈 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간

0: 9. Rádio Praha je stále s vámi, přejeme pohodovou neděli dnes s datem 14. června. A nedělní ranní Praha, to jsou také pražské typy s Jirkou Šteflem.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Na náplavce Rašínova nábřeží bude v neděli Mint Market. Těšit se tam můžete na více než 130 pečlivě vybraných designérů, tvůrců a značek z celé České republiky. Čeká vás den plný autorské módy, ručně vyráběných šperků, originálního designu i delikates, které potěší vaše smysly. Radotín zase ožije Sportfestem, to je akce pro celou rodinu. Na sportovištích v Radotíně se budou konat turnaje, závody pro veřejnost i workshopy. V biotopu Radotín taky budou závody v biatlonu, nafukovací atrakce nebo závody na megabordech. A o víkendu se můžete podívat do běžně nepřístupných nebo méně známých zahrad po celé Praze. Během víkendu otevřených zahrad navštivte třeba zahrady pod Pražským hradem, kolonii na Libeňském ostrově nebo Vokovický sad. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Šteffel, Rádio Praha.
0: Dnes očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost od severu s místními přeháňkami. Večer budou srážky ustávat, nejvyšší teploty 18 až 20 stupňů Celsia. A povane mírný, během dne přechodně čerstvý západní až severozápadní vítr do 8, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. A přesouváme se opět na silnice. Pozor v Praze na sjezdu z dálnice D1 na Spořilovskou. Tady havarovala dvě osobní auta a neprojedete pravým jízdním pruhem. Komplikace máme stále také na silnici na D4 na 9. kilometru ve směru od Strakonic do Prahy, kde kvůli bourání mostu u obce Jíloviště je stále stanovená objízdná trasa. Komplikace zůstávají i na D10, a to na 47. kilometru ve směru z Prahy na Turnov. Je tady sražená srna na vozovce a neprůjezdný levý jízdní pruh. A ještě doplním D11, a to 32. a 5. až 32. kilometr ve směru od Jaroměře do Prahy. Tady je odstavené porouchané dodávkové auto. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha.
4: Na Rádiu Praha.
3: Československý souboj v hlasování. Nejnovější Tata Boys v původním snění.
5: Tata Boys.
3: Nebo Richard Miller, Černá labuť, Běla vrana.
5: Richard Miller.
3: V pondělí večer budou nový Tata Boys nebo skvělý Richard Miller. Hlasujte na našem Facebooku.

0: Devátá hodina je tady, na Rádiu Praha přinášíme další zprávy a ve studiu už je Denisa Žižková.
1: Hezké ráno. Sběrný dvůr v Durychově ulici v Praze 4 končí kvůli stavbě další části metra D. Etikety u medů v Česku musí ode dneška splňovat přísnější pravidla. Švýcarsko bude v referendu rozhodovat o zastropování počtu obyvatel na 10 milionech. Očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost a teploty 18 až 20 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Sběrný dvůr v Durychově ulici na Lhotce v Praze 4 ukončí ke konci června provoz. Důvodem je výstavba další části metra D. Trasa prochází pod pozemkem, na kterém se areál nachází. Stavba úseku mezi Olbrachtovou a Novými dvory má začít oficiálně 19. června.
3: Obyvatelé městské části budou moct nadále využívat sběrné dvory v Dobronické, Zakryté nebo Perucké ulici nebo v areálu v ulici u Plynárny. Praha 4 by zároveň měla rozšířit počet stanovišť i častější přistavování velkoobjemových kontejnerů. Z Prahy Laura Hajková, Český rozhlas.
1: Při prodeji medu v Česku začínají platit přísnější pravidla. Na etiketách už nestačí uvést jen to, že jde o směs medů ze zemí Evropské unie. Změny přináší evropská směrnice.
4: Cílem je zajistit jasnější označování medů. Spotřebitelé by se měli přesně dozvědět, kolik medu a z jaké země si v balení kupují, říká za ministerstvo zemědělství Jindřich Fialka.
5: Bude povinnost sestupného uvádění jaksi zemí původu, včetně procent.
4: Změny vítá taky Agrární komora, říká předseda komoditní rady pro včely a med Stanislav Jaš.
6: Med má svoji identitu a tu identitu každý spotřebitel a milovník medu má právo znát, původ toho medu.
4: Přísnější pravidla platí ode dneška. V obchodech se ale pořád smí doprodávat zásoby se starými etiketami. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Švýcaři dnes v referendu rozhodnou, jestli jejich země má omezit počet obyvatel na 10 milionů. Návrh podporuje iniciativa založená pravicovými populisty. Tvrdí, že Švýcarsko trápí přelidnění, drahé bydlení a přetížená doprava. Kritici naopak varují, že omezení migrace by mohlo poškodit ekonomiku i vztahy s Evropskou unií.
7: Podle politologa Lukase Goldra přibývá v posledních dnech před hlasováním odpůrců iniciativy. Rozhodovat se bude ale hlavně v německojazyčných aglomeracích, kde jsou poměry sil vyrovnané, řekl politolog veřejnoprávní stanici SRF. Iniciativa chce, aby při dosažení 9,5 milionů obyvatel švýcarská vláda přijímala odvetná opatření až po případné vypovězení dohody o volném pohybu osob s Evropskou unií. Většina politických stran, ale i odbory, zaměstnavatelé nebo univerzity jsou proti zastropování počtu obyvatel Švýcarska, znamenalo by to podle nich ekonomický propad. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Tenista Jiří Lehečka nepostoupil do finále travnatého turnaje ve Stuttgartu. Američanu Sheltonovi podlehl ve třech setech. Dnes očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Od severu místní přehánky a večer budou ustávat. Teploty 18 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A na Rádiu Praha pro vás máme také aktuální dopravní informace. Začneme ve Vilznově ulici před budovou hlavního nádraží. Dejte pozor, havarovala tady dvě osobní auta, projíždějte proto velice opatrně. Opatrně také na sjezdu z D1 na Spořilovskou. Tady havarovala také dvě osobní vozidla a neprojedete pravým jízdním pruhem. Komplikace zůstávají i na D4 na 9. kilometru ve směru od Strakonic do Prahy. U obce Jíloviště tam došlo pourání mostu. Ještě stále jsou tam nějaké problémy a kvůli tomu platí objízdná trasa. A připojím i D11, 32. a 5. až 32. kilometr ve směru od Jaroměře do Prahy. Tady je odstavená porouchaná dodávka. Tak opatrně. A šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je téměř 5 minut po 9. hodině, krásné nedělní ráno. Dnes je 14. června a za chvíli se do historie tohoto data vrátíme s Petrem Jungmannem. A v ranní Praze nechybí ani Billie Eilish. I skupina Maroon 5. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám ten nejlepší poslech. Ranní Praze.

0: Bernardin, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Dobrý den, je tady neděle 14. června. Svátek dneska mají nositelé vznešeného rytířského jména Roland. To znamená slavná země. Tady je Petr Jungmann. Pražský most legí byl slavnostně otevřen před 125 lety v roce 1901 na místě, kde od roku 1841 stával řetězový most císaře Františka I. Tehdejší císař František Josef I. byl otevření sám přítomen. Ostatně most legí nesl až do roku 1919 právě jeho jméno. Později se nějaký čas jmenoval i most 1. máje. Během otevření se prý zrodila i přezdívka císaře Starý Procházka. Podle údajného titulku novin, který hlásal Procházka na mostě. Ale ten plátek a titulek nikdy nikdo nenašel. Jak je tohle možný?
1: A na vlastní oči jsem viděl článek.
3: První komerční sériově vyráběný počítač Univac One byl v americkém úřadu pro sčítání lidu spuštěn před 75 lety v roce 1951. Nebyl to žádný drobek, vážil 13 tun, zabral 35 metrů čtverečních a baštil 125 kW proudu. Ve výkonu by ho dneska hravě trumfnul mobilní telefon. První Univac stál 159 000 dolarů. Zrušení vatikánského seznamu zakázaných knih, tedy Index Librorum Prohibitum, oznámil kardinál Ottaviani před 60 lety v roce 1966. První zakázané knihy však byly zveřejněny už za papeže Pavla IV. V roce 1559. Nicméně spousta lidí by si ráda omrkla i ty další, které se z vatikánských archivů ještě nedostaly na boží světlo.
4: Šik!
3: Český fotbalista Patrik Schick vstřelil na mistrovství Evropy přesně před 5 lety v zápase proti Skotsku 2 góly. A to se hrálo u Skotu v Glasgow. Schick dal v turnaji nejvíc gólů, stejně jako portugalská CR7, tedy Cristiano Ronaldo. Pod našeho týmu skončila ve čtvrtfinále proti Dánsku. 81 americkému prezidentovi.
5: Together we will make America great again.
3: Donaldu Trumpovi. Jaké pak dárky asi dostane? 65 slaví zpěvák skupiny Culture Club, Boy George. A kulatých 50 je herečce a moderátorce Tereze Kostkové. Všechno nejlepší, vám všem krásnou neděli.
6: Dnes očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost od severu s místními přeháňkami. Večer budou srážky ustávat, nejvyšší teploty 18 až 20 stupňů Celsia. A povane mírný, během dne přechodně čerstvý západní až severozápadní vítr do 8, místy s narazy kolem 15 metrů za sekundu. A přidáme aktuální dopravní informace. Začneme ve Vlznově ulici v Praze ve směru do Holešovic před budovou hlavního nádraží. Dejte pozor na nehodu 2 osobních aut. Komplikace máme také na sjezdu z dálnice D1 na Spořilovskou, tady havarovala 2 osobní auta a neprojedete pravým jízdním pruhem. A ještě připojíme další místa, například ulici K Horkám v Praze 15. V tomto místě opravují most a ve směru jízdy v úseku Chodov Hostivař je střídavý jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací. S problémy v tomto místě počítejte do 17. července. A dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Je 9:30 a v ranní Praze pro vás máme další krátké zprávy. Silničáři před půl hodinou obnovili provoz na D4 u jíloviště po noční uzavírce kvůli demolici mostu. Řidiči nyní projedou v jednom pruhu v obou směrech. Most už je zcela zbouraný, nyní pokračuje odklízení materiálu. Přestavba bývalé vinohradské vodárny v Praze na interaktivní vzdělávací centrum Hydropolis je zhruba v polovině. Stavebníci dokončují hrubou stavbu a pracují na obnově historické věže. Expozici věnovanou vodě začnou instalovat letos v říjnu. Otevření centra je plánované na podzim roku 2027. Náklady na přestavbu jsou zhruba 450 milionů korun. Zjednodušit dovoz a zpracování odpadu ze zahraničí a znesnadnit jeho vývoz mimo Evropskou unii má novela, kterou v pondělí projedná vláda. Návrh, který mimo jiné počítá se zavedením centrálního systému pro oznámení o přeshraničním převozu odpadu, převádí do českého práva unijní legislativu. Novela od Ministerstva životního prostředí počítá také se zrušením povinnosti krajských úřadů zpracovávat plány odpadového hospodářství. Cílem je snížit administrativní zátěž krajů. Ozbrojené síly Velké Británie zastavily v Lamanšském průlivu ruský ropný tanker, informoval o tom premiér Keir Starmer. V příspěvku na síti X uvedl, že britské armádě nařídil zastavit plavidlo z takzvané stínové flotily, které se podílí na vývozu ruské sankcionované ropy. Dodal, že jde o další úspěšný úder proti Moskvě. Británie podle ministerstva obrany tanker dočasně přesune do kotviště u jižního pobřeží Anglie a bude ho monitorovat z hlediska případných rizik pro bezpečnost nebo životní prostředí. Dnes očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost od severu s místními přeháňkami. Večer budou srážky ustávat a nejvyšší teploty 18 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Podíváme se taky na silnice, začneme ve Vilznově ulici v Praze ve směru do Holešovic před budovou hlavního nádraží. Vyšetřují nehodu dvou osobních aut, projíždějte se zvýšenou opatrností. Opatrně taky na sjezdu z dálnice D1 na Spořilovskou, tady havarovala dvě osobní auta a neprojedete pravým jízdním pruhem. A kvůli práci na plynovém potrubí počítejte s omezením v ulici Radimova v Praze 6. Kyvadlový provoz je tady vedený jedním jízdním pruhem, omezení v tomto místě potrvá do 17. července. V ulici Olgy Havlové v Praze 3 je neprůjezdný pravý jízdní pruh, provoz je vedený jedním směrem od ulice Malešická a objížďka vede ulicemi Olgy Havlové a Navackově. Omezení tady potrvá do konce července. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Herec a dabér Daniel Rose proslul jako hlas Rose v legendárním seriálu Přátelé. Rolí během své kariéry sehrál mnohem víc. A to nejen v dabingu, ale i v divadle nebo před kamerou. O světlých i stinných stránkách hereckého řemesla v pořadu Až na dřeň. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Je po 9:30, vydařený nedělní den vám všem. Hlavní událostí uplynulých dní v naší metropoli, tak tou samozřejmě je spousta věcí, ale nabídne je už za okamžik v souhrnu opět rubrika Týden v Praze. Třeba dnes o novém vybavení pro hasiče i základní škole. A na Rádiu Praha se k nám přidají taky Selena Gomez a Benny Blanco. Rovněž Miley Cyrus. Přeji vám příjemný

0: Rádio Praha 107,1 FM.
1: Vím, že už je to dávno,

paura sili, discrede zbytky síly, vymývá schované pro noci zklamané.

0: Kde zpívali ptáci, zpívala na rádiu Praha Terezie Anna Marie. Poslední dny do naší metropole opět přinesly řadu zásadních i zajímavých událostí. Jasné je třeba to, jak to vypadá s nezaměstnaností, kde se staví nová základní škola, nebo proč chce ZOO víc peněz pro své zaměstnance. Víc už Štěpánka Martanová v rubrice Týden v Praze.
1: Hezký den. Statistici v pondělí oznámili, že míra nezaměstnanosti v metropoli v květnu zůstala na 3,8%. Místo si hledalo 38 030 lidí, což je o 209 méně než v dubnu. A ubylo i volných pozic. Teď jich je 22 416. Zasedali praští radní. Projednali třeba výroční zprávu dopravního podniku. Z té vyplývá, že mu magistrát dal vloni na takzvaných kompenzacích za provoz MHD zhruba 19 miliard a 850 milionů. Meziročně je to víc než o 0,5 miliardy. Schválili taky návrh nové vyhlášky o zábavní pyrotechnice. Ta dává městským částem možnost ji na svém území úplně zakázat. Finální rozhodnutí ale bude až na zastupitelstvu. Magistrát nakoupil dobrovolným hasičům nové vysílačky. Stály asi 2 miliony. Má se tím sjednotit technika profesionálních a dobrovolných hasičů a zjednodušit práce v terénu. A dopis, který poslala šéfka ZOO pražským radním, říká, že jsou v zahradě podle auditu dlouhodobé problémy s přetěžováním a finančním podhodnocením zaměstnanců. Zahrada proto požádá o navýšení peněz na platy. V Klementinu meteorologové zaznamenali první letošní tropickou noc, a to z pondělí na úterý. Jde o noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů. V pondělí v noci naměřili 20,1. Praha se Středočeským krajem vypsali tender na zajištění provozu na Posázavském Pacifiku až do roku 2030. Předpokládaná cena zakázky je necelých 16 miliard. Praha 9 zvýšila rozpočet investic o 100 milionů korun. Vzala je z rezervy z minulých let. Bude muset zaplatit první splátku na bytový dům, který chce koupit od developera. Zvýšení rozpočtu schválili v úterý zastupitelé. Stejně jako to, že přispěje spolku Association Club Sparta Praha 9 milionů korun na rekonstrukci atletického areálu v Kovanecké ulici. Areál patří městu, Sparta ho má ale dlouhodobě v nájmu. Silničáři odložili demolici dvou nadjezdů nad úsekem Pražského okruhu mezi Třebonicemi a Slivencem. Plánovaná byla na tento víkend. Důvodem jsou neočekávaná zjištění ohledně podloží. Nový termín zbourání mostů, po kterých vedou ulice k Austisu a k Zadní Kopadině, silničáři zatím nestanovili. Víc policistů a strážníků se má objevit na pěší zóně Anděl. Potkávat je tam máme i se psovody. Dohodla se na tom Praha 5, policisté a strážníci. A radnice také zajistila soukromou firmu, která pohlídá pořádek na dětských hřištích. Ve čtvrtek začala v Uhříněvsi stavba nové základní školy, jmenuje se Romance a vyjde skoro na 900 milionů. Na několik hodin zastavila provoz vlaku v metropoli poškozená trolej. Spojené jezdily mezi hlavním nádražím a Smíchovem. Správa železnic spustila anketu, ve které se ptá, jak má vypadat železniční přemostění v Libni. To dostane novou podobu v rámci modernizace trati mezi Libní a Malešicemi. Na portálu Pražana můžete hlasovat do konce června. Víkend patřil muzeím, kde probíhala muzejní noc, letná policistům, už na tradiční akci Den s policií. A třeba v Radotíně, tak tam probíhal Sportfest. Víc už se do tohoto vydání rubriky Týden v Praze nevejde. Děkuji za pozornost, hezký zbytek víkendu a pohodový nový týden přeje od mikrofonu Rádia Praha Štěpánka Martanová.
0: Dnes očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost od severu s místními přehánkami. Večer budou srážky ustávat, nejvyšší teploty 18 až 20 stupňů Celsia. A povane mírný, během dne přechodně čerstvý západní až severozápadní vítr do 8 místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. A doplníme aktuální dopravní informace. Stále je problém ve Vilznově ulici ve směru do Holešovic. Před budovou hlavního nádraží máme nehodu dvou osobních aut. Projíždějte opatrně. A pozor si dejte i na sjezdu z dálnice D1 na Spořilovskou. Havarovala tady dvě osobní vozidla a neprojedete pravým jízdním pruhem. Kvůli práci na plynovém potrubí počítejte s omezením v ulici Radimova v Praze 6. Kyvadlový provoz je tady vedený jedním místním pruhem, omezení tady potrvá do 17. července. A v Novopatské ulici v Praze 9 probíhají práce na silnici, jedná se o přípravné práce před rekonstrukcí Blské ulice a v místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy. S omezením počítejte do 16. srpna. A dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahu. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý. Po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Ve studiu Rádia Praha je už připravená Denisa Žižková, přináší zprávy v 10 hodin.
1: Hezké dopoledne. Vláda v pondělí projedná zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Venkovní učebnu Eduarda Štorcha na pražském Libenském ostrově můžou od zítřka využívat školy z okolí. Dálnice D4 u Jiloviště je po demolici mostu už průjezdná. Dnes bude převážně velká oblačnost, místy přehánky, teploty maximálně 20 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Zrušení televizních a rozhlasových poplatků projedná na pondělním zasedání vláda. Ministři by podle premiéra Andreje Babiše z ANO teprve v pondělí měli rozhodnout o tom, kolik Česká televize a Český rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. Na programu je i poslanecká předloha, která má doprovodit senátní ústavní novelu a prakticky umožnit prověrky hospodaření České televize a Českého rozhlasu nejvyšším kontrolním úřadem. Na Libeňském ostrově zítra Praha 8 slavnostně otevře venkovní učebnu Eduarda Štorcha. Dělnici ji postavili na památku známého spisovatele a autora Lovce mamutů poblíž místa, kde stála původní dětská farma. V letech 1926 až 1934 přibližuje mluvčí městské části Martin Šalek.
3: Nově vybudovaná učebna je pamětním místem a zároveň prostorem pro školy a veřejnost, kde je možno uspořádat vyučování, přednášku nebo jinou komunitní akci.
1: Provoz na dálnici D4 u Jiloviště u Prahy je po demolici mostu už obnovený. Řidiči teď můžou jezdit v jednom pruhu v obou směrech. Podle Josefa Holka z krajské správy a údržby silnic je most už zcela zbouraný a pokračuje odklízení materiálu. Dálnice byla uzavřená od včerejší 19. hodiny do dnešní 9. Úplné obnovení bude provoz nejdříve v 15 hodin. Na místě starého mostu by měl do září roku 2027 vzniknout nový zhruba za 200 milionů korun. Na dnešek připadá Světový den dárců krve. Jeho cílem je podle prezidenta Českého červeného kříže Marka Jukla poděkovat všem dobrovolným dárcům a také povzbudit další lidi, hlavně mladé, aby se dárci stali. V Česku daruje v nemocnicích transfúzních zařízeních krev každoročně přibližně 220 tisíc lidí. Podle Jukla by jich ale bylo potřeba víc, nejméně 300 tisíc.
4: Ono to souvisí také s tím, že jednak dárci z věkových důvodů nebo zdravotních důvodů musí třeba s dárcovstvím skončit a to je ročně kolem 30 tisíc, ale bohužel ten počet těch nových dárců není takový.
1: Dárcovství krve má podle Jukla kromě zdravotních i své věkové podmínky. Novému dárci krve musí být nejméně 18 let, vážit musí nejméně 50 kg. Zároveň by nový dárce neměl být starší 60 let. Basketbalisté Nymburka si v šestém finále play-off připsali nejvyšší porážku v tomto ligovém ročníku. V Pardubicích prohráli 57-86 a boj o titul rozhodne až poslední možný, tedy sedmý zápas, a to v pondělí. Východočeši o své výhře rozhodli ve třetí čtvrtině, ve které soupeře jasně přehráli.
5: Do druhého poločasu šli Východočeši s tříbodovým náskokem, ale právě třetí desetiminutovka se Nymburku vůbec nepovedla. Dokázal dát jen 5 bodů. Třikrát se prosadil z čáry trestného hodu a jen jediný dvoubodový koš dal ze hry. Pardubičtí naopak zaznamenali 27 bodů a rozhodli tak o své výhře. Sedmý a poslední zápas o titul se tak bude hrát v pondělí v Praze v hale Královka. Z Pardubic Otaku Tvěrt, Český rozhlas.
1: Dnes by měla být převážně velká oblačnost, od severu místní přehánky, k večeru budou srážky ustávat a teploty 18 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Připomínám problémy ve Vilznově ulici ve směru do Holešovic před budovou hlavního nádraží. Tam havarovala před časem dvě osobní auta. Stále tam máme hlášené komplikace, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. Opatrnost je na místě taky na sjezdu z D1 na Spořilovskou. Havarovala tady dvě osobní auta a v místě neprojedete pravým jízdním pruhem. V ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5 je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. A v Hybernské ulici v Praze 1 probíhají mezi křižovatkami ulice Senovážná a Havlíčkova stavební práce. V místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy a omezení tady potrvá do 23. února 2027. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 10 hodin 6 minut, pěkné nedělní dopoledne. Společně si dnes užíváme 14. červnový den. Karlín ožil těmi nejsilnějšími sportovními momenty posledních let. Naše letající redaktorka Monika nás už v příštích minutách pozve na výstavu. A součástí příštích minut se ve víkendové Praze stanou i The Fame. Holly Humberstone. Axel a Ingrosso. Já jsem Vláďa Mološík a přeji vám nerušený poslech.

0: Je po 10:45, krásné sobotní, krásné nedělní dopoledne. Ještě dnes můžete zamířit na Design Market Léto. Na výstavišti v Holešovicích probíhá další z tradičních výběrových trhů autorské tvorby. Design Market pravidelně představuje lokální designéry a výrobce nejenom z České republiky, ale i ze Slovenska, Maďarska, Rakouska nebo Ukrajiny. Jako obvykle tu najdete originální módu, šperky, také doplňky, dětské zboží i porcelán, papírenské zboží i delikatesy. Design Market Léto potrvá i dnes od 10 do 18 hodin, vstup je zdarma a sebou si můžete vzít i vaše čtyřnohé mazlíčky. Více se dozvíte v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije. Rádio Praha. Víte, kde v Praze najdete nejstarší dopravní značku, která vlastně značku vůbec nepřipomíná? Tak to se musíte vydat na Národní třídu, konkrétně k pasáži Platýs. Na fasádě domu je tu dodnes umístěná malá plastika sovy. Ta v historii signalizovala, jestli je ve dvoře další místo pro kočáry a vozy. Ovládala se táhlem. Když bylo ve dvoře volno, sova seděla na bydýlku hlavou vzhůru. Když visela hlavou dolů, znamenalo to, že už tu další kočár jednoduše nezaparkuje. Praha je nej. Rádio Praha.
0: Ještě doplníme aktuální dopravní informace. Stále je aktuální nehoda ve Vlznově ulici v Praze, a to ve směru do Holešovic. Před budovou hlavního nádraží tam havarovala dvě osobní auta. Projíždějte opatrně. Pozor taky na sjezdu z dálnice D1 na Spořilovskou. Tady je také nehoda dvou osobních vozidel a neprojedete pravým jízdním pruhem. A v Libušské ulici v Praze 12 kvůli opravě povrchu vozovky je vedený kyvadlový provoz jedním místním pruhem. Práce tady potrvají do 18. června. V Chorvatské ulici v Praze 10 se pracuje na vozovce a v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh mezi ulicemi Na Šafránce a Ruská ve směru k Ruské. Průjezd je ve směru z centra po objížďce ulicemi Korunní a Vlašimská a omezení tady potrvá do 21. června. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Benson Boone na Rádiu Praha. 10 hodin 30 minut. Ve Fragment galerie ještě dnes probíhá výstava Zlomek sekundy, která představuje to nejlepší z kategorie Sport prestižní soutěže Czech Press Photo z let 2021 až 2024. Na výstavu vyrazila i naše létající redaktorka Monika Dložalová.
1: V soutěži Czech Press Photo je to nejobsazovanější kategorie. Máme skvělý sportovní fotografii. Jsou to emoce, je to prostě radost, smutek, tváře sportu, prostě je to pozitivní pohled prostě na svět, je to skvělý.
2: Proč jsou sportovní fotky tak lákavé, mi sdělil kurátor výstavy a fotograf Dan Materna. Návštěvníci uvidí desítky unikátních snímků od 17 českých fotografů. Od atletiky přes lední hokej až po extrémní sporty nebo olympijské hry. Výstavu více přibližuje ředitelka soutěže a organizace Czech Photo Veronika Souralová.
3: Celá ta výstava je o emocích, že vlastně by měly z těch fotografií být vidět emoce a právě v tom sportu jsou velmi dobře jako vidět a jsou taky uchopitelný, jo, protože ten sport je plný emocí. Že?
4: Jaký sport je nejvděčnější na focení?
3: No, určitě je to sport, v kterým je akce. Takže čím víc akční sport, tím akčnější fotky, to samozřejmě jako zní logicky, ale známe i fotografy, který přesně fotí třeba šachisty a taky z toho mají jako skvělý emoční fotky, takže to je vlastně na každém fotografovi, co z toho dokáže vykřesat.
2: Na výstavě najdete i fotografii, která vyhrála Czech Press Photo v loňském roce. Jde o snímek překážkového běhu na olympijských hrách.
1: Od Petra Davida Joska z AP je to vlastně fotografie roku z atletiky, kdy prostě on využil teda vlastně unikátní úhel pohledu, že teda skutečně s tím dlouhým objektivem 600 mm, který vlastně mění tu perspektivu a přibližuje, tak vlastně ležel úplně na zemi. Využil i těch moderních vlastně možností, těch nejnovějších fotoaparátů při tom automatickém ostření a vlastně udělal úplně jako skvělou, řeknu objevnou vlastně kompozici.
2: Zlomek sekundy tak připomíná, že sport není jen o výsledcích, ale hlavně o emocích a lidských příbězích. Výstava ve Fragment galerii končí v neděli 14. června. Monika Doleželová, Rádio Praha.
5: Víkendová Praha.
6: A Vláďa Malošík.
0: A na silnicích v Praze a okolí stále opatrně. Ve Vilznově ulici v Praze ve směru do Holešovic před budovou hlavního nádraží stále vyšetřují nehodu dvou osobních aut, také projíždějte se zvýšenou opatrností. Pozor taky v Olšanské ulici v Praze 3, tady počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra, a to až do 30. června. V Sulické ulici v Praze 4 je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. Mezi křižovatkami ulic U Krčského nádraží a před nádražím je provoz pouze ve směru z centra. Omezení tady potrvá do 30. června. A v ulici Na 50. v Praze 10 je omezení v úseku ulic Průběžná Mukařovská ve směru k Černokostelecké. Probíhá tady rekonstrukce plynovodu a potrvá do 30. června. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Dnes večer v České televizi. ČT1. Záhadný zločin v domě u jezera. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší případ dvou manželek. ČT2. Nová mise je spuštěna. Volné pokračování slavného filmu Stanleyho Kubricka 2010. Druhá vesmírná odysea. A ČT Art. Ivan Trojan v hlavní roli filmu podle románu Fjodora Michajloviče Dostojevského o střetnutí tématu morálky a viny se skutečnou tragickou nehodou. Karamazovi. Nedělní večer s Českou televizí.
6: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

Tak to byla kapela Činosky a jejich selhání a za pár vteřin bude 10:45. Krásný nedělní den vám všem. Dnes můžete vyrazit k Vltavě i na nákupy. Na Rašínově nábřeží probíhá mezi 10:00 a 17:00 další Mint Market, na který se sjeli tvůrci a designéři z celé České republiky. Zavedené trhy s originálními výrobky všeho druhu nabízejí jako vždy i dobré jídlo a pití a své kolekce představuje přes 100 pečlivých vybraných značek. Pokud se chcete rozvědět víc, tak mrkněte na náš web praha.rozhlas.cz. A jak to vypadá na silnicích? Žádné změny, stále komplikace ve Vilznově ulici, a to ve směru do Holešovic. Před budovou hlavního nádraží havarovala 2 osobní auta, stále tam máme hlášené problémy, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. Pozor taky ve Vinohradské ulici v Praze 10, kde probíhají stavební práce. Kvůli tomu je v místě omezení, provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická. A to až do 8. června. A ještě přidám ulici k Horkám v Praze 15, kde opravují most a ve směru jízdy v úseku Chodov-Hostivař je střídavý jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací.

0: vakcinací. S problémy v tomto místě počítejte do 17. července. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. 107,1 FM.

0: 11 hodin, s vámi je Rádio Praha a přinášíme další zprávy. Ve studiu už je Denisa Žižková.
1: Hezké dopoledne. Praha 18 plánuje předělat prostor v Rýmařovské ulici v Letňanech na odpočinkové místo. Zemědělci budou v okolí Bakova nad Jizerou ošetřovat pole proti škůdcům. Na Rock for People dnes vystoupí skupina Iron Maiden. Očekáváme velkou oblačnost a teploty maximálně 20 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V pražských Letňanech vznikne nové místo pro odpočinek. Vzniknout má u budovy Šumperka v Rýmařovské ulici. Kromě cest tam dělníci postaví také lavičky, zeleň a vodní prvek. Vedení Prahy 18 chystá projektovou dokumentaci. Práce by měly začít příští rok. Podle starosty městské části Zdeňka Kučery z Hnutí ANO bude projekt stát asi 15 milionů korun.
3: Prostor před budovou Šumperka, kde sídlí zdravotní středisko, lékárna, optika a knihovna, je dlouhodobě ve stavu, který neodpovídá významu této lokality v centru Letňan. Proto si jeho proměnu občané zvolili jako jeden z projektů participativního rozpočtu.
1: Letadla budou v příštích dnech práškovat kukuřičná pole v okolí Bakova nad Jizerou na Mladoboleslavsku. Plochy musí ošetřit proti škůdci zabíječi kukuřičnému a biologický přípravek obsahuje drobné živé vosičky trichograma zvané drobněnka.
4: Drobněnka je parazitická vosička velká asi 4 desetiny milimetru, která představuje účinnou biologickou zbraň proti škůdcům. Ošetření je podle odborníků bezpečné a šetrné k lidem i k životnímu prostředí. Z Bakova nad Jizerou Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: V Hradci Králové dnes vystoupí heavy metalová skupina Iron Maiden. Zakončí tak 31. ročník festivalu Rock for People.
5: Iron Maiden si pro fanoušky na Rock for People připravili dvouhodinovou show, na které zahrají své největší hity. Skupina je na scéně přes půl století a na kontě má 17 studiových desek. Organizátoři festivalu Rock for People už začínají odhalovat plány příštího ročníku. Oznámili prvního headlinera, tím bude americká skupina Blink-182. Jiří Štefel, Český rozhlas.
1: Kanoista Martin Fuxa vyhrál na mistrovství Evropy v Portugalsku po kilometru i závod na 500 metrů. Olympijský šampion z Paříže tak získal své 15. evropské zlato. Denisa Řáhová byla na stejné trati mezi kanoistkami čtvrtá. A Tereza Kneblová obsadila na světovém poháru ve vodním slalomu v Augsburgu druhé místo v časovce kajak krosu. O 2/7 prohrála jen s Němkou Ricardou Funkovou. Dnes by měla být převážně velká oblačnost, od severozápadu místy přehaňky, večer by měly ustávat a teploty 18 až 20 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No taky dnes v tom jdeme s vámi, jak to na silnicích vypadá. Kdybyste si měli dát pozor, tak kvůli práci na plynovém potrubí stále počítejte s omezením v ulici Radimova v Praze 6. Kevadlový provoz je tady vedený jedním místním pruhem, omezení tady potrvá do 17. července. V Libušské ulici v Praze 12 je kvůli opravě povrchu vozovky kevadlový provoz vedený jedním místním pruhem. Práce tady potrvají do 18. června. V Chorvatské ulici v Praze 10 se pracuje na vozovce a v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh mezi ulicemi Na Šafránce a Ruská ve směru k Ruské. Průjezd je ve směru z centra po objížďce ulicemi Koruní a Vlašimská a omezení v tomto místě potrvá do 21. června. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 11 hodin. tomu můžeme připočíst 5 minut, přesně tak dlouho trvá poslední den tohoto týdne. No a co pro vás máme dál? Sejmul posmrtnou masku Jana Palacha a vytvořil pomník obětem komunismu na pražském újezdě. Český sochař Olbram Zoubek byl letos oslavil z té narozeniny. A jak už kolem 11:30 upřesníme, připomenout si ho můžete výstavou fotografií v pražském centru současného umění DOX, která vás zavede do zákulisí umělcova života. Kromě jiného přidáme na Rádiu Praha i další oblíbené songy. S nimi už jsou připraveni Leony a Callum Scott. Baby, won't you stay for a minute, stay for the pain, dance on the fire, drown in... Sia a Kendrick Lamar. I skupina Botox. Dobrý poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Je po 11:15 a Rádio Praha je stále s vámi. Dnes můžete zažít Itálii v Karlíně. Park na Karlínském náměstí se pro dnešek proměnil v malé italské náměstí plné vůní a chutí. Najdete tady stánky s italskou gastronomií, také skvělé italské nápoje a pohodovou letní atmosféru. No a nechybí ani doprovodný program, který zpříjemní celý den. Akce potrvá od 11 do 19 hodin, no a víc se o ní dozvíte i na našem webu v tipech na víkend praha.rozhlas.cz. A mrkneme se opět na silnice, protože tam se stále něco děje. Například v Sulické ulici v Praze 4 je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. Mezi křižovatkou ulic u Krčského nádraží a před nádražím je provoz pouze ve směru z centra. Omezení tady potrvá do 30. června. V ulici Na 50. v Praze 10 je omezení v úseku ulic Průběžná Mukařovská, a to ve směru k Černokostelecké. Probíhá tady rekonstrukce plynovodu, která potrvá do 30. června. A ještě připojíme Vinohradskou ulici v Praze 15, kde opravují most ve směru jízdy. V úseku Chodov-Hostivař je střídavý jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací. S problémy v tomto místě počítejte do 17. července. A šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
3: Give me a beat.
2: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Není to tak dávno, co se fotky ještě nedaly zachytit na mobil a člověk tak neměl tisíce vzpomínek, ke kterým by se v zaplněné galerii těžko vracel. Do doby, kdy si lidé třikrát rozmysleli, co vyfotí, nás vrací výstava o životě významného sochaře 20. století Olbrama Zoubka. Ten by letos oslavil 100 let. Snímky jeho tvůrčí činnosti nebo setkání s přáteli si můžete přijít prohlédnout do archivu výtvarného umění v pražském Doxu.
1: Já prý tam někde jsem, ale já nevím kde.
2: Prohlíží si fotografie v hloučku známých i žena architekta Jindřicha Malátka, který se Zoubkem spolupracoval.
1: Hele, nevíš, kdo to je? Sergej Machonin.
2: Snímky nás vrací až do 60. let, proto je většina z nich černobílá. Část z nich zachycuje Zoubka při práci v ateliéru, třeba v pražské Salmovské ulici.
3: Za oce to bylo zvlášť výrazný, tam byla vůně těch sochařských materiálů a já mám jako dítě z toho jejich prvního společného ateliéru rodičů vlastně všechno to spojené dokonce i s chutěm, protože jsme to všechno ochutnávali s bratrem, že jo.
2: Vzpomíná autorka výstavy Polana Bregantová na to, jaké bylo mít za rodiče sochaře Olbrama Zoubka a Evu Kmentovou.
3: Nejlepší byla Sádra vždycky, to si pamatuju.
2: Bregantová vyrůstala obklopená sochami, desítky z nich pak stály na dvorku a Zoubek je občas na schvál přemysťoval. Viděl smysl i v tom, když se jedna koukala do oken nebo byla k druhé otočená zády.
3: To bylo na tom právě hezký, že ty vztahy mezi těma sochama se pořád trošku proměňovaly. Ty nebylo to, jako že by byly pořád na stejném místě. To se mi líbilo tehdy vždycky. To mělo takový pohyb určitý.
2: Olbrama Zoubka známe také jako toho, který sejmul posmrtnou masku Jana Palacha nebo vytvořil pomník obětem komunismu na Pražském Újezdě. Součástí výstavy je i malá ukázka jeho tvorby, která je typická protáhlými postavami s neuhlazeným povrchem.
3: Tohle to je trojice soch, takzvaný trojsoší, s máchovskou inspirací, která se jmenuje Hinku, vykřičník Viléme, vykřičník Jarmilo.
2: Velká část fotografií je z druhé poloviny 80. let. Tehdy se po jeho výstavách konaly večírky, kde se hodně kouřilo a povídalo.
3: Ani přitom nemuseli, jak vidíme, sedět, všechno se to taky hodně odehrávalo ve stoje, protože nebylo dost židlí, aby si všichni sedli.
2: Ukazuje Polana Bregantová na lidi, kteří mezi nahými sochami popíjeli víno. Ducha doby popisuje její manžel a šéf Národního filmového archivu Michal Bregant.
4: Těm lidem, kteří sem chodili, tak těm se opravdu nechtělo se angažovat v té době, která byla prostě zkažená do morku kostí.
2: Zoubek měl za přátele intelektuály jako Ludvíka Vaculíka nebo Jiřinu Šiklovou.
4: Ta politika byla významným tématem i těch povernisášových setkání, kde se pozoruhodným způsobem potkávali lidi z různých částí disentu s lidmi, kteří žili normálními občanskými životy nebo v té šedé zóně.
2: Na fotkách nechybí ani ty z autobusu. Parta přátel spolu ráda jezdila na výstavy do Chebu nebo Letohrádku v Ostrově nad Ohří. Na českého sochaře Olbrama Zoubka si můžete přijít zavzpomínat do pražského centra současného umění DOX až do 4. října. Michaela Pištěláková, Český rozhlas. Víkendová Praha. A Vláďa
0: Malošík. A máme pro vás aktuální dopravní informace. D1, 29,5 km ve směru do Prahy. Dejte pozor, je tady nehoda, osobní auto tady narazilo do dopravního značení. Projíždějte se zvýšenou opatrností. V Libušské ulici v Praze 12 je kvůli opravě povrchu vozovky kevadlový provoz vedený jedním místním pruhem. Práce tady potrvají do 18. června. V Olšanské ulici v Praze 3 počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra, a to až do 30. června. A v Sulické ulici v Praze 4 je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. Mezi křižovatkou ulic Ukrčského nádraží a Přednádražím je provoz pouze ve směru z centra. Omezení tady potrvá do 30. června. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Bezmála 4 minuty jsme si teď na rádiu Praha vychutnávali Kida Rocka, za chvíli nás čekají Leony a Callum Scott nebo třeba Freya Ridings. Hostem Kateřiny Kubalové v pořadu Až na dřeň dnes bude herec a dabér Daniel Rose, kterého znáte třeba jako hlas Rose v legendárním seriálu Přátelé. Rolí ale během své kariéry sehrál mnohem víc, a to nejen v dabingu, ale i v divadle a před kamerou. O světlých i stinných stránkách hereckého řemesla promluví na rádiu Praha už za pár minut, hned po zprávách v poledne. Pohodový poslech a dobrou chuť k nedělnímu obědu vám přeje Vláďa Malošík. A sledujeme aktuální situaci na silnicích, ta se příliš nezměnila, stále komplikace na dálnici D1 na 29,5 kilometru, a to ve směru do Prahy, tady osobní auto narazilo do dopravního značení, projíždějte místem proto se zvýšenou opatrností. Opatrně také ve Vinohradské ulici v Praze 10, kde probíhají stavební práce, kvůli tomu je v místě omezení, provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. A v ulici K Horkám v Praze 15 opravují most a ve směru jízdy v úseku Chodov-Hostivař je střídavý jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací. S problémy v tomto místě počítejte do 17. července. A dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Lidé v Praze 6 můžou dnes na Vítězném náměstí vyměňovat knihy nebo oblečení. České nemocnice se připravují na nedostatek krve, v létě jim chybí pravidelně. Donald Trump slaví osmdesátiny, před Bílým domem nechal vybudovat arénu pro zápasníky MMA. Očekáváme proměnlivou a převážně velkou oblačnost, místy přehánky, teploty maximálně 20 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Staré nepotřebné věci můžou dnes zájemci do 17 hodin vyměňovat na reuse na Vítězném náměstí v Praze 6. Akci pořádá městská část Po čtvrté. V loni se zapojilo 1200 lidí, kteří si vyměnili zhruba 2 tuny a 300 kilogramů věcí. Přinášet lze například knihy, oblečení, hračky, sportovní potřeby a menší vybavení do domácnosti, říká radní pro životní prostředí Prahy 6 Petr Palacký ze Zelených.
2: Je možné přinášet jakékoliv věci, které dobře poslouží někomu dalšímu. Taková ta klasická zásada je přinášet ty věci, které byste darovali třeba svému nejlepšímu příteli, to znamená věci, které jsou v dobrém provozuschopném stavu.
0: Českým nemocnicím bude znovu v létě chybět krev. Upozorňují na to při příležitosti Světového dne dárců krve. Kolem prázdnin přibývá úrazů a pravidelní dárci často jezdí na dovolené. Právě kvůli tomu pak i několik měsíců darovat krev nemůžou.
3: Problémem můžou být hlavně cesty do exotických destinací, říká přednosta Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze Jan Loužil.
4: Když jedu, dejme tomu, do Thajska, tak ne, že bych jako úplně vypadl z darování krve, ale jelikož to je malarická oblast, tak třeba mám 6-měsíční pauzu darování.
3: V českých nemocnicích daruje krev každoročně asi 220 tisíc lidí. Podle prezidenta Českého červeného kříže Marka Jukla by jich ale bylo potřeba víc, alespoň 300 tisíc.
5: Ono to souvisí také s tím, že dárci z věkových důvodů nebo zdravotních důvodů musí třeba zdát se s tím skončit, a to je ročně kolem 30 tisíc.
3: Červeně se dnes večer rozsvítí jako poděkování dárcům Úřad vlády nebo Žižkovská televizní věž v Praze. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
0: Americký prezident Donald Trump slaví osmdesátiny, stane se tak druhým nejstarším prezidentem v historii země. Před Bílým domem kvůli oslavám nechal vybudovat bezmála 30 metrů vysokou klec pro bojovníky MMA. Pětinásobní fotbaloví mistři světa z Brazílie vstoupili do letošního šampionátu remízou 1-1 s Marokem. Výsledkem 1-1 skončilo i utkání mezi Švýcarskem a Katarem. Turecko podlehlo Austrálii 0-2 a Skotsko zdolalo Haiti 1-0. Dnes bude proměnlivá velká oblačnost a místy se objeví přehánky, které budou večer ubývat, a teploty 18 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Doplníme ještě aktuální dopravní informace. D1, 29,5 km ve směru do Prahy. Dejte pozor, je tady nehoda, osobní auto narazilo do dopravního značení, tak opatrně. Opatrně také v místech, kde máme v Praze omezení nebo uzavírky. Kvůli práci na plynovém potrubí počítejte s omezením v ulici Radimova v Praze 6. Kevadlový provoz je tady vedený jedním místním pruhem. Omezení tady potrvá do 17. července. A ještě připojí Novopatskou ulici v Praze 9. Probíhají tady práce na silnici. Jedná se o přípravné práce před rekonstrukcí k Belské ulici a v místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy. S omezením v tomto místě počítejte do 16. srpna. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
7: Vyrostl v herecké rodině a ani jemu se láska k divadlu nevyhnula. Mnohé role se hrál i před kamerou a doma je také v dabingu, kde se proslavil zejména jako hlas Rose v seriálu Přátelé. Nejen o hraní bude už za chvíli mluvit Daniel Rose. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Hostem pořadu Až na dřeně dnes Daniel Rous. Dobrý den.
2: Dobrý den, přeju.
1: Já bych začala hned úplně horkou novinkou, kterou teď máte, a to je vlastně několik her. Ona není jenom jedna. Vy jste teď měl spoustu těch premiér, tak pojďme na ně.
2: Spoustu ne, ale tři, a to stačí
1: to
2: bohatě. No, za poslední vlastně půl rok, vlastně ani ne půl rok, tak tři byly tři ty premiéry, no.
1: Tak pojďme třeba na to Hledání ráje.
2: Ano, Hledání ráje, to bylo teď nedávno v divadle u hasičů premiéra. To je krásná hra, prostě, kterou napsal vlastně Bill Venslík. Někdy už je to takový určitě 25 let zpátky, možná i díl. Ono to je na čtyři části, jaro, léto, podzim, zima. Je to ale v opačném gardu. A je to pro 8 herců. Je to vždycky dvojice, muž, žena. A začíná to tím, že jim je 2,80 a 1,80. Je moje 2,80, jí 1,80. Druhá část je moje 2,60, jí 1,60. Pak 2,30, 1,30 a pak 18,17. Bylo to tak, že postavený původně, že to mělo 8 herců. Starý herci, mladší. No a my jsme říkali, to je zajímavější, prostě udělat to tak, jako že to bude jedna dvojice. A prostě provedeme se
1: takže
2: sami.
1: Takže vás
2: jako,
1: pořád jako předělávají a omlaďují?
2: Ano.
1: Musí zestařit,
2: ano.
1: Teda.
2: No, my to máme jako, že ano, my jsme jako hodně starý, jakože prostě jako...
1: Tak se stane nějaký, Slavou Jachnickou jenom.
2: Ano, se stane Jachnickou, to je, ano. A vlastně jsou tam takový jako vlastně znaky jenom těch toho, jako, aby jsme to nepřeháněli s líčením a prostě s parukama.
1: Já jsem si právě říkala, jak byste to dělali během
2: toho
1: představu.
2: Takže prostě jako, my si necháme divákovi, aby přijal tu licenci zkrátka, ano, že ano. Jsme mladší a mladší, no, takhle. A je to zajímavý exkurs do toho, že každý z nás, samozřejmě, každá ta část má něco do sebe. A vlastně zahrát si starý lidi, starší než jsme my teďko, že jo? To je výzva. Pak mě je 65, takže když jdu toho 62-tník a on je vlastně o 3 roky mladší, ale je to, dejme tomu, moje generace. A tak jako vlastně tam už člověk potkává s takovýma těma křivdama životníma a prostě nesnázema a propadama různýma, tak to je ta druhá část. Pak ta třetí část, to jsou ty 20, 21, to jsou ty lidi, kteří jako vlastně jsou na vrchole a jdou prostě nahoru, jako že fakt je to takový jako boom, že jo, životní, jako než zase potom o všechno přijdou, že
1: třeba. To zní optimisticky.
2: No. A ty malí, to je 18, 17, to jsou ještě trdla prostě, no. Takže vlastně rádi to hrajeme, si vyzkoušet si ty polohy herecký jako od těch starých k těm mladým.
1: A jde tam v uvozovkách jenom o tu hereckou polohu, anebo vás zrovna tahle ta hra třeba provokuje i do toho, abyste si řekl, tak jaký já jsem byl, když jsem byl ten třicátník, jako díváte se i sám do té své minulosti.
2: No samozřejmě, no, o tom to právě je. Nejenom my, že se v tom nacházíme nějak, jako, ale i diváci, kteří to vidějí, tak se v tom nachází, že vidí ty svoje prostě průšvihy, které v tom životě udělali, nebo naopak zase dobrý věci. Takže je to dobrý, že vlastně je to hodně vlastně napojený na ty diváky, vlastně že fakt to je propojený krásně, že cítíme od těch diváků to, že tam je ta reakce od nich jako okamžitá, že se tam poznávají v tom třeba, jo, v tom každém příběhu, no, hrajeme.
1: Pojďme na tu další premiéru, která byla vlastně úplně nedávno, a to je Ďábelský plán, říkám to správně?
2: Ďábelský plán, to je Didier Caron, francouzská hra, nová poměrně, Alexandre Jarie to přeložil v roce 24 a je to krásně napsaná komedie francouzská, taková opravdu svižná, a to hrajeme dva manželský páry, jsou to já se Zuzkou Slavíkovou nebo s Vlastou Žehrovou a pak to druhá dvojice je Honza Čenský a Dana Morávková. Tonda Procházka to režíroval, divadle u Lucie Bílé, teďko byla premiéra, myslím, že je úspěšná, no. Jezdíme s tím teď po zájezdech a diváci se jako vlastně musíme nechat vysmát, protože jako oni fakt jako reagují strašně pěkně a mile. No a je to třeskavá komedie, ale není to takové, jako, že je to fakt dobře napsaný. Není to taková ta zachanda klasická. Je to fakt chytře napsaný.
1: Já si teď úplně představila, jak stojíte na tom jevišti. Teď se tam to hlediště propadá do toho smíchu a teď se smějí a smějí. Jako, jak vy chytáte ten okamžik, kdy už to stačilo a začnete zase hrát?
2: No musíte nechat toho diváka takzvaně smát, protože když mu začnete mluvit do smíchu, on neslyší, co říkáte, protože jeho okolí se směje, tak se divák může naštvat taky. A řekne, proč je, já nerozumím, já mě utíká příběh. Takže je prostě zásada, že musíte počkat. Někdy to trvá dlouho.
1: Jako až do úplného ticha?
2: Ne, to nemusí být úplně ticho, ale když končí ten smích, jako už cítíte, že jo, prostě když máte nějak, jako pocitově to cítíte, že už můžete začít mluvit, aby to slyšeli, aby to tam šlo, aby prostě to přes tu formínu mělo nějaký dosah, no, do té jály 25. řady třeba, že jo.
1: A když se tam takhle ty diváci chlámou, to se asi nedá říct jinak, Je to pocit zadosti učinění pro herce? Jaké to je?
2: No určitě, rozhodně, ale pak se stává, že někteří herci tomu propadnou takzvaně, aha, což není dobrý, jako úplně, a vlastně se začnou těm divákům podbízet. Jo. A to je vždycky takový zdvižený prst, že to si herci jako vlastně nesmí dovolit, nebo neměl by si to dovolit. Že to je jako podbízení, aby mi šli prostě na ruku takzvaně ty diváci, aby se smáli ještě víc a ještě víc.
1: Takže přidává a přidává.
2: No, to už si myslím, že už to není prostě dobrý jako potom. No, takže jako, ale to, že se diváci smějou, to je vlastně odměna, že to jako děláme vlastně dobře, no, že to je vlastně ta vtipnost, jde přes tu rampu k těm divákům. No.
1: Říká herec Daniel Rose.

0: na dřeň.
1: S hercem Danielem Maroucem jsme tady už mluvili o dvou hrách, které nedávno odpremiéroval. Tou třetí je Láska přes čáru. Tak ano. Co je to za hru?
2: Láska přes čáru je krásná hra pro tři lidi. Je to komedie, ale s tím, že taková trpká komedie. Se mnou tam hraje Vítka Asterová, Jirka Roskot a je to strašně hezky napsaná věc. Premiéru jsme měli 7. prosince, takže to hrajeme v divadle, ve Strašnickém divadle a na Zájezdech. Takže to samozřejmě diváky rád pozvu jako prostě na tuhle tu komedii taky. Protože je to strašně hezky napsaný. O to líp se nám to potom hraje. Když je nějaká věc, jako kdy člověk cítí nebo herec cítí, že to není úplně jako dobře napsaný, nebo že to nesedí úplně jeho materiálu, tak se mu do toho moc nechce. Kolikrát, že když jsem byl v angažmá, tak si nemůžete vyskakovat, když jste v angažmá, tak jako vlastně dostáváte i role, který vám nesedí a musíte přijmout, že nejste na volný noze a jste zaměstnanec, no tak co můžu dělat jinýho. A jde to trošku proti mě, proti srsti. O to líp se mi vstřebává, když dostanu takovou hezkou nabídku a ta role prostě mi sedí a vím, že prostě to je hezky, dobře napsaný opravdu, že to tam prostě, že to těm divákům něco řekne, i ten příběh je silný vlastně a taky je to vlastně o stárnoucích lidech, jako Jitka Asterová hraje stárnoucí jako právničku, která je neúspěšná a vlastně já hraju zahradníka, jejího zahradníka a už je mi taky přes 60, takže už něco zažili a takový ty ztroskotání životní tam jsou taky cítit a vlastně ta i radosti, pochopitelně, zase z toho, že oni navážou vztah mezi sebou. Jako. To je všechno, co řeknu, víc prozrazovat nebudu.
1: A jaký žánr vlastně máte nejradši? Co je vašemu hereckému srdci nejblíže? Něco takového, nebo to prostě je scénář od scénáře?
2: Víte, to je těžký. Člověk si asi nemůže moc vybírat, jako, ale...
1: Tak teď už jste na té volné noze.
2: No, ano, když jsem na volné noze, volnější. Právě proto si nemůžu moc vybírat, ale je to tak, že když je moc jako komedii, nebo hrajete samý komedii, tak se vám stýská potom těžším, hlubším žánru, dramatičtější nějaký poloze a funguje to i naopak. Zase, když byste prostě hrála samý velmi jako těžký dramatický věci, tak se vám bude stýskat potom odehrát se nějakou lehkou komedii, prostě, kde se vyřádíte takzvaně. Jako a... Zkrátka, je to něco jiného, je to prostě o žánru, ale herec si fakt jako nemůže moc vybírat. No. To jako, nejsem sám, to jako myslím, že většina z nás si moc vybírat nemůže.
1: Je to povolání, ve kterém se sedí u toho telefonu a čeká?
2: Nesedím u telefonu, to zase ne. To zase tak zle na tom nejsem. Ale to je jako o tom, že už dopředu víte třeba půl roku nebo rok, že budete něco zkoušet. Takže třeba v Plzni s Pavlem Kytinčukem, to je divadlo Pluto, tak chystáme komedii Ťuk-ťuk. Takovou, jako už se to dřív hrál. A je to komedie, ale je to zase prostě výborně napsaný. A to by mělo mít premiéru v prosinci tohoto roku. Takže jako vlastně se člověk už s tím seznamuje dlouhodobě dopředu. A jako přečet jsem si to pochopitelně, to výborná věc. A zase, kdyby se mi to nelíbilo, tak si řeknu, tak do všeho jít nemusím. Jo. Takhle, já to nemám tak, že všechno musím vzít. Nemusím.
1: Odmítáte věci?
2: Ano, když ano, už se to stalo, no. Už se to stalo. Jakože to dělám rád, jistě, když mi to sedí, když cítím, že ta hra je dobrá. A další věc je, že jsou okolo mě fajn bezvadní kolegové, kterým jako já rozumím jako a vlastně ta parta je pro mě důležitá, jo? Že to prostě tam nejsou žádný napnelizmy mezi náma, že to je prostě dobrá parta lidí, kteří si budou naslouchat a pak o to víc si myslím, že se to může povést. No. A pak je to samozřejmě i o režisérovi, kdo to režíruje, protože to je ta zásadní věc. Jako.
1: Úplně se nabízí otázka, jestli jste si někdy třeba neskoušel nebo neplánujete něco napsat sám sobě na tělo.
2: Asi o tom nepřemýšlím. Napsat ne. To asi mě zatím, to jste mě zaskočila, to ani nenapadlo. Ale rád bych zkusil režii někdy, protože už jako vlastně se dostávám do té pozice, kdy já jsem na jevišti a já vidím ty herce okolo mě, ty kolegy, a já už je skenuju jako režisér, já už je neskenuju jako herec. Já už prostě vidím, kde by to mohlo být lepší, kde to je, když třeba se mi to nelíbí, jak on to hraje takhle. A vlastně mám tu jako odezvu, okamžitě se to prostě ve mně odehrává jako film, jak by to mělo být a jak to není v tu reálnou chvíli. A jak by to bylo lepší, kdybych já to třeba jako mohl zrežírovat trošku jinak. Jo? Kdy ten režisér se má něco zapomněl, nebo ten herec zkrátka nepochopil tu režijní připomínku a nedělá to dobře. Tak já to okamžitě vidím, říkám si, tady by to chtělo ještě něco malinko jako vylepšit. Jako jo. Takže tam já neříkám, že mám režijní ambice, ale já jsem učil na škole 4 roky a měl jsem studentíky pod sebou, kteří byli talentovaní, někteří méně talentovaní, tak to bývá. A vlastně mě to strašně bavilo. Jo. Jako si s tím materiálem, který máte, s tím živým materiálem, ten živý organismus prostě nějak přetvářet a tvořit a nějakým způsobem je to plastický, že jo? A vlastně interakce byla i od nich, že je to bavilo se mnou. A to je hrozně fajn, když cítíte, že ty studenti vám jako vlastně důvěřujou a baví je to. protože mě přináší ty dobrý nápady. Já chci ty nápady i od nich pochopitelně. A takhle to má být. Ta interakce musí být oboustranná, jako, aby to vycházelo, aby to vyšlo. Nemůže jenom režisér mít nápady. I herec. Ale proto by mě bavilo fakt jako jednou si něco a toužím potom. Něco si sám zrežírovat.
1: Říká Daniel Rous.
0: To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský.

0: až na dřeň.
1: Na úplném začátku jsme mluvili o hře Hledání ráje, která měla nedávno tu premiéru, o které jsme mluvili, a která je takovým zpětným pohledem vlastně na ten lidský i partnerský život, kde jsou ti osmdesátníci, šedesátníci, třicátníci a náctiletí.
2: Tak?
1: Ta trdla, nebo jak byste to řekl.
2: Trdla, no.
1: A já bych se teď docela dopustila takové retrospektivy toho vašeho života, té vaší životní cesty. Jaké jste byl dítě, jaký jste byl kluk?
2: Já nevím, jako, jak to mám říct, jako, já mám ještě bratra, který je o 9 let starší a ten vždycky pochopitelně v té rodině byl za toho slušňáka, jo, takhle já ne. On byl ten slušnej, který hrál 9 let na klavír a prostě byl to strujní typ, to já jsem nikdy nebyl, já jsem byl takový rebel, vždycky jsem byl rebel, jako trošku, no. Takže jako moje léta, to zpívání byly jako, že naši teda opravdu museli jsme mu občas trpět. A pak už si myslím, že nade mnou zlomili i hůl, že už prostě věděli, že se mu prostě to nejde. A já jsem nedělal žádný jako šílený průšvihy, nebo prostě jako to ne, ale někdy jsem samozřejmě tím, že jsem byl takový rebeloidní typ, tak, tak jako vybočoval, jo, z toho davu, no, hodně teda, jo. A pak se to vlastně pak i v divadle v Pardubicích, kam jsem nastoupil po škole, tak jsem občas si vyskakoval, no, prostě jako jo. Ale jako v dobrým slova smyslu, jako že se mi něco nelíbilo, tak jsem to prostě řekl na plnou takzvaně hubu, jo. No a ono se to občas nenosí, že jo.
1: No,
2: jako,
1: ale tak zase sedět to, v koutě, to k ničemu
2: ne,
1: nevede.
2: To se k ničemu nevede. No. Takže se mi to občas vrátilo jako bumerang, pochopitelně, to moje chování. Ale já jsem v tomhle tam prostě neústupný, jo. Jako já si tu hubu na špacír prostě zkrátka občas pustím, jo.
1: A prosím vás, jak se rebeloidní typ chlapce dostal do dismančat a k tomu hraní?
2: No to právě bylo dobře, že jsem byl rebeloidní. Oni mě tam usměrnili. Oni mě tam usměrnili.
1: To bylo... No a na to usměrňování jste se tam dal sám, no. Nebo vás ti bezradní rodiče tam vyslali?
2: Oni rodiče byli trošku bezradní.
1: byli taky vlastně tam, herci.
2: A takže... proto mě tam právě asi dali do toho Dismanova souboru, jak říkala moje babička v Plzni, že to je Disneyův soubor.
1: Babičko,
2: prosíte, to není Disneyův, to je Dismanův. A on
1: říká,
2: a Tomáš je to samý. No takže já si myslím, že mě tam přihlásili právě proto, abych získal nějakou jako prostě disciplínu a řád. Jo.
1: A vybil se tam z té energie?
2: No, tak to jsem si určitě, tam to jako nejde vybíjet si energie, že jo, to jako musíte respektovat zase to vedení, ty praktikanty, prostě ty vedoucí.
1: A máte aktivitu.
2: No, tak jako jistě. A zase, když to potom máte natáčení v rozhlase, tak se musíte sklidnit, protože prostě ten mikrofon, to je jako, to je úžasný médium. Takže se musíte se s ním naučit pracovat. No. A to je taky těžký, naučit se pracovat s mikrofonem. Ale my jsme dělali i pásma různý recitační, prostě nebo literární. A bylo to strašně krásný období. Jezdili jsme na pláni pod Ještědem, na tábory. Pan režisér Berger, Jan Berger, který prostě byl osobnost obrovská, tak to tenkrát vedl. A já jsem zažil vlastně i pana Dismana starého ještě. Který tam mezi nás občas přišel. Toho jsem ještě zažil 3 roky, než potom odešel na věčnost. A byla tam strašně fajn parta lidí. Bezvadná. Jako. Já jsem byl šťastný v Dismaňáku. Hrozně. Nevím, jak to funguje dneska, ale tenkrát jako v těch 70. letech, jako vlastně, než jsem začal mutovat, pak už jsem nebyl prostě jako vhodný pro rozhlasový soubor. No a pak už jsem šel na konzervatoř, takže už na to vlastně ani nebyl čas. No.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Ta touha po tom herectví, ta se zrodila právě v tom Dismaňáku, anebo za to v úvozovkách mohli ti rodiče, herci, kteří vás samozřejmě brávali do toho divadla, vy jste v tom vyrostl.
2: Já si myslím, že by to asi bylo i bez toho Dismanova rozhlasového dětského souboru, že bych do toho vklouznul stejně, protože můj táto byl herec, maminka byla taky herečka. Já toho teda nechala, když jsem se narodil, protože naši byli v divadle, který hodně jezdil na zájezdy, takže nebylo dobrý, že mě a bráchu hlídal pořád někdo, nějaká paní s pánem, takže máma usoudila, že bude lepší, když prostě toho nechá a bude s náma jako s dětma doma. Takže pak už byl v divadle jenom táta. No takže já myslím, že bych asi do toho, že jsem to tím divadlem prostě byl načichlej, no, jak se to mám říct. No prostě já jsem i s nima chodil do divadla, táta mě tam občas bral, takže si pamatuju, že jsem byl úplně nadšený, když táta hral Old Shatterhanda, že jo, prostě jako pro děti to bylo jako že Vinetuovka. Já byl prostě úplně hotový, když táta prostě měl ten sásnový oblek jako a měl tu Winchesterovku prostě a říkal, no, to je můj táta, on je Old Shatterhanda. Takže to tam jako nějak ve mně nějak bujelo, jo, už asi když o tom mládí. Myslím si, že na to ten soubor Dismanův neměl vliv. Ale vliv na to měl ten soubor, protože si mě vybral tenkrát v 74. roce do hlavní role režisér Ráža. Ta inscenace byla dvoudělná, jmenovala se Nebezpečí smyku. Tatínka mi hrál nevlastního Radek Brzobohatý, maminku Milenka Dvorská a babičku Jiřinka Štěpničková. Jo.
1: A to tedy já jsem zažil ještě,
2: no, takovýhle herce. A já byl precek, že jo, prostě měl 13 let nebo kolik. No a teď oni byli fakt strašně bezvadný. Tenkrát jsem natáčel půl roku, jo. Já jsem nechodil do školy, takže jsem měl prostě pedagogy, kteří mě učili během toho natáčení. Jako chodili za mnou a probíjeli jsme látku, kterou já jsem teda nemohl dát in natura ve škole, když jsem byl na natáčení. Byl jsem úplně vyřízený. Od rána do večera prostě vrátíte se, musíte se ještě něco učit fakt do školy večer, nebo text se učit na druhý den. Takže jsem tam měl propady, že jsem už nechtěl natáčet. Už jsem prostě nechtěl. A řekl jsem Rážovi, že prostě už to dělat nebudu. Říkal, to nemůžeš, už jste roztočený. A já jsem propadl v pláču. On dal pauzu na hodinu, šli jsme s Jiřinkou Štěpničkovou na kavárny, on mi tam koupil nějaký chlebíčky, pak dortíky, povídali jsme si a úplně mi z toho dostali. A bylo to v pohodě, jeli jsme dál. Takže já jsem pak musel na konci roku dělat komisionální zkoušky, protože no a děti mě nenáviděli trošku, za to, že jsem tam nechodil a mysleli si, že to mám jakože protekci. Aha. Žádná protekce nebyla. Mě si prostě Ráža vybral na konkurzu mezi asi 250 dětma.
1: Takže to byl takový první střet v úvozovkách s tou hereckou reálnou prací a možná taky s nějakou, já nevím, jestli tehdy se konala nějaká sláva, popularita, jestli vás lidi najednou poznávali.
2: No tak
1: jasný, jak jste to vnímal, že bylo vám 13?
2: No, přesně, věk. No, to je nepříjemný vlastně, jako, protože ty děti na vás reagují jako jinak, jo. To není tak, že by vás, jako, že to je prostě gloriole, jako, že jsem hrál v nějakým se, jako, v důdělný inscenaci. Samozřejmě prostě to všichni viděli, že tenkrát prostě byla jenom jednička, dvojka, ČT1, ČT2. Takže to viděli. A někteří na to reagovali dobře a někteří ne, protože prostě navíc k tomu právě měli to, že jsem do té školy nechodil půl roku a oni tam museli chodit a já jsem si prostě flákal někdy na natáčení.
1: A ještě jste slavný.
2: A ještě prostě jsem se stal jako, že jako v úvozovkách na chviličku slavným, jako no, to je takový pofiderní, že jo, no, ale jako je to tak.
1: Pomohla vám právě třeba tahle ta zkušenost s tím přístupem k tomu hraní, třeba k té slávě potom v dospělosti, když jste třeba i díky dabingu, díky přátelům začal být slyšet, vidět potom?
2: Já nevím. Mě třeba fakt jako opravdu mrzí, že třeba v tom rádiu nedělám třeba dlouho. Já jsem tady dělával dřív jako s panem režisérem Weinlichem, Karlem, s Honzou Bergerem právě a s jinýma. Ale v té doby prostě třeba mě vadí, že to rádio třeba, který miluju. A jako rozhlas je úplně, to je takový fenomén obrovský, když člověk se prostě soustředí jenom na tu poslechovou věc. Že televize jako vás rozptiluje, že jo. Jakmile máte zvuk a obraz, už to rozptiluje. Když to ten fenomén toho rádia prostě je v tom, že máte jenom ten poslech. A to vás právě daleko víc soustředí jako se na tu věc konkrétní. Je to strašně hezký a mě to mrzí, že to vlastně dělám málo. Ale ještě dubbing jsem dělal hodně, teď už dělám málo, protože si myslím, že už to dneska už taky není už to úplně takový jako ta disciplína, která bývala dřív taková, jako že opna piedestalu jako byla výborná, tak už tím, že to je digitál a už vás dneska přijdete do studia a jste tam sám, takzvaně vás vytočí, už ani ty kolegy nepotkáte. Když jsme dělali Přátelé s Alešem Sobotkou v České televizi, tak jsme vlastně tam byli všichni, 6 lidí nebo někdy 4, 5. Ale byla tam nějaká interakce mezi námi. Jsme vlastně vymýšleli různé věci, protože tam byly v těch Přátelích určitá specifika pro amerického diváka, která by ten český divák nepochopil. Tak jsme to museli na místě změnit, aby to bylo vtipný pro toho českého diváka. To už dneska vlastně na to ani není čas, nic.
1: Je to dělané horkou. takovou jehlou, nebo jak to říct?
2: Jste v nějaký kukani, jako, a tam jste sám. Buď máte ty herce už ve sluchátkách přetočený, jako, nebo máte jenom originál, to už jedno, ale nemáte to interakci. Takže jako ten dubbing jako udělám rád jistě do dneška, ano, nevyhýbám se tomu, ale mě prostě už je to prostě všechno zrychlený, jako jo, je to na mě až moc, jako, ale dělám to rád jistě, no, jako, jsou lidi, kteří mě mají rád, s Láďou Ždánským třeba dělám strašně rád, jako, a jsou režiséři, který jako Olga Valos, kterou jsem dělal strašně rád často, která byla přísná hrozně, profesionálka, naprostá, ale to mluvím o tom prostě, kdy, o době, kdy na to prostě byl čas, jako, kdy to na překlady, na úpravy, na všechno. Dneska už na to prostě moc čas není. Ta doba letí hrozně.
0: Rádio Praha.

0: až na dřeň.
1: Mluvil jste o slávě, nebo té trošku popularitě v tom svém dětství, díky té své dětské roli. Co sláva potom v dospělosti? Byla pro vás někdy jako vlastně důležitá?
2: Ne, nebyla. Nebyla pro mě sláva důležitá. Pro mě je důležitá jako moje rodina, chalupa, abych si mohl odpočinout. Na tu chalupu jezdím strašně rád, protože to mám v údolí posázavským. A vlastně si tam odpočinu a nemám takový ty ambice, jako možná dřív jsem je měl, určitě jsem je mýval dřív ambice, dneska už je nemám, dneska už si rád užívám, ale jako baví mě to divadlo, co mě baví pořád. A když mám nějaké natáčení, samozřejmě taky jistě, ale už to neberu jako prioritní věc. Mm-hmm. Prioritní věc je pro mě jako ta rodina fakt jako a ten odpočinek třeba a dělat třeba i na zahradě, jak fyzický, já si u toho odpočinu. Jo, u fyzických prací, hrozně, no. Takže to mě baví, no, ale mám nějaký už přehnaný ambice, fakt ne. Ale neříkám, že třeba tu režii, tak tam ta ambice nějaká skrytá je, tak do toho bych se rád pustil. Herectví, jasně, to je moje profesor, je to práce jako každá jiná, každý máme, umíme něco a vlastně je to dobře, že představte si, že by všichni uměli všechno, to by bylo strašný, jako jo, to nejde. Jako. Takže já si, to nejsem úplně zručnej, řemeslně, no, tak si samozřejmě musím někoho pozvat, no a to je dobře, že on to umí, já to neumím, no, tak

0: Já mu zaplatím, když to udá dobře.
1: Vy jste tady mluvil o té své malé krizi během toho natáčení v těch 13 letech, kdy prostě jste chtěl utéct a nešlo to. A měl jste potom někdy nějakou krizi i v dospělosti, kdy prostě najednou jste to necítil, to nadšení z toho hraní, kdy jste toho třeba chtěl nechat?
0: Ano, tak to bylo po 5 letech v Pardubickém divadle třeba. Přestože to divadlo je krásný, to je nádherný divadlo, jako takový secesní divadlo a vlastně byl tam i výborný soubor, ale už po 5 letech jsem byl takový, už jsem se cítil být vyhořelý, jako. Tak jsem vyhořel. Protože tam vlastně jdete z role do role. Nemáte čas, já měl v té době ženu a malý dítě a byl jsem v Pardubicích, jako, a vlastně viděl jsem je minimálně, protože ono jako cestovat každý den jako mezi Prahou a Pardubicema, to prostě nejde zkrátka. To je 120 kilometrů. A jako to prostě, když ráno zkoušíte, že nejete, tak to ani není možný. Jako, tak po představení bych odjel vlakem do Prahy, spal bych 4 hodiny a jel bych zase zpátky do Pardubic. No to je nesmysl. Takže jsem tam měl takzvaný herecký byt, jako všichni ostatní kolegové taky. No a byl jsem tam vlastně většinu času. A prostě, když toho je moc, jako toho divadla, tak jako všeho. Tak člověk vyhoří třeba, no, což se mi stalo. Takže já jsem odešel z divadla v květnu, jsem byl výpověď 89. Mě jsem potřeboval nutně úplně změnit prostě a jít do Prahy, jít za rodinou. Tady mám ženu, dítě a vlastně neměl jsem nic jistýho, vůbec. Ale šel jsem do toho, říkal jsem, to je úplně jedno, to je fuk, tak budu dělat něco jiného chvíli, jo. No a já jsem si k tomu divadlu velmi rychle vrátil, protože Jaroslav Ostrý, osobnost obrovská, dramaturg a režisér a překladatel taky, a vlastně dramatik, který zakládal třeba činohorní klub ve Smečkách v 60. letech, tak ten tam byl se mnou v Pardubickém divadle. On teda odešel dřív z Pardubic než já, odešel Jarda někdy v 88. roce, ale já jsem vlastně dlouho nečekal na nabídku, já jsem vlastně, Jaroslav mi dal nabídku do činohorního klubu. Mm-hmm. Takže jsem tam byl v angažmá 3 roky potom, za jeho éry, on tam byl šéfa Jarda. No, takže jsem byl v Činohráku a tam jsem tam potkal takový osobnosti jako Petra Čepka, Jirku Zahajskýho, Jirku Hálka, pana Abrahama prostě jako a Jiřinu Třebickou třeba ještě jako, no to bylo jako si úžasný. Já tam byl v období, kdy tam byl Honza Nebeský, David Prachař, Luzka Trmíková a hrozně vlastně jsem tam byl šťastný v tom divadle, vlastně v Praze za prvé a za druhý ve výborném divadle s úžasnýma prostě kolegama, od kterých jsem se ještě učil pořád, protože mi bylo 29, ale Petrovi už v Čepkovi bylo 52, tak nějak. No prostě jako bylo to úžasný období. Ale bohužel jen 3 roky, pak přišel pan manažer Stanisko, nějak jsme se nepohodli a já jsem pak pochopil, že bude lepší, když půjdu na volnou nohu a vlastně budu svobodnější. A jsem rád, že jsem svobodnější. No. Já asi do angažmá už bych asi nechtěl jít.
2: Radio Praha 107,1.

0: až na dřeň.
1: Co vás na tom herectví vlastně úplně nejvíc baví? A je to pořád to samé, jako třeba v těch 20, anebo se tohle to taky proměňuje?
2: Ne, proměňuje se to. Jak člověk stárne, tak je zvláštním způsobem paradoxně, jako, no není to paradoxně, je prostě zodpovědnější. Jako je to, ta zodpovědnost tam je čím dál tím větší. Že stojíte si za svým, třeba dřív jsem byl takový lehkovážný, jo. Já jsem v tomhletom ohledu, že jsem třeba si ani nebral text sebou, říkal jsem, já si ho pamatuju, to dáme jako nějak, jako. Dneska si nedovolím nechat text doma třeba divadelní, já si ho prostě vždycky předtím představím, prostě pročtu, vždycky. Pro můj vlastní pocit. I tak se může stát nějaká chyba, jasně, je to živý organismus a může se stát něco, mi vypadne mi text, tak ho musím nějak nahradit, že jo, na tom jevišti, ale jako prostě ta zodpovědnost, jako to, kterou jsem dřív nemýval, protože jsem byl takový rozevlátej, no, jako, tak dneska už nejsem takhle rozevlátej a jsem na ty věci konkrétní, na všechno vlastně víc se soustředím, no, takhle to mám.
1: Co potřebujete k takovému pocitu úplně prach obyčejného štěstí?
2: Mě stačí prchovičné štěstí, když jsou všichni zdraví okolo mě. Já taky teda. No a když jsem na té chalupě, třeba potřebuju chlupáče nějakýho doma. No. Takže nám umřel pes, Poli. V 18 letech. Fenka krásná. No a tak ty smyka je taky zatím psané. Já jsem se s ním doteďka nějak nesmířil, že odešel tenhle ten kamarád. Tak jsem říkal, ale ženě, říkal jsem, ale jako, tak... Já nevím, tak za kočku, no, aspoň, takže máme kočku. Protože kamarád prostě šel k veterináři se svojí kočkou na kastraci a ten veterinář mi říká, ale to já ji nemůžu kastrovat. A on mu říká, proč ne? A on říká, ten veterinář, no, protože ta kočička je březí. A on říká, ti je teprve 8 měsíců. A to nevadí u kočiček, co vstává. Takže kamarád prostě měl 5 malých koťátek, no a říkal, nechcete koťátka? A říkal, hele, pes nám umřel, tak my si jedu. Ale chceme holčičku, jako chceme, takže tam byla jediná holčička, tak nám ji schoval, tak to máme doma, no. To je beruška.
1: Jak se zžíváte s kočičkou, to je úplně něco jiného než pes.
2: To je úplně solitér strašný. Ona je hrozně chytrá. Kočky jsou strašně chytrý zvířata.
1: Jo.
2: Neuvěřitelně. Jo. Jsou solitérní, naprosto. Jakože ona přijde, když ona chce, ne, když jí zavoláte, že? To je jasný. Jako. Ale ona nás má ráda, takže se vrací na té chalupě, třeba tam ona jako je venku, tam ona je plenéru pořád. Jako, že? A máme o ní strach, ale takže my ji zavíráme třeba do 9, maximálně musí být doma a pak už ji nepustíme. My se bojíme, že se něco stane. Lidi si nechávají kočky venku, že jo, prostě přes noc, jako to mi ne, teda, no. My prostě ji chceme mít doma. Ale pes je kamarád, strašně přítel vlastně, jako a to, ale ta kočka taky jako je, jo. Akorát to má jinak, no. Ona prostě, to je osobnost obrovská. Obrovská. A já to musím respektovat. No, tak to respektuju.
1: Nejen o kočkách dnes pořadu až na dřeň mluvil herec Daniel Rose. Díky moc za to. Mějte se krásně, ať se vám daří.
2: Děkuju moc za pozvání. Mějte se všichni krásně.
1: A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také v podcastových aplikacích a připravený je videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

0: 13. hodina je tady. Na Rádiu Praha pro vás máme další zprávy s Denisou Žižkovou. Denčo, vítám tě ve studiu.
1: Děkuju, hezké odpoledne. Přestavba Vinohradské vodárny v Praze na vzdělávací centrum Hydropolis je v polovině. Rekonstrukce autobusového nádraží v Kladně omezuje cestující. Hotová bude do konce letních prázdnin. Ukrajinské drony poškodily další chemičku a sklady pohonných hmot v Rusku. Dnes má být velká oblačnost, místy přehaňky a teploty maximálně 20 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Přestavba bývalé vinohradské vodárny v Praze na interaktivní vzdělávací centrum Hydropolis je zhruba v polovině. Stavebníci dokončují hrubou stavbu a pracují na obnově historické věže. Expozici věnovanou vodě začnou instalovat letos v říjnu. Otevření centra je plánované na podzim roku 2027. Náklady na přestavbu jsou zhruba 450 milionů korun. Pokračuje náměstek pražského primátora Michal Hroza z TOP 09.
3: Rekonstruujeme historickou vinohradskou vodárnu, dvě zemní sila, z nichž jedno se stane tou expozicí, druhé vodní silo bude znovu zapojeno do zásobování Prahy vodou. Zároveň se opraví samozřejmě vodárenská věž, kde bude část té expozice.
1: Dělníci opravují autobusové nádraží v Kladně. Na místě teď bourají ocelové přístřešky. Po skončení přípravných prací tam postaví třeba nové parkoviště nebo zasadí několik stromů. Rekonstrukce částečně omezuje provoz. Hotová bude do konce léta, říká kladenský mluvčí Vít Heral.
4: Autobusové nádraží v Kladně se promění v důstojný veřejný prostor, který rozložením odpovídá současným požadavkům. Ve spodní části území vznikne nové parkoviště s kapacitou přibližně pro 120 vozidel. To bude doplněné zelení a sadovými úpravami, které počítají s výsadbou 20 stromů.
1: Ukrajinci zaútočili drony na dva další velké podniky v Rusku. Jejich cílem se staly strategické palivové sklady v Jaroslavské oblasti a chemička v Tulské oblasti.
5: Obyvatelé Rybinska v Jaroslavské oblasti Ruské federace zveřejnili záběry opakovaných dronových útoků na rezervní státní sklady pohonných hmot, které po úderech začaly hořet a oblohu zahálil hustý černý kouř. V Novomoskevsku v Tulské oblasti ukrajinské nepilotované letouny poškodily chemičku azot, která je největším výrobcem dusičnanů v Rusku. Ty se používají nejen jako základ hnojiv, ale také při výrobě munice. Cílem úderů byla také tepelná elektrárna u Simferopolu na anektovaném Krymu a Soči v sousedním Krasnodarském kraji. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Po kilometru triumfoval rychlostní kanoista Martin Fuchsa na mistrovství Evropy i na pětistovce. Olympijský šampion z Paříže získal 15. evropský titul. Martin Fuchsa si své soupeře v první polovině závodu hlídal, v té druhé pak tradičně zrychlil, všechny předjel a zvítězil.
6: Jsou to prostě roky tréninku, roky učení se toho traťového tempa, nenechat se vybláznit prostě na začátku a vidět, že pokud jdu 500 metrů, tak cíle až na 500 metrech, není to ani na 490, ani 50, prostě na 500 metrech. A to se dneska povedlo a můžu slavit 11. titul na téhle disciplíně.
1: Barbora Krejčíková kvůli nemoci nenastoupila do finále tenisového turnaje v Hertogenboschi. Premiérový titul tak získala bez boje 484. hráčka světa Robin Montgomeryová ze Spojených států, která soutěží prošla z kvalifikace. Dnes bude převážně velká oblačnost od severozápadu. Místy přehaňky, večer budou srážky ustávat a bude oblačnost ubývat. Teploty 18 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Tak a my se podíváme opět na silnice. Začneme v Praze 20, tak konkrétně v Mečovské ulici mezi křižovatkami ulice Votuská a Hrdoňovická. Tady máme problém v podobě kyvadlového provozu vedeného jedním místním pruhem. Pracuje se tady na vozovce a buduje se tady přípojka plynu. To omezení v tomto místě potrvá ještě do 17. června. Projíždějte proto velmi opatrně. Opatrně taky například v ulici K Horkám Praze 15, kde opravují most a ve směru jízdy v úseku Chodov Hostivař je střídavý jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací. S problémy v tomto místě počítejte do 17. července. Dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 13 hodin a bezmála 6 minut, dobré nedělní odpoledne. Více než 1 milion lidí v Česku je obézních a jejich počty stále stoupají. Změnit by to mohly látky pro léky na hubnutí, které se nově začaly vyrábět ve Středočeském kraji. Podrobnosti od nás uslyšíte už kolem 1:30. A ve víkendové Praze taky stále hrajeme to nejlepší. Svou zásluhu na tom mají i Alex Warren a Ella Henderson. Kapela Support Lesbians. A taky The Kid Laroi s Justinem Bieberem. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám ten nejlepší poslech.

0: 13 hodin 16 minut, přejeme krásné nedělní odpoledne. Botanická zahrada v Troji je dnes naposledy místem inspirovaným Japonskem. Víc než stovka výjimečných bonsají, ukázky tradičního umění, workshopy, komentované prohlídky i festivalový program. To všechno vás tu čeká na festivalu Bonsai a japonské kultury. Letošní prohlídka je také soutěžní a o nejkrásnější bonsai mohou hlasovat i sami návštěvníci. Detaily najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Praha žije festivaly. A sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ta se v neděli příliš nemění. Komplikace zůstávají na místech, na kterých už jsme problém měli. Ale vidím tady jeden přírůstek. Například v Praze máme nehodu konkrétně nedaleko Patočkovy ulice v jedné vedlejší silnici. Tady havaroval motocykl a osobní auto. Je to výjezd z tunelu Blanka na ulici Patočkova konkrétně. Projíždějte proto velice opatrně, na místo už míří policisté. Problémy ty zůstávají taky v Praze, například v Mečovské ulici mezi křižovatkami ulic Votuská a Hrdoňovická v Praze 20. Pracuje se tady na vozovce a kivadlový provoz je vedený jedním místním pruhem. Omezení tady potrvá ještě do 17. června. V Libušské ulici v Praze 12 je kvůli opravě povrchu vozovky kevadlový provoz vedený jedním místním pruhem. Tady práce potrvají do 18. června. Přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: 13:32, krásné nedělní odpoledne. V Česku se začaly vyrábět léky, respektive látky pro léky na diabetes a obezitu. Společnost Novo Nordisk odkoupila farmaceutický závod v Bohumii nedaleko Prahy, investovala do něj přes 8 miliard korun. Počet obezních lidí v Česku už překročil hranici 1 milionu.
1: Téměř 2/3 Čechů mají nadváhu nebo jsou obézní. Třeba paní Vlastě, která pochází ze středočeské obce Jevany, se to nelíbí.
2: Protože jsou všichni líní. Každý jenom sedí, požírá samý blbosti, kouká na televizi nebo do mobilu.
3: A co podle vás by mohlo pomoct?
2: No ten pohyb hlavně. Nevidíte nikde žádný děti na hřišti, nic.
1: S bojem proti obezitě by mohly pomoct léky na hubnutí. Léčivé látky se nově začaly vyrábět v nedaleké Bohumili, kde dánská firma Novo Nordisk odkoupila farmaceutický závod. Popisuje ředitel společnosti Mike Dausdar.
4: Pracovní síla je v Česku neuvěřitelně talentovaná a díky tomu budeme moci udržet naši kvalitu. A Česko jsme si vybrali také z toho důvodu, že stejně jako spousta okolních zemí bohužel trpí těmito problémy. 65% populace tady má nadváhu nebo obezitu. Musíme tento problém řešit přímo u zdroje.
1: Léky na hubnutí potlačují chuť k jídlu a vyvolávají pocit sytosti. Podle předsedy České diabetologické společnosti Martina Prázdného nepřispívají pouze ke zlepšení vzhledu.
5: Není to jenom o té hmotnosti, ale s těmito látkami v podstatě oni dostávají komplexní zlepšení zdraví. Snižuje se jim riziko toho, že dostanou infarkt, mozkovou příhodu, že budou mít problémy s dýcháním ve spánku. A nebo že také předčasně zemřou.
1: Počet obezních lidí v Česku přitom stále stoupá, upozorňuje Prázdný.
5: Očekávám, že pokud tady se rozšíří více modernější léčba nadváhy obezity, tak ten trend se také bude otáčet. Jednou uvidíme i otáčení toho trendu nárůstu diabetiků.
1: Za posledních 35 let se v Česku zčtyřnásobil počet dětí, které jsou obezní. Odborníci se obávají, že v roce 2050 bude mít nadváhu nebo bude trpět obezitou polovina dětí. Z Bohumily u Prahy, Josef Beneda, Český rozhlas.
6: Víkendová Praha
7: a Vláďa Malošík.
0: A přinášíme aktuální dopravní informace. Pozor, v ulici Vosmíkových v Praze, u křižovatky s ulicí Nasypkem, je nehoda dvouosobních aut. Projíždějte opatrně. Opatrně také u výjezdu z tunelu Blanka na ulici Patočkovu. Tady havarovalo osobní auto a motocykl. Na místě zasahují policisté, tak dejte pozor. V ulicích Frejova, Jandova, Kolbenova, pod pekárnami a Sokolovská počítejte s omezením a zúženými jízdami. S nimi pruhy. Je to kvůli opravě silnice v křižovatce, a to až do 28. června. A ještě připojím Sokolskou ulici v Praze 2, tady počítejte s omezením mezi křižovatkami ulic Hálkova a náměstím IP Pavlova. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh, omezení tady potrvá do 30. června. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

Imagine Dragons na Rádiu Praha, za chvíli Alex Warren a Ella Henderson. Připomínám, že v nové sezóně už je v provozu Letenský kolotoč. Kolotoč se nachází v Letenských sadech už od roku 1894. Je jedním z nejstarších podlahových kolotočů v Evropě a unikátní je i díky figurám koní, které jsou potažené pravou koňskou kůží. Muzeum kolotoč zprovoznilo po kompletní opravě v roce 2022. A v roce 2026 bude kolotoč Letenský v provozu do 28. září. Vždy v pátek, v sobotu a v neděli a taky ve státní svátky. Provozní doba je vždy od 11.30 do 17.30 hodin. Pražská zábava. Stále sledujeme aktuální dění na silnicích v Praze a okolí. V Praze v ulici Vosmíkových dejte pozor, u křižovatky s ulicí Nasypkem je nehoda dvou osobních aut. Problém podobného rázu je také na výjezdu z tunelu Blanka na ulici Patočková. Tady se srazil motocykl a osobní auto. Na místě zasahují policisté, projíždějte se zvýšenou

0: opatrností. Opatrně také v Novopatské ulici v Praze 9. Probíhají tady práce na silnici, jedná se o přípravné práce před rekonstrukcí k Belské ulice a v místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy. S omezením v tomto místě počítejte do 16. srpna. A ještě komplikace v ulici Krokova v Praze 2. Tady se pracuje na vozovce a ulice je uzavřená v úseku ulice Slavojova Čiklova. Objížďka vede ulicemi Krokova, Lumírova a Slavojova. Práce tady potrvají do konce března příštího roku. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Scrollujete?

0: Din Rádio Praha je stále s vámi. Přejeme krásné nedělní odpoledne. Teď už je tady Sabina Vosecká se zprávami.
1: Hezké odpoledne všem, ahoj. Sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO. O druhé místo se dělí ODS a hnutí STAN. Sběrný dvůr v Durychově ulici v Praze 4 končí kvůli stavbě metra a další části metra D. Kanoista Martin Fuchsa ovládl na mistrovství Evropy závod na 500 metrů a bude oblačno, místy přeháňky, teploty do 20 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Volby do poslanecké sněmovny by v květnu vyhrálo hnutí ANO. Získalo by 31,5%. Oproti dubnu podpora hnutí mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Na druhém místě by skončila ODS a Starostové s 15,5%. Na třetím místě jsou podle modelů Piráti s necelými 10%. Do sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD a těsně taky motoristé. Průzkumu se v druhé polovině května a na začátku června zúčastnilo zhruba 1000 respondentů. Sběrný dvůr v Durychově ulici na Lhotce v Praze 4 ukončí ke konci června provoz. Důvodem je výstavba další části metra D. Trasa prochází pod pozemkem, na kterém se areál nachází. Stavba úseku mezi Olbrachtovou a Novými dvory má začít oficiálně už 19. června.
3: Obyvatelé městské části budou moct nadále využívat sběrné dvory v Dobronické, Zakryté nebo Perucké ulici nebo v areálu v ulici u Plynárny. Praha 4 by zároveň měla rozšířit počet stanovišť i častější přistavování velkoobjemových kontejnerů. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
1: Kolínská radnice pronajme byt Nymburskému dětskému domovu. Menší skupina dětí tam bude žít jako v klasické domácnosti. Společně budou vařit, uklízet a trávit volný čas. V bytě by měly fungovat od září, říká kolínský místostarosta Roman Šulc ze Změny pro Kolín.
4: Nabili jsme jim cenu jako v sociálním bytě, tam budou teda si to projednat s tím, že teda ten byt si upraví pro takový zajímavý projekt dětského domova z Nymburka, který tam umístí malou dětskou rodinu pod dozorem vychovatele.
1: Čtyřpokojový byt o rozloze více než 100 metrů čtverečních byl dlouho prázdný. Podle vedení města je moc velký a lidé o pronájem nejeví zájem. Kanoista Martin Fuchsa ovládl na mistrovství Evropy v Portugalsku po kilometru i závod na 500 metrů. Olympijský šampion z Paříže tak získal své 15. evropské zlato. Debelkajak Jakub Špicar Daniel Havel vybojoval na stejné trati bronz. A bude oblačno, místy čekáme také přeháňky, teploty dnes maximálně do 20 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá na silnicích? Stále komplikace v Praze v ulici Vosmíkových. U křižovatky s ulicí Nasypkem dejte pozor, havarovala tady dvě osobní vozidla. Nehoda je také na výjezdu z tunelu Blanka na ulici Patočkovu. Osobní auto se tady srazilo s motocyklem a stále tady máme hlášené komplikace. Ty jsou také v ulicích Frejova, Jandova, Kolbenova, pod Pekárnami a Sokolovská. Počítejte tady s omezením a zúženými jízdními pruhy kvůli opravě silnice v křižovatce, a to až do 28. června. A ještě připojím Sulickou ulici v Praze 4, kde je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. Mezi křižovatkou ulic Ukrčského nádraží a před nádražím je provoz pouze ve směru z centra. Omezení tady potrvá do 30. června. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Jsou 4,5 minuty po 14. hodině, pěkné nedělní odpoledne. Hlavní události uplynulých dní v naší metropoli nabídne v souhrnu už v 14:30 opět rubrika Týden v Praze. Dnes třeba o novém vybavení pro hasiče i v základní škole. A nejbližší chvíle naplníme ve víkendové Praze opět tou nejlepší muzikou, připravená je Taylor Swift. Nebo BB Rexa a Faithless. Příjemný poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Tohle byly Right Side Fred na Rádiu Praha. No a pokud máte plány na neděli, tak je to fajn. Pokud ne, tak dnes můžete vyrazit třeba k Vltavě i na nákupy. Na Rašínově nábřeží probíhá mezi 10. a 17. hodinou další Mint Market, na který se sjeli tvůrci a designéři z celé České republiky. Zavedené trhy s originálními výrobky všeho druhu nabízejí jako vždy i dobré jídlo a pití a své kolekce představuje přes 100 pečlivě vybraných značek. Pokud se chcete dozvědět víc, mrkněte na náš web praha.rozhlas.cz.
1: Praha je nej. Sejdeme se pod ocasem, tak tuhle větu zná snad každý Pražák a v překladu znamená, že si s někým dáte sraz u sochy svatého Václava na Václavském náměstí. Přesně tohle místo je od jak živa spojené s historií naší země. Od vzniku republiky přes okupaci až po sametovou revoluci. V dolní části náměstí najdete poeziomat. Stačí jen otočit klikou a můžete si poslechnout proslov Václava Havla z roku 1989. Václavák se pyšní taky řadou historických a zajímavých budov. Tou nejzajímavější je Národní muzeum. Za zmínku ale rozhodně stojí taky Palác Koruna. Tahle pozdně secesní budova z 20. let minulého století.

0: A na silnicích stále opatrně, máme problémy, například v ulici Vosmíkových v Praze u křižovatky s ulicí Nasypkem havarovala dvě osobní auta. Jedna nehoda je také na výjezdu z tunelu Blanka do Patočkovy ulice. Havarovalo tady osobní auto a motocykl. Stále tam máme hlášené problémy, takže i v tomto místě projíždějte maximálně opatrně. V ulici Mečovská mezi křižovatkami ulic Votuská a Hrdoňovická v Praze 20 budují plynovou přípojku. Kvůli tomu je tady kevadlový provoz vedený jedním místním pruhem. S komplikacemi v tomto místě počítejte do 17. června. A v Libušské ulici v Praze 12 je kvůli opravě povrchu vozovky kevadlový provoz vedený jedním místním pruhem. Práce tady potrvají do 18. června. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Topíte.

0: Je neděle, 14. červnový den a také 14:30 odpoledne. Poslední den naší metropole opět přinesly řadu zásadních i zajímavých událostí. Jasné je třeba to, jak to vypadá s nezaměstnaností, kde se staví nová škola, nebo třeba proč chce ZOO víc peněz pro své zaměstnance. Víc už Štěpánka Martanová v rubrice Týden v Praze.
1: Hezký den. Statistici v pondělí oznámili, že míra nezaměstnanosti v metropoli v květnu zůstala na 3,8%. Místo si hledalo 38 tisíc a 30 lidí, což je o 209 méně než v dubnu. A ubylo i volných pozic. Teď jich je 22 416. Zasedali praští radní. Projednali třeba výroční zprávu dopravního podniku. Z té vyplývá, že mu magistrát dal vloni na takzvaných kompenzacích za provoz MHD zhruba 19 miliard a 850 milionů. Meziročně je to víc než o 0,5 miliardy. Schválili taky návrh nové vyhlášky o zábavní pyrotechnice. Ta dává městským částem možnost ji na svém území úplně zakázat. Finální rozhodnutí ale bude až na zastupitelstvu. Magistrát nakoupil dobrovolným hasičům nové vysílačky. Stály asi 2 miliony. Má se tím sjednotit technika profesionálních a dobrovolných hasičů a zjednodušit práce v terénu. A dopis, který poslala šéfka ZOO pražským radním, říká, že jsou v zahradě podle auditu dlouhodobé problémy s přetěžováním a finančním podhodnocením zaměstnanců. Zahrada proto požádá o navýšení peněz na platy. V Klementinu meteorologové zaznamenali první letošní tropickou noc, a to z pondělí na úterý. Jde o noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů. V pondělí v noci naměřili 20,1. Praha se Středočeským krajem vypsali tender na zajištění provozu na Posázavském Pacifiku až do roku 2030. Předpokládaná cena zakázky je necelých 16 miliard. Praha 9 zvýšila rozpočet investic o 100 milionů korun. Vzala je z rezervy z minulých let. Bude muset zaplatit první splátku na bytový dům, který chce koupit od developera. Zvýšení rozpočtu schválili v úterý zastupitelé. Stejně jako to, že přispěje spolku Association Club Sparta Praha 9 milionů korun na rekonstrukci atletického areálu v Kovanecké ulici. Areál patří městu, Sparta ho má ale dlouhodobě v nájmu. Silničáři odložili demolici dvou nadjezdů nad úsekem Pražského okruhu mezi Třebonicemi a Slivencem. Plánovaná byla na tento víkend. Důvodem jsou neočekávaná zjištění ohledně podloží. Nový termín zbourání mostů, po kterých vedou ulice k Austisu a k Zadní Kopadině, silničáři zatím nestanovili. Víc policistů a strážníků se má objevit na pěší zóně Anděl. Potkávat je tam máme i se psovody. Dohodla se na tom Praha 5, policisté a strážníci. A radnice také zajistila soukromou firmu, která pohlídá pořádek na dětských hřištích. Ve čtvrtek začala v Uhříněvsi stavba nové základní školy, jmenuje se Romance a vyjde skoro na 900 milionů. Na několik hodin zastavila provoz vlaku v metropoli poškozená trolej. Spojené jezdily mezi hlavním nádražím a Smíchovem. Správa železnic spustila anketu, ve které se ptá, jak má vypadat železniční přemostění v Libni. To dostane novou podobu v rámci modernizace trati mezi Libni a Malešicami. Na portálu Pražana můžete hlasovat do konce června. Víkend patřil muzeím, kde probíhala muzejní noc, letná policistům, už na tradiční akci Den s policií. A třeba v Radotíně, tak tam probíhal Sportfest. Víc už se do tohoto vydání rubriky Týden v Praze nevejde. Děkuji za pozornost, hezký zbytek víkendu a pohodový nový týden přeje od mikrofonu Rádia Praha Štěpánka Martanová.
2: Víkendová Praha.
3: A Vláďa Maloší.
0: A já mám pro vás opět aktuální dopravní informace. Začneme v ulici Vosmíkových v Praze. U křižovatky s ulicí Nasypkem je stále problém v podobě nehody dvou osobních aut. Projíždějte proto velmi opatrně. Opatrně také na výjezdu z tunelu Blanka na ulici Patočkovu. Tady je nehoda motocyklu a osobního auta. Na místě máme stále hlášené problémy. Ty jsou také v ulicích Frejova, Jandova, Kolbenova pod pekárnami a Sokolovská. S omezením tady počítejte zároveň se zúženými jízdními pruhy kvůli opravě silnice v křižovatce a ta potrvá do 28. června. A v ulici Na 50. v Praze 10 je omezení v úseku ulice Průběžná a Mukařovská ve směru k Černokostelecké. Probíhá tady rekonstrukce plynovodu a potrvá do 30. června. šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Oscarový skladatel Michael Giacchino míří do Rudolfina. 20. června zazní hudba z filmů Spider-Man, Úžasňákovi, Vzhůru do oblak, Jurský svět nebo Star Trek. Filmová filharmonie vás zve na velké finále sezóny. Více na filmharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: Je 3:45, s vámi je stále Rádio Praha, přejeme krásné nedělní odpoledne. Připomínám, že ještě dnes stále můžete zamířit na Design Market Léto. Na výstavišti v Holešovicích probíhá další z tradičních výběrových trhů autorské tvorby. Design Market pravidelně představuje lokální designéry a výrobce nejenom z České republiky, ale taky ze Slovenska, Maďarska, Rakouska nebo Ukrajiny. A jako obvykle tu najdete originální módu, šperky, doplňky, dětské zboží, porcelán, papírenské zboží i delikatesy. Design Market Léto potrvá i dnes do 18 hodin, vstup je zdarma a sebou si můžete vzít i vaše čtyřnohé mazlíčky. Více se dozvíte i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije. Rádio Praha.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální dění na silnicích. To se příliš nemění v neděli, ale přesto jsou místa, kde byste si měli dát pozor. Je to třeba ulice Vosmíkových v Praze, u křižovatky s ulicí Nasypkem. Stále vyšetřují nehodu dvou osobních aut, projíždějte proto opatrně. Nehoda je také na výjezdu z tunelu Blanka na ulici Patočkovu. Havaroval tady motocykl a osobní auto a tady stále máme hlášené komplikace. A ty jsou teď také na dálnici D1 ve směru do Prahy na 27. kilometru. Havarovala tady dvě osobní auta a neprojedete jízdním pruhem pro pomalá vozidla. Ještě připojím Vinohradskou ulici v Praze 10, tady probíhají stavební práce a kvůli tomu je v místě omezení, provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Máte rádi novinky?
3: Tak si nalaďte každou středu

0: Sabina Vosecká si už sundala brýle proti sluníčku, které tady není, a přináší zprávy v 15 hodin na Rádiu Praha.
1: Hezké odpoledne. Venkovní učebnu v Praze Libni můžou od zítřka využívat školy z okolí. Elektromobily budou po českých dálnicích dál jezdit za zvýhodněné sazby. Donald Trump chce na summitu G7 řešit další postup v souvislosti s Íránem. A do večera bude oblačno, místy přehánky.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Na Libeňském ostrově zítra Praha 8 slavnostně otevře venkovní učebnu Eduarda Štorcha. Dělníci je postavili na památku známého spisovatele a autora Lovce mamutů poblíž místa, kde stála původní dětská farma, a to v letech 1926 až 1934. Přibližuje mluvčí městské části Martin Šalek.
3: Nově vybudovaná učebna je pamětním místem a zároveň prostorem pro školy a veřejnost, kde je možno uspořádat vyučování, přednášku nebo jinou komunitní akci.
1: Auta na elektřinu a vodík by dál měla jezdit po českých dálnicích bez poplatků a nízkoemisním nejspíš zůstanou slevy. Ministerstvo dopravy totiž z novely zákona vyřadilo původně navrhované zrušení těchto výhod.
4: Česko by totiž kvůli spoplatnění pro tyto vozy přišlo o evropské dotace, popisuje mluvčí zastoupení Evropské komise Václav Lebeda.
5: Navrhovaná změna zákona o silničním provozu byla součástí závazků, které si Česká republika stanovila v rámci Národního plánu obnovy. Je tedy vázána na čerpání evropských peněz.
4: O jednotné ceny dálničních známek pro všechna auta chce ale rezort dál usilovat. Po připomínkovém řízení novela obsahuje jen zrušení automatického zvyšování cen dálničních známek, říká mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
6: Ceny dálničních známek v posledních letech rostly velmi rychle. Dostali jsme se do situace, kdy roční známka v České republice stojí v přepočtu více než v Rakousku.
4: V případě schválení novely parlamentem zůstanou ceny v příštím roce stejné jako letos. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: O jednotné ceny dálničních známek pro všechna auta chce ale rezort dál usilovat. Po připomínkovém řízení novela obsahuje jen zrušení automatického zvyšování cen dálničních známek. Exposlanci TOP 09 Dominiku Ferimu pomohlo k podmínečnému propuštění z vězení změna ve vystupování i pozitivní hodnocení vězeňské psycholožky. Vyplývá to z rozsudku, který má k dispozici server iRozhlas.cz. Bývalý politik strávil za mřížemi 2 roky za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Původní trest byl 3letý. Podle rozsudku se Ferryho přístup k obětem a problematice sexuálního násilí v poslední době změnil. U květnového jednání podle soudu projevil zájem o oběti a lítost. Teplický soud rozhodoval o Ferryho propuštění poprvé v lednu. Tehdy jeho žádost zamítl s tím, že neměl dostatek sebereflexe. Odvolací senát ale rozhodnutí teplickému soudu vrátil kvůli špatnému odůvodnění a soudce v květnu své rozhodnutí změnil. Americký prezident Donald Trump chce na summitu tzv. G7 řešit další postup v souvislosti s Íránem. S odvoláním na zdroje z americké vlády o tom informovala agentura DPA. Součástí jednání by podle nich měla být i možná účast dalších zemí na odminování Hormuzského průlivu. Na okraj summitu, který začíná už zítra, se americký prezident sejde i se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Tenistka Barbora Krejčíková kvůli nemoci nenastoupila do finále turnaje v Hentogenboši. Premiérový titul tak získala bez boje Američanka Montgomeryová, která soutěží prošla z kvalifikace. Česká hráčka se do finále dostala poprvé od vítězství na Wimbledonu, a to před 2 lety. A ještě počasí to máme v Praze proměnlivé, místy taky čekáme přehánky a teploty dnes maximálně do 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Doplníme také aktuální dopravní informace. Stále aktuální je problém v ulici Vosmíkových v Praze. U křižovatky s ulicí Nasypkem před časem havarovala 2 osobní auta. Máme tady pořád hlášené problémy, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. Ta je nutná i na dálnici D1 na 27. kilometru ve směru do Prahy. Tady je nehoda 2 osobních aut a neprůjezdný jízdní pruh pro pomalá vozidla. D11. Tady máme trošku dál od Prahy problém na 64. a 5. kilometru. Je tam odstavené porouchané vozidlo a neprůjezdná krajnice. A ještě připojím pár problémů z pražských ulic, například v ulici Mečovská mezi křižovatkami ulice Votuská a Hrdoňovická v Praze 20. Mrují plynovou přípojku a kvůli tomu je tady kvadlový provoz vedený jedním jízdním pruhem. S komplikacemi v tomto místě počítejte do 17. června. A v Libušské ulici v Praze 12 je kvůli opravě povrchu vozovky kvadlový provoz vedený jedním jízdním pruhem. Práce tady potrvají do 18. června. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 15 hodin 5,5 minuty, hezkou neděli vám všem. V kinech můžete vidět nový film britského režiséra Guye Ritchieho Šedá zóna. Kombinace akčního thrilleru a špionážního dramatu ukazuje, jak komplikované mohou být hry mezi vládou a soukromými vojenskými skupinami a taky podsvětím. Už za pár minut vás na tento snímek pozveme. A k dnešku patří i datum 14. června a se svým hitem ve víkendové Praze nechybí kapela Linkin Park. Sigala a Ellie Goulding. I Bruno Mars. Dobrou náladu i poslech vám přeje Vláďa Maloší.

0: 15 hodin, 18 minut, Rádio Praha je stále s vámi, užíváme si 14. červnový den a je neděle. Ve Valdštejnské zahradě Senátu se koná kulturní festival Valdštejnské léto. Každý čtvrtek vás tady čekají hudební i divadelní vystoupení souborů z celého Česka. Pod širým nebem tak uvidíte třeba koncerty základních uměleckých škol a poznáte pro mnohé neprobádané hudební žánry. Valdštejnské léto potrvá do konce září a vstup je zdarma. Více se dozvíte i na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije festivaly.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Připomínám komplikace v ulici Vosmíkových v Praze. U křižovatky s ulicí Na Sypkem vyšetřují nehodu dvou osobních aut. Ještě nějakou chvíli potrvá i vyšetřování nehody na dálnici D1 na 27. kilometru, a to ve směru do Prahy. Tady havarovala také dvě osobní auta a neprojedete jízdním pruhem pro pomalá vozidla. A pokud vyrazíte z Prahy po dálnici D11, tak opatrně na 64. a 5. kilometru. V místě je odstavené porouchané auto a neprůjezdná krajnice. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: 15 hodin 30 minut na rádiu Praha, jedeme dál. Divoká jízda plná přestřelek, intrik a typicky svěžného tempa hvězdného režiséra Guye Ritchieho. To je špionážní drama Šedá zóna. A ani tentokrát nechybí dávka ostrého humoru, na který jsme v jeho snímcích zvyklí. Pozvánku do kina má pro vás Štěpánka Ruchová.
1: Dva elitní specialisté jsou nasazeni na tajnou operaci. Mají zajistit bezpečný únik pro vysoce postavenou vyjednavačku během nebezpečné mezinárodní mise.
2: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
3: You know I can.
1: Vše se zkomplikuje ve chvíli, kdy bezohledný diktátor ukradne majetek v hodnotě miliardy dolarů. Tým dostává za úkol získat peníze zpět.
4: Tick every box.
5: Tick every tuck.
6: Lube every wheel.
7: Lick every step.
8: 3, 2, 1.
1: Zdánlivě jednoduchá akce se ale promění v riskantní hru plnou intrik, zrady a boje o přežití. Každé špatné rozhodnutí může znamenat katastrofu.
9: They operate in the gray.
1: V hlavních rolích snímku Šedá zóna zazáří Henry Cavill a Jake Gyllenhaal. Natáčení, které lehce pozdržela stávka hollywoodských herců a scénáristů, proběhlo na největším z kanárských ostrovů, na Tenerife. Diváci možná poznají kasíno v hlavním městě Santa Cruz, rybářský přístav ve městečku San Andrés, kde vznikly scény několika zběsilých honiček, nebo také místní pláž Las Teresitas.

0: A sledujeme aktuální situaci na silnicích. Začneme nehodou na D8 ve směru z Prahy na 11. kilometru. Varovalo tady osobní auto do svodidel, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Připomínám také komplikace trošku dál od Prahy na 64. a 5. kilometru D11 ve směru z Prahy. Tady je odstavené porouchané vozidlo a neprůjezdná krajnice. No a problémy ty jsou stále také v pražských ulicích, třeba kvůli uzavírkám či omezením. V Olšanské ulici v Praze 3 počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra, a to až do 30. června. A například v Sulické ulici v Praze 4 je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. Mezi křižovatkou ulic u Krčského nádraží a před nádražím je provoz pouze ve směru z centra. Omezení tady potrvá do 30. června. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Záhadný zločin v domě u jezera. Malíř Horác a kapitán Vašátko řeší případ dvou manželek. ČT2. Nová mise je spuštěna. Volné pokračování slavného filmu Stanleyho Kubricka 2010, druhá vesmírná odysea. A ČT Art. Ivan Trojan v hlavní roli filmu podle románu Fjodora Michajloviče Dostojevského o střetnutí tématu morálky a viny se skutečnou tragickou nehodou. Karamazovi. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Radio.

0: Ve víkendové Praze dospívala Katy Perry, za chvíli kapela Linkin Park nebo Holly Humberstone. V nové budově Pražského národního muzea můžete navštívit fotografickou výstavu Czech Press Photo 2025. Do 31. ročníku soutěže autoři přihlásili přes 5000 snímků v 9 kategoriích, které posuzovala 7členná mezinárodní porota. Ta z nich vybrala téměř 800 fotografií evropských novinářů a jedná se o oceněné snímky a další vybrané fotografie, které charakterizují uplynulý rok. Celkem je k vidění přes 500 tištěných fotografií a více než 250 snímků v obrazovkách a projekcích od 80 autorek a autorů. Součástí výstavy je také bohatý doprovodný program. A souběžně s hlavní soutěží se koná už pátý ročník soutěže Czech Photo Junior pro mladé autory ze základních a středních škol, kteří zaslali přes 1500 snímků. Výstava Czech Press Photo 2025 potrvá až do 30. listopadu. A jdeme na silnice D8, tady máme stále problém na 11. kilometru ve směru z Prahy, dejte pozor, osobní auto tady havarovalo do svodidel, projíždějte s opatrností. No a komplikace ty jsou také v pražských ulicích, ať už kvůli omezení či uzavírce. V Sokolské ulici v Praze 2 počítejte s omezením mezi křižovatkami ulic Hálkova a náměstím IP Pavlova. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh, omezení tady potrvá do 30. června. V ulici na 50. v Praze 10 je omezení v úseku ulic Průběžná Mukařovská. Ve směru k Černokostelecké probíhá tady rekonstrukce plynovodu a potrvá do 30. června. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: 14 hodin na rádiu Praha, čas na další zprávy se Sabinou Voseckou. Ahoj.
1: Hezké odpoledne. České nemocnice se připravují na nedostatek krve. Etikety medů musí nově jasně ukazovat, za které země výrobek pochází. Fotbalisté Brazílie vstoupili do mistrovství světa v Severní Americe remízou 1-1 s Marokem a zítra bude polojasno, teploty maximálně 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Českým nemocnicím bude znovu v létě chybět krev. Upozorňují na to při příležitosti Světového dne dárců krve. Kolem prázdnin přibývá úrazů a pravidelní dárci často jezdí na dovolené. Právě kvůli tomu pak i několik měsíců darovat krev nemůžou.
3: Problémem můžou být hlavně cesty do exotických destinací, říká přednosta Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze Jan Loužil.
4: Když jedu, dejme tomu, do Thajska, tak ne, že bych jako úplně vypadl z darování krve, ale jelikož to je malarická oblast, tak třeba mám 6-měsíční pauzu darování.
3: V českých nemocnicích daruje krev každoročně asi 220 tisíc lidí. Podle prezidenta Českého červeného kříže Marka Jukla by jich ale bylo potřeba víc, alespoň 300 tisíc.
5: Ono to souvisí také s tím, že dárci z věkových důvodů nebo zdravotní důvody musí třeba zdá se s tím skončit a to je ročně kolem 30 tisíc.
3: Červeně se dnes večer rozsvítí jako poděkování dárcům Úřad vlády nebo Žižkovská televizní věž v Praze. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
1: Staré nepotřebné věci můžou dnes zájemci vyměňovat na Rius dni na Vítězném náměstí v Praze 6. Akci pořádá městská část už po čtvrté. V loni se zapojilo přes 1200 lidí, kteří si vyměnili více než 2 tuny věcí. Lidé můžou přinést knihy, oblečení, sportovní potřeby nebo menší vybavení do domácnosti. Pokračuje radní pro životní prostředí Prahy 6 Petr Palacký ze Zelených.
6: Je možné přinášet jakékoliv věci, které dobře poslouží někomu dalšímu. Taková ta klasická zásada je přinášet ty věci, které byste darovali třeba svému nejlepšímu příteli, to znamená věci, které jsou v dobrém provozuschopném stavu.
1: Medy prodávané v Česku musí nově splňovat přísnější pravidla. Týká se to označování zemí původu. Dosud bylo možné pouze uvádět, že jde o směs medů z zemí Evropské unie nebo podobné neúplné informace. Po změnách volali dlouhodobě čeští včelaři, dodává Stanislav Jaš z Agrární komory.
7: Je to historický moment, je to vyústění několikaletých snah evropských včelařů zbavit se toho označení med ze zemí EU a směs ze zemí medu mimo EU. Med má svoji identitu a tu identitu každý spotřebitel a milovník medu má právo znát.
1: Fotbalisté Brazílie vstoupili do mistrovství světa v Severní Americe remízou 1-1 s Marokem. Haiti prohrálo se Skotskem 0-1 a Austrálie porazila Turecko 2-0. Dnes v noci českého času šampionát pokračuje. A ještě přidáme zítřejší počasí, bude polojasno, během dne také čekáme oblačno a teploty maximálně 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A míříme na silnice, sledujeme komplikace například na D8 na 11. kilometru ve směru z Prahy. Máme nehodu, osobní auto tam havarovalo do svodidel. V místě projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Komplikace jsou také například v pražských ulicích. V ulicích Frejova, Jandova, Kolbenova, pod pekárnami a Sokolovská. Tady počítejte s omezením a zúženými jízdními pruhy kvůli opravě silnice v křižovatce a to až do 28. června. V ulici Mečovská mezi křižovatkami ulice Votuská a Hrdoňovická v Praze 20 budují plynovou přípojku. Kvůli tomu je tady kyvadlový provoz vedený jedním místním pruhem. S komplikacemi v tomto místě počítejte ještě do 17. června. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Z dnešní neděle už uplynulo 16 hodin a 4,5 minuty. Hezké odpoledne vám všem. Už za pár minut pro vás máme několik tipů pro volný čas a taky další vybrané songy. S nimi už ve víkendové Praze čeká Edwin Collins. Cyril a James Blunt. A taky skupina 21 Pilots. Příjemný poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Necelá minuta zbývá do 16:45. Připomínám, že stále běží hlasování do vinylu. Tentokrát je to československý souboj. O vaše hlasy bojuje skupina Tata Boys s albem V původním snění a také Richard Miller s deskou Čierna labuť, Biela vrana. Hlasování končí zítra, tedy v pondělí 15. června v poledne a právě do té doby můžete stále hlasovat na našem Facebooku facebook.com/radio.praha. Vítěznou desku vám v pořadu Vinyl na Rádiu Praha pustíme zítra po zprávách v 21 hodin. Praha žije hudbou. A sledujeme aktuální situaci na silnicích. V Sokolské ulici v Praze 2 počítejte s omezením mezi křižovatkami ulic Hálkova a náměstím IP Pavlova. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh, omezení tady potrvá do 30. června. Ve Vinohradské ulici v Praze 10 probíhají stavební práce, kvůli tomu je v místě omezení, provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. A v ulici K Horkám v Praze 15 opravují most a ve směru jízdy v úseku Chodov-Hostivař je střídavý jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací. S problémy v tomto místě počítejte do 17. července. A dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: I půl páté a nedělní víkendová Praha vám teď přináší pražské tipy s Jirkou Šteflem.
1: Přeju vám hezký den, je možné znovu se bláznivě zamilovat. A co všechno jsme ochotní riskovat kvůli citům, o kterých jsme si mysleli, že už nás minuli? V pondělí se můžete pobavit u komedie Smyslu zbavení. Dianu Mórovou a Martina Trnavského uvidíte v příběhu dvou lidí, kteří už lásku nehledali, ale ona si našla je. Inscenace s humorem, něhou i pravdivostí ukazuje, že láska si čas ani místo nevybírá a začíná v divadle Frida v pondělí v 19.30. A nebo se vydejte na nové sci-fi drama režiséra Stevena Spielberga. Den odhalení má být dnem, kdy se lidstvo konečně dozví pravdu. O čem? To zatím tuší jen pár jedinců, mezi nimi je i datový analytik Daniel, který má být tím, kdo všechno zveřejní. Odhalení pravdy by mohlo zcela rozvrátit světový řád a napáchat nenapravitelné škody. Film Den odhalení promítají v pondělí třeba v Edison Film Hub od 19 hodin. A příjemné nejen kulturní zážitky a taky příjemný start do nového týdne přeje Jirka Štefel a Rádio Praha.
2: Víkendová Praha.
3: A Vláďa Maloší.
0: Sledujeme aktuální dění na silnicích. Máme tady varování před vozidlem jedoucím v protisměru. Pokud jedete po D6 směrem z Prahy na Karlovy Vary, tak opatrně v okolí 52. 51. kilometru v jízdním pruhu na Prahu jede vozidlo právě ve směru na Karlovy Vary, tedy v protisměru, tak dejte velký pozor. Komplikace máme také v ulici Olgy Havlové v Praze 3. Tady je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Provoz je vedený jedním směrem od ulice Malešická a objížďka vede ulicemi Olgy Havlové a Navackově. Omezení tady potrvá do konce července. A v Novopatské ulici v Praze 9 probíhají práce na silnici. Jedná se o přípravné práce před rekonstrukcí Belské ulice a v místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy. S omezením v tomto místě počítejte do 16. srpna. A dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Krásný nedělní den. Dnes můžete ještě stále vyrazit do Karlína a zažít tam Itálii na Karlínském náměstí. To se pro dnešek proměnilo v malé italské náměstí plné vůní a chutí. Najdete tady stánky s italskou gastronomií, skvělé italské nápoje a pohodovou letní atmosféru. Nechybí ani doprovodný program, který zpříjemní celý den. Akce potrvá ještě do 19 hodin, no a víc se o ní dozvíte i na našem webu praha.rozhlas.cz. A přidáme ještě aktuální dopravní informace. Pozor si dávejte, v Novopatské ulici v Praze 9 probíhají tady práce na silnici, jedná se o přípravné práce před rekonstrukcí Kbelské ulice a v místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy. S omezením v tomto místě počítejte do 16. srpna. A v Hybernské ulici v Praze 1 probíhají mezi křižovatkami ulic Senovážná a Havlíčkova stavební práce. V místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy a omezení tady potrvá do 23. února 2027. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Blíží se 17. hodina, taky další zprávy se Sabinou a hned po nich na Rádiu Praha je můj kolega Vojta Přívětivý. Stále dobrý poslech vám přeje Vláde Malošík.
2: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Neděle 14. června. Praha vysílá zprávy ve studiu, s nimi kolegyně Sabina Vozecká. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne tobě i všem, kteří nás posloucháte.
0: Bylo 17 hodin.
1: Při srážce trajektu s Plachetnicí v Chorvatsku přišli o život tři Češi. Pokračuje přestavba Vinohradské vodárny. Zítra čekáme oblačno, teploty maximálně do 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Tři Češi přišli o život při srážce katamaránu s Plachetnicí nedaleko chorvatského Splitu. Na palubě menšího plavidla byla osmičlenná česká posádka. Jeden člověk se ještě pohřešuje. Čtveřice dalších je v péči lékařů splitské nemocnice.
3: Snažíme se zjistit identitu těch lidí, kteří byli těhletou srážkou postiženi.
4: Říká český konzul Štěpán Šantrůček, který je ve Splitu a v kontaktu se všemi složkami, které se dál pokoušejí najít zmizelého Čecha. Katamarán soukromé společnosti převážel podle deníku Slobodna Dalmácia 118 lidí a 7 členů posádky. Plachetnice s 8 Čechy na palubě se po srážce potopila. K nehodě došlo asi půl hodinu předpolednem mezi ostrovy Brač a Šolta. Její příčina je předmětem vyšetřování. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
1: Přestavba bývalé Vinohradské vodárny v Praze na interaktivní vzdělávací centrum Hydropolis je zhruba v polovině. Stavebníci dokončují hrubou stavbu a pracují na obnově historické věže. Expozici věnovanou vodě začnou instalovat letos v říjnu. Otevření centra je plánované na podzim roku 2027. Náklady na přestavbu jsou zhruba 450 milionů korun. Pokračuje náměstek pražského primátora Michal Hroza z TOP 09.
5: Rekonstruujeme historickou Vinohradskou vodárnu, dvě zemní sila, z nichž jedno se stane tou expozicí, druhé vodní silo bude znovu zapojeno do zásobování Prahy vodou. Zároveň se opraví samozřejmě vodárenská věž, kde bude část té expozice.
1: Zpěvačka Eva Farná včera v Edenu oslavila 20 let na hudební scéně. Velkolepou show doplnili projekce a tanečníci. Hudebnici mohli lidé vidět i létat vzduchem. Stejnou show předvede v Edenu i dnes večer.
6: A půlhodinový koncert byl průřezem celou její kariérou. Eva Farná zaspívala hity, které ji před 20 lety získaly první fanoušky, i nové singly, které vydala teprve před pár dny. Lidé se na její koncert sjeli z Česka i Polska.
7: Ona se někam posunula sama v sobě a dala nám to najevo prostě tímhletím nádherným koncertem a já jsem to prožívala s ní a jsem úplně odrovnala.
8: A máte svou kamarádku, vidím tam, má taky slzy v očích.
9: Je to krásný, ta atmosféra tady a tak, je to
7: Eva
9: super.
7: Je skvělá prostě.
6: V pražském Edenu vystoupí Eva Farná celkem třikrát, naposledy v úterý večer. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Rychlostní kanoista Martin Fuxa získal na evropském šampionátu v Portugalsku druhé zlato. Po kilometru vyhrál taky závod na poloviční trati. S bratrem Petrem pak na double kanoji obsadili 6. místo. A ještě přidáváme počasí. Zítra čekáme polojasnou oblohu, během dne také oblačno a teploty maximálně 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pozor, aktuálně v Bubenském tunelu, těsně před výjezdem na Novou Povltavskou, stojí v pravém pruhu porouchané vozidlo, očekávejte proto zdržení, v tunelu se tvoří kolony. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně, za sjezdem na Kutnou horu na 58. kilometru se srazila tři osobní auta v levém pruhu, tvoří se kolona, zdržíte se asi 10 minut. Na D1 z Brna ve směru do Prahy dejte pozor u sjezdu na Divišov, na 41. kilometru se zastavuje, je tam roztrhaná kolona, která pokračuje až na 24. kilometr. Celý úsek pojedete asi půl hodiny. Na dálnici D11 z Hradce Králové ve směru do Prahy opatrně, za sjezdem na Městec Králové na 48. kilometru se dojíždí do kolony, ta nesouvisle pokračuje až na kilometr 37. A na silnici 7 mezi Prahou a Chomutovem počítejte s komplikacemi u odbočky na Slaný a Mělník. V křižovatce se tam srazila dvě osobní auta a projíždí se Kyvadlověm, zdržení krátce z obou stran.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý Dobrý den, 5 minut po 17. hodině, od mikrofonu vás zdraví Vojtěch Přívětivý a společně strávíme celé to nedělní odpoledne. No a bude to samozřejmě ve společnosti skvělé muziky, v této hodině třeba The Chainsmokers. Taky Maroon 5. No a jestli vám chybí to pocitové léto, tak vás potěším. Do Česka totiž v příštím týdnu dorazí tropy, teploty můžou dosáhnout až 35 stupňů Celsia. Podrobnosti už za chvíli. Hezký poslech.

0: Serious a Teenage Dirtbag ve víkendové Praze. Dobré odpoledne přejeme. Nad metropolí před chvílí ve světlo slunce, což už možná po tom propršeném víkendu nikdo ani nečekal, že se stane. Je to každopádně velmi dobrá zpráva pro ty z vás, kdo se dnes chystáte na ten druhý vyprodaný koncert Evy Farné v Edenu a nejspíš velké překvapení a taky úleva pro vás, kteří jste se vrátili z letošního deštivého ročníku festivalu Rock for People. To počasí skutečně bylo poslední dny jako na houpačce, teploty se držely poměrně nízko, to se ale v příštím týdnu změní. Česko totiž čekají tropy. Oteplovat se začne v polovině týdne, kdy bude nejprve kolem 30 stupňů Celsia, nejtepleji by pak mělo být v závěru týdne, kdy se teploty mohou vyšplhat až k 35 stupňům. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav a podrobnosti najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. No a pojďme taky na pražské silnice. Pozor, aktuálně v Bubenečském tunelu, těsně před výjezdem na Novou Povltavskou, stojí v pravém pruhu porouchané auto. Očekávejte proto zdržení, v tunelu se tvoří kolony. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně, za sjezdem na Kutnou horu na 58. kilometru se srazila tři osobní auta v levém pruhu, tvoří se kolona, zdržení asi 10 minut. Na D1 z Brna ve směru do Prahy dejte pozor taky už za sjezdem na Divišov na 41. kilometru se zastavuje. Roztrhaná kolona pokračuje až na kilometr 24. Celý úsek pojedete asi půl hodiny. A na silnici 7 mezi Prahou a Chomutovem počítejte s komplikacemi u odbočky na Slaný a Mělník.
1: Bude to teď u Slaný z Prahy směrem na Chomutov, přesně na přípojce od Slanýho. Pán si myslel, že tam může odbočit doleva od Slanýho, no samozřejmě nemohl, takže to otočil do jednosměrky a přímo tam do sebe řákli, bude to ucpaný.
0: Projíždí se Kyvadlově, zdržíte se krátce z obou stran. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Oscarový skladatel Michael Giacchino míří do Rudolfina. 20. června zazní hudba z filmů Spider-Man, Úžasňákovi, Vzhůru do oblak, Jurský svět nebo Star Trek. Filmová filharmonie vás zve na velké finále sezóny. Více na filmharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio
3: Praha. Československý souboj v hlasování. Nejnovější Tata Boys v původním snění.
4: Tata Boys.
3: Nebo Richard Miller, Černá labuť, Běla vrana.
4: Richard Miller.
3: V pondělí večer budou noví Tata Boys nebo skvělý Richard Miller. Hlasujte na

0: DJ Felixien a jeho úprava hitu od Whitney Houston. Posloucháte Rádio Praha, je 17:30, přejeme hezké odpoledne. Řidičům sloužil více než 50 let. Teď už je minulostí. Dělníci zbourali most přes dálnici D4 u Jíloviště nedaleko Prahy. Podle silničářů byl ve špatném technickém stavu a jeho oprava by vyšla dráž než stavba nového. Demolice na několik hodin úplně zastavila provoz na dálnici v obou směrech.
1: Průjezd přes most byl zavřený už od 5. června. Cesta do nedaleké zástavby se tak z Jíloviště protáhla o několik kilometrů třeba paní Marii.
2: Tam mám teda dům po mamince, bydlí mi tam mladší syn, takže mu tam vozím jídlo. Tam odsaď musím zase na dálnici, na D4, na Řitku, tam se otočit a jet zpátky domů. Na to, že to mám zhruba 800 metrů.
1: Jíloviště s protější stranou dálnice spojuje provizorní lávka pro pěší, ale i ta je teď při demolici kvůli bezpečnosti zavřená.
3: Tu máme 11 strojov, ktoré majú nasadené nůžky a kladiva a momentálne môžeme vidieť, že prebieha proste postupne z každej strany rozhrízajú ten železobetón, tak aby vlastne oddelili tú výstuž od toho betónu.
1: Říká za zhotovitele Lubomír Janči, po samotném bourání podľa ní následuje úklid.
3: Pretriedenie tej súte, predrtenie a urobia sa na nej skúšky, či je možné ju späť použiť spätným zásypom alebo bude musieť byť odvezená na skládku.
1: Oprava mostu by podľa mluvčího krajské správy a údržby silnic Josefa Holka nedávala smysl a byla by dražší než stavba nového.
4: Na tom mostě už v podstatě byl zdegradovaný beton, vozovka vykazovala celou řadu závad a samozřejmě i ocelové výstuže byly za hranou životnosti, byly silně skorodované, takže jsme se rozhodli tady pro kompletní demolici.
1: Nový most bude široký asi 12 metrů.
4: Bude mít širší základny a už tedy přijde o ty pilíře, které jsou tam nyní, a konstrukce bude kompletně ocelová.
1: Stavba nového mostu bude hotová příští rok v září. Celkové náklady by měly být skoro na 200 milionů korun. Z Jíloviště Laura Hájková, Český rozhlas.
0: No a v provozu zůstaneme opatrně, teď na silnici 521 u Úhonic v Praze Západ. Srazila se tu dvě osobní auta. Komplikace aktuálně také v Plzeňské. U sjezdu do Kukulovy směrem na Zličín tady stojí porouchané vozidlo. Očekávejte proto kratší zdržení. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Kutnou horu. Na 58. kilometru se srazila tři osobní auta v levém pruhu. Tvoří se kolona, zdržení asi 10 minut. Na D1 ve stejném směru z Brna do Prahy dejte pozor i za sjezdem na Kutnou horu. Na 63. kilometru se zpomaluje, nesouvisle se jede až na ten zmíněný 58. kilometr, kde odklízejí následky nehody v levém pruhu, zdržení tady asi kolem 15 minut. D1 ještě jednou směrem do Prahy, počítejte se silným provozem za sjezdem na Divišov mezi 38. a 24. kilometrem, naberete zhruba 20 minut navíc. A na silnici 7 mezi Chomutovem a Prahou řeší nehodu dvou osobních aut u odbočky na Slaný. Křižovatkou se proto projíždí Kvadlově. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: metr, 50 tanečníků, ohňostroje i slzy dojetí. Eva Farna na stadionu před více než 30 tisíci fanoušky zpívala, tančila a chvílemi se i vznášela nad publikem zavěšená na lanech. 2,5hodinový koncert byl průřezem celou její kariérou. Farna zpívala hity, které před 20 lety získaly první fanoušky, ale i nové singly, vydané teprve před několika dny, například píseň Neříkej, co má se stát. Fanoušky pak překvapila oznámením nového alba ADHD Pop, které oficiálně vyjde v pondělí. První zájemci si ho ale mohli koupit už přímo na stadionu. A stejně tak tomu pravděpodobně bude i dnes. Víc se dočtete anebo doslechnete v reportáži na webu irozhlas.cz. Teď ale pojďme na silnice opatrně. Na silnici 521 u Úhonic v Praze Západ srazila se tu dvě osobní auta. Komplikace aktuálně v Plzeňské u sjezdu do Kukulovy směrem na Zličín. Tady stojí porouchané vozidlo, očekávejte proto kratší zdržení. Na D1 z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Kutnou horu na 58. kilometru srazila se tu tři osobní auta v levém pruhu. Tvoří se kolonám zdržení asi 10 minut. Pozoru žele dejte za sjezdem na Kutnou horu na 63. kilometru se zpomaluje. Nesouvisle se jede až na ten zmíněný 58., kde se odklízejí následky nehody v levém pruhu, zdržení asi 15 minut. D1 ještě jednou, směrem do Prahy počítejte se silným provozem za sjezdem na Divišov mezi 38. a 24. kilometrem, naberete asi 20 minut navíc a na silnici 7 mezi Chomutovem a Prahou řeší nehodu dvou osobních aut u odbočky na Slaný, křižovatkou se projíždí Kyvadlově.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: the end. I'm always walking a thin line, running away from the low tide. I know I'm better at high walking.
1: Posloucháte Rádio Praha, bylo 18 hodin a před námi jsou další aktuální zprávy. Ve studiu s nimi kolegyně Sabina Vosecká. Hezký podvečer.
2: Krásný podvečer. Praha 18 plánuje předělat prostor v Rýmařovské ulici v Letňanech na odpočinkové místo. Tomio Okamura chce zrušit dočasnou ochranu uprchlíků z Ukrajiny. Kanoista Martin Fuxa vyhrál na mistrovství Evropy závod na 500 metrů a zítra čekáme oblačno, teploty maximálně 21 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: V pražských Letňanech vznikne nové místo pro odpočinek. Vzniknout má u budovy Šumperka v Rýmařovské ulici. Kromě cest tam dělníci postaví taky lavičky, zeleň a vodní prvky. Vedení Prahy 18 chystá projektovou dokumentaci. Práce by měly začít příští rok. Podle starosty městské části Zdeňka Kučery z hnutí ANO bude projekt stát asi 15 milionů korun.
4: Prostor před budovou Šumperka, kde sídlí zdravotní středisko, lékárna, optika a knihovna, je dlouhodobě ve stavu, který neodpovídá významu této lokality v centru Letňan. Proto si jeho proměnu občané zvolili jako jeden z projektů participativního rozpočtu.
2: Předseda sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura by okamžitě zrušil dočasnou ochranu uprchlíků z Ukrajiny. Řekl to dnes v televizi Prima. V Česku bylo v únoru asi 400 tisíc Ukrajinců v režimu dočasné ochrany.
5: I když ty Ukrajince ukončíme, rozhodně naše vláda nebude dělat to, že tady budeme schválně nechávat, aby jsme neměli tady islámské migranty. My chceme zredukovat v případě konce dočasné ochrany, být na mě taky ukončím okamžitě.
6: Řekl Tomio Okamura. Na výrok ostře reagoval předseda opoziční ODS Martin Kupka. Podle něj Ukrajinci zajišťují Česku mimo jiné výjimku z migračního paktu EU.
7: Ukončit Ukrajince, to je slovo, které vyjde z úst předsedy poslanecké sněmovny. Tak jenom dokazujete, že když vás někdo pojmenovává jako komerčního fašistu, tak opravdu to sedí.
6: Vláda plánuje pravidla pro dočasnou ochranu zpřísnit. Novelu na konci května poslala sněmovně. Podle dat ministerstva práce začaly příjmy na odvodech od uprchlíků pod dočasnou ochranou převyšovat výdaje na jejich pomoc už na začátku roku 2024. Josef Číš, Český rozhlas.
2: Vlaky Českých drah v regionech jezdí ode dneška podle letních jízdních řádů. Ty budou platit až do prosince. Podle národního dopravce mají změny zlepšit nabídku spojů a jejich návaznost. Úpravy vychází i z požadavků jednotlivých krajů a správy železnic. České dráhy upravují jízdní řády před létem každý rok. Většinou jde o posun odjezdů souprav v řádech několika minut. Některé větší letošní změny popsala mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
8: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny.
2: Soukromí vlakoví dopravci změny v jízdních řádech před létem neplánují. Kanoista Martin Fuxa vyhrál na mistrovství Evropy v Portugalsku po kilometru i závod na 500 metrů. Olympijský šampion z Paříže tak získal své 15. evropské zlato. Tenisa Řáhová byla na stejném trati mezi kanoistkami čtvrtá. A ještě zítřejší počasí bude oblačno, teploty maximálně 21 stupňů.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: No a pojďme ještě na silnice. Komplikace v Plzeňské u sjezdu do Kukulovy směrem na Zličín. Tady stojí porouchané auto. Očekávejte proto kratší zdržení. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Kutnou horu na 58. kilometru se srazila 3 osobní auta v levém pruhu. Tvoří se kolona, zdržení asi 10 minut. Na D1 z Brna ve směru do Prahy dejte pozor. Za sjezdem na Kutnou horu už na 63. kilometru se zpomaluje. Nesouvislé se jede až na kilometr 58. Tam odklízejí a následky nehody v levém pruhu. D1 ještě jednou směrem do Prahy za sjezdem na Sázavu se na 29. kilometru zpomaluje. Nesouvisle se jede dál před Šmejkalku až ke sjezdu na Pražský okruh na 12. kilometru. Celý úsek pojedete asi 20 minut a na trojce z Tábora směrem do Prahy počítejte se silným provozem. Před Senohraby fronta se nesouvisle sune až k nájezdu na D1. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
9: Pražský update.
10: Pražští hasiči.
11: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
12: V Praze nepojede o víkendu metro.
13: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
9: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
1: Dobrý podvečer, 5:30 po 18. hodině začíná nedělní pražský update, je 14. června. Jaký byl ten uplynulý týden? Je třeba jasno, jak to vypadá s nezaměstnaností? Je jasno, kde se staví nová základní škola? A nebo proč chce ZOO více peněz pro své zaměstnance? Vydáme se taky do pražského Klementina, no a už za chvíli budeme mluvit třeba o tom, že se zítra symbolicky uzavře dlouhá historie budování a dotváření katedrály svatého Víta na Pražském hradě. Rozezní se v ní poprvé nové Grenzingovy varhany. Nástroji z více než 6000 píšťal požehná pražský arcibiskup. A dozvíte se, čím jsou varhany aktuální a unikátní, anebo jak dlouho trvala jejich výroba i instalace. Hezký poslech, přeje Vojtěch Přívětivý.
9: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města.
14: Pražský update.
9: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský

0: 18 hodin, téměř 12 minut na Rádiu Praha jste teď poslouchali Toma Grenena. Dobrý podvečer přejeme. Pražský update. Nástroj 21. století, který ale zní jako ze století 18. V pondělí se poprvé rozezní monumentální svatovícké varhany. Zbrusunový nástroj, díky kterému bude po 700 letech katedrála svatého Víta na Pražském hradě kompletní. Zítra odpoledne varhanám požehná pražský arcibiskup.
1: Nástroj vznikl v dílně španělského mistra varhanáře Gerharda Grenzinga. Ačkoliv je z Katalánska, chtěl, aby byl zvuk ryze český.
2: A pak strávil dlouhé desítky hodin nejenom v katedrále svatého Víta, objel několik kostelů v České republice, prostě přijel a říkal, tak mi ukažte, nebo dejte mi poslechnout ty varhany, co se vám líbí, jak znějí.
1: Říká Jakub Skřejpek, zástupce nadačního fondu svatovícké varhany.
2: Ten nástroj je samozřejmě manuální nebo mechanický, ale je našlapaný elektronikou, jak to ve 21. století. Je, takže i varhaník se třeba může navolit několik desítek registrací dopředu, přijde s fleškou, nahraje si to tam a může začít hrát třeba o 2 roky později a tak dále.
1: V Národní sbírce na varhany přispělo víc než 5000 dárců od jednotlivců přes školní kolektivy až po velké firmy. Právě jednotliví mecenáši si zvuk varhan vychutnají jako vůbec první.
2: Nás od začátku trápila otázka, jak to udělat, aby ty tisíce lidí, co do katedrály na ty varhany přispěli, aby se tam prostě dostali. A tak vznikla jednoduchá myšlenka, že těch okamžiků, kdy se tam ti dárci můžou dostat, prostě musíme udělat víc. A takhle vznikla myšlenka uspořádat, my říkáme svatovický varhanní oktáv, 8 dní slavení od Mše svaté na 15. června na svatého Víta až do 22. června, kdy budeme symbolicky sloužit děkovnou mši svatou za ty, kteří se varhan už prostě nedožili.
1: Oktáv zahájí v pondělí v 17 hodin slavnostní inaugurace varhan. Mši svatou bude sloužit nový pražský arcibiskup Monsignor Stanislav Přibyl. Už v pátek v katedrále pod taktovkou nového šéfdirigenta Eliase Grandiho zahrají rozhlasoví symfonici.
2: Už v roce 2019 Český rozhlas vyhlásil soutěž o novou skladbu pro nové svatovícké varhany.
1: A ta vítězná bude první skladbou, která na pátečním koncertě zazní. Do soutěže se přihlásilo 50 autorů, z nichž odborná porota vybrala 3 finalisty. Mezi nimi je například Fantazie na svatováclavský chorál. Vybírat vítěznou skladbu můžou lidé na webu Českého rozhlasu Vltava až do středy 17. června. Tomáš Maleček, Český rozhlas. Pražský update na Rádiu Praha.
0: Pražský update. Pražský update. No a ještě update ohledně situace na silnicích. Na D1 z Brna směrem do Prahy odtahují osobní auto z levého pruhu na 58. kilometru. Kolona za sjezdem na Kutnou horu je od kilometru 62 na asi 15 minut. D1 ještě jednou směrem do Prahy za sjezdem na Sázavu se na 29. kilometru zpomaluje. Nesouvislé se jede dál před Šmejkalku až ke sjezdu na Pražský okruh na 12. kilometru. Celý úsek projedete a za zhruba asi 20 minut. A na trojce z Tábora směrem do Prahy počítejte dál se silným provozem před Senou hrabě. Fronta se nesouvisle sune až k nájezdu na D1. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hry o lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahu. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.
0: Zítra ve 12 se samozřejmě budu těšit, teď ale pojďme pokračovat v nedělním pražském updateu. Dnes se o další pražské nej totiž zajímala naše letající redaktorka Monika. Objevila ho v Klementinu a poví vám o něm víc už za chvíli. Teď Dominik Fajk, hezký poslech.

0: neděli večer posloucháte Rádio Praha, 18 hodin, 21 minut, aktuální čas.
1: Pražský update. Co dnes hýbalo Prahou? Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský
0: update. Pokračuje pražský update. V pražském Klementinu je nejstarší meteorologická stanice v Praze a také s nejdelším nepřerušeným měřením. O tohle místo se zajímala naše létající redaktorka Monika Doležalová.
2: Ta nepřerušená řada měření je od roku 1775, ale jeho jako prvopočátky začínaly tím, že vlastně se vyvíjelo to instrumentální měření. To znamená, že oni si vyráběli ty teploměry a porovnávali to, vlastně zjišťovali, kam nejlíp to měření umístit.
3: Vysvětlovala mi počátky měření v Klementinu vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie Ilona Zuzková. V tomto komplexu se měří teplota nepřetržitě už přes 250 let. V historii se stanovily klimatologické termíny, kdy se měří, a to v 7, 14 a 21 hodin.
2: Z těchto třech termínů, když se veme dvakrát ten večerní, to znamená 7, 14, 2x 21, viděli se to čtyřma, tak se počítá průměrná denní teplota a to je vlastně stále platný do dnešních dnů.
4: Po kolika letech, že jo? Po více než 200 letech, jako no, když něco zůstane v platnosti, vemte si, jak na tom jsou zákony třeba.
3: Doplnil paní Ilonu ještě pan Libor Eleder z oddělení aplikované hydrologie. Poté jsme se zašli společně podívat do pozorovatelny, kde je měřící zařízení.
2: Měření prvopočátní začalo teda na astronomické věži uprostřed vlastně toho celého areálu. Vlastně od roku 1780 už to bylo tady v tom přístavku toho jižního křídla.
4: Proč se jim to vlastně v té věži znelíbilo, to úplně nevíme, jestli přestěhovali sem, možná to bylo pohodlnější.
2: Právě, že se řešilo to ovlivnění jako tím sluncem. A to je prostě jakoby zásadní v klimatologii, že vlastně to měření musí být teda ukrytý. To znamená, že to měřidlo je umístěné v nějakém jakoby krytu, tak aby to bylo odstíněné od záření, ale aby tam mohl proudit teda ten vzduch.
3: A také mě zajímalo, jaké jsou teplotní rekordy.
2: Maximum 37,8 stupňů. Tady v Klementinu. Dalo by se říct, že v tom období 1971-2020, což jsou ty červené sloupce, je nejtepleji. Vždycky to byl tady pro Klementinu nejteplejší měsíc červené.
3: Z pražského Klementina pro Rádio Praha Monika Doležalová.
1: Pražský update. Pražští
5: hasiči. Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
6: Praze nepojede o víkendu metro.
5: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
1: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Hezký podvečer. Pražští hasiči v noci na dnešek zasahovali u požáru bytu na Žižkově. Jeden člověk skončil v péči záchranářů. Před příjezdem hasičských jednotek se z domu evakuovalo 10 lidí. Dalším 13 pomáhala policie. Hořet začalo před půlnocí v Baranově ulici a jednalo se o požár odpadu. Přestavba bývalé Vinohradské vodárny v Praze na interaktivní vzdělávací centrum Hydropolis je zhruba v polovině. Stavebníci dokončují hrubou stavbu a pracují na obnově historické věže. Expozici věnovanou vodě začnou instalovat letos v říjnu. Otevření centra je plánované na podzim roku 2027. Náklady na přestavbu jsou zhruba 450 milionů korun. Pražská policie doporučuje v následujících měsících použít k dopravě na letiště Václava Havla městskou hromadnou dopravu nebo vyrazit na let s výrazným předstihem. Kvůli stavbě nové mimoúrovňové křižovatky a s ní spojenými dopravními omezeními policisté opakovaně řeší dopravní komplikace a několika kilometrové kolony. Stavba bude trvat do října příštího roku. A v pražských Letňanech vznikne nové místo pro odpočinek. Vzniknout má u budovy Šumperka v Rýmařovské ulici. Kromě cest tam dělníci postaví taky lavičky, zeleň a vodní prvky. Vedení Prahy 18 chystá projektovou dokumentaci. Práce by měly začít příští rok a projekt by měl stát asi 15 milionů korun. A ještě přidáváme pražské zítřejší počasí. Čekáme zataženou oblohu, teploty maximálně 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: No a pojďme také na pražské silnice. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Sázavu. Na 27. kilometru se zastavuje, fronta se táhne až na Šmejkalku, zdržení kolem 10 minut. Dál potom trvá silnější provoz od sjezdu na Benešov mezi 22. a 12. kilometrem. D1 ještě jednou, směrem do Prahy na 58. kilometru už se podařilo odklidit následky nehody. Místo je tak volně průjezdné a kolona se dává do pohybu. A v Praze čekejte komplikace v křiž Kbelská, Poděbradská, srazila se tam dvě osobní auta, tvoří se kolona v Kbelské už od sjezdu na Mladou Boleslav a také v Průmyslové. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Zpěvačku Leny jste poslouchali ve vysílání Rádia Praha 5:06 po půl sedmé, to je aktuální čas. Dnes je neděle 14. června, no a kdo dnes slaví svátek? Kdo slaví narozeniny? A jaká výročí se dnes připomínáme? To nám teď v rámci pražského updateu řekne Petr Jungmann.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Dobrý den, je tady neděle 14. června. Svátek dneska mají nositelé vznešeného rytířského jména Roland. To znamená slavná země. Tady je Petr Jungmann. Pražský most legií byl slavnostně otevřen před 125 lety v roce 1901 na místě, kde od roku 1841 stával řetězový most císaře Františka I. Tehdejší císař František Josef I. byl otevření sám přítomen. Ostatně most legií nesl až do roku 1919 právě jeho jméno. Později se nějaký čas jmenoval i most 1. máje. Během otevření se prý zrodila i přezdívka císaře Starý Procházka. Podle údajného titulku novin, který hlásal Procházka na mostě. Ale ten plátek a titulek nikdy nikdo nenašel. Jak je tohle možný?
2: A na vlastní oči jsem viděl článek.
3: První komerční sériově vyráběný počítač Univac One byl v americkém úřadu pro sčítání lidu spuštěn před 75 lety v roce 1951. Nebyl to žádný drobek, vážil 13 tun, zabral 35 metrů čtverečních a baštil 125 kW proudu. Ve výkonu by ho dneska hravě trumfnul mobilní telefon. První Univac stál 159 000 dolarů. Zrušení vatikánského seznamu zakázaných knih, tedy Index Librorum Prohibitum, oznámil kardinál Ottaviani před 60 lety v roce 1966. První zakázané knihy však byly zveřejněny už za papeže Pavla IV. V roce 1559. Nicméně spousta lidí by si ráda omrkla i ty další, které se z vatikánských archivů ještě nedostaly na boží světlo. Šik! Český fotbalista Patrik Schick vstřelil na mistrovství Evropy přesně před 5 lety v zápase proti Skotsku 2 góly. A to se hrálo u Skotů v Glasgow. Schick dal v turnaji nejvíc gólů, stejně jako portugalská CR7, tedy Cristiano Ronaldo. Pouť našeho týmu skončila ve čtvrtfinále proti Dánsku. 81 dneska americkému prezidentovi. Together we will make America great again. Donaldu Trumpovi. Jaké pak dárky asi dostane? 65 slaví zpěvák skupiny Culture Club, Boy George. A kulatých 50 je herečce a moderátorce Tereze Kostkové. Všechno nejlepší vám všem, krásnou neděli.
1: Rádio Praha 107,1 FM.

0: hezký den. Statistici v pondělí oznámili, že míra nezaměstnanosti v metropoli v květnu zůstala na 3,8%. Místo si hledalo 38 030 lidí, což je o 209 méně než v dubnu. A ubylo i volných pozic. Teď jich je 22 416. Zasedali pražští radní. Projednali třeba výroční zprávu dopravního podniku. Z té vyplývá, že mu magistrát dal v loni na takzvaných kompenzacích za provoz MHD zhruba 19 miliard a 850 milionů. Meziročně je to víc než o 0,5 miliardy. Schválili taky návrh nové vyhlášky o zábavní pyrotechnice. Ta dává městským částem možnost ji na svém území úplně zakázat. Finální rozhodnutí ale bude až na zastupitelstvu. Magistrát nakoupil dobrovolným hasičům nové vysílačky. Stály asi 2 miliony. Má se tím sjednotit technika profesionálních a dobrovolných hasičů a zjednodušit práce v terénu. A dopis, který poslala šéfka ZOO pražským radním, říká, že jsou v zahradě podle auditu dlouhodobé problémy s přetěžováním a finančním podhodnocením zaměstnanců. Zahrada proto požádá o navýšení peněz na platy. Klementinu meteorologové zaznamenali první letošní tropickou noc, a to z pondělí na úterý. Jde o noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů. V pondělí v noci naměřili 20,1. Praha se Středočeským krajem vypsali tender na zajištění provozu na Posázavském Pacifiku až do roku 2030. Předpokládaná cena zakázky je necelých 16 miliard. Praha 9 zvýšila rozpočet investic o 100 milionů korun. Vzala je z rezervy z minulých let. Bude muset zaplatit první splátku na bytový dům, který chce koupit od developera. Zvýšení rozpočtu schválili v úterý zastupitelé. Stejně jako to, že přispěje spolku Association Club Sparta Praha 9 milionů korun na rekonstrukci atletického areálu v Kovanecké ulici. Areál patří městu, Sparta ho má ale dlouhodobě v nájmu. Silničáři odložili demolici dvou nadjezdů nad úsekem Pražského okruhu mezi Třebonicemi a Slivencem. Plánovaná byla na tento víkend. Důvodem jsou neočekávaná zjištění ohledně podloží. Nový termín zbourání mostů, po kterých vedou ulice k Austisu a k zadní kopadě, silničáři zatím nestanovili. Víc policistů a strážníků se má objevit na pěší zóně Anděl. Potkávat je tam máme i se psovody. Dohodla se na tom Praha 5, policisté a strážníci. A radnice také zajistila soukromou firmu, která pohlídá pořádek na dětských hřištích. Ve čtvrtek začala v Uhříněvsi stavba nové základní školy, jmenuje se Romance a vyjde skoro na 900 milionů. Na několik hodin zastavila provoz vlaků v metropoli poškozená trolej. Spojené jezdily mezi hlavním nádražím a Smíchovem. Správa železnic spustila anketu, ve které se ptá, jak má vypadat železniční přemostění v Libni. To dostane novou podobu v rámci modernizace trati mezi Libní a Malešicami. Na portálu Pražana můžete hlasovat do konce června. Víkend patřil muzeím, kde probíhala muzejní noc, letná policistům, už na tradiční akci Den s policií. A třeba v Radotíně, tak tam probíhal Sportfest. Víc už se do tohoto vydání rubriky Týden v Praze nevejde. Děkuji za pozornost, hezký zbytek víkendu a pohodový nový týden přeje od mikrofonu Rádia Praha Štěpánka Martanová.
1: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
2: Týden to byl v skutku výživný, pojďme se podívat také na pražské silnice. V Praze komplikace v křižovatce Kbelské a Poděbradské. Srazila se tady dvě osobní auta, tvoří se kolona v Kbelské už od sjezdu na Mladou Boleslav a také v Průmyslové. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Sázavu. 27. kilometr hlásí zastavování, fronta se táhne až na Šmejkalku. Zdržení asi 10 minut, dál potom trvá silnější provoz od sjezdu na Benešov mezi 22. a 12. kilometrem. A D1 ještě jednou. Dobrá zpráva směrem do Prahy na 58. kilometru už se podařilo odklidit následky nehody. Místo je tak volně průjezdné a kolona se dává do pohybu. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Máte rádi novinky?
4: Tak si nalaďte každou středu

0: byla Ava Max, posloucháte Radio Praha, 18.53, aktuální čas. No a v rámci pražského updateu se ještě na závěr té hodiny pojďme podívat na to, jaké nás čeká počasí. Hlavně dnes v noci očekáváme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Nejnižší teploty je 11 až 9 stupňů Celsia. Co se týče pondělního rána, tak nás čekají teploty kolem 9 stupňů Celsia a polojasno. No a dobrá zpráva ohledně toho příštího týdne. Zítra očekáváme přes den polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Během dne teploty 19 až 21 stupňů Celsia. No a po chladnějším období můžeme v příštím týdnu čekat taky tropické teploty. Oteplovat se začne v polovině týdne, kdy bude kolem 30 stupňů Celsia.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Posloucháte Rádio Praha. Bude 19 hodin a před námi jsou další aktuální zprávy ve studiu s nimi kolegyně Sabina Vosecká. Dobrý večer.
1: Krásný večer. Zdravotníkům by v příštím roce měly platy stoupnout o 2 až 3 %. Sběrný dvůr v Praze 4 končí kvůli stavbě další části metra D. A zítra bude oblačno až zataženo, teploty maximálně 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Platy zdravotníků by v příštím roce měly vzrůst o 2 až 3 %. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem totiž řekl, že růst mest chce držet v mezích úhradové vyhlášky, která stanovuje rozdělení peněz zdravotníkům zařízením na příští rok. Konkrétní čísla před jednáním s odbory ale zatím neuvedl.
3: Platy budou moci růst pouze tak, aby si to mohly ty segmenty dovolit. To znamená, budou moci růst v rámci těch nárůstů úhrad. Tak to prostě je, protože znovu říkám, já určitě nepřipustím, aby úhradová vyhláška byla deficitní. A ona už ani být nemůže, protože velmi brzy projde zákon o rozpočtové odpovědnosti.
1: Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 naopak navrhuje, aby platy zdravotníků v příštím roce vzrostly alespoň o 5 nebo 6 %. Sběrný dvůr v Durychově ulici na Lhotce v Praze 4 ukončí ke konci června provoz. Důvodem je výstavba další části metra D. Trasa prochází pod pozemkem, na kterém se areál nachází. Stavba úseků mezi Olbrachtovou a Novými dvory má začít oficiálně už 19. června.
4: Obyvatelé městské části budou moct nadále využívat sběrné dvory v Dobronické, Zakryté nebo Perucké ulici nebo v areálu v ulici u Plynárny. Praha 4 by zároveň měla rozšířit počet stanovišť i častější přistavování velkoobjemových kontejnerů. Z Prahy Laura Hajková, Český rozhlas.
1: Turisté na severní trase Stezky Českem můžou legálně přespat na nocovištích v Beskydech. Místa upravená pro stanování najdou u chaty Skalka nedaleko mostů u Jablunkova, na Lysé hoře a na Pustevnách. Jak dodává Jiří Lehký z HKO Beskydy, ochranáři jednají s majiteli pozemků o dalších nocovištích.
5: Pravidla jsou poměrně jednoduchá, tady jsme se inspirovali v Národním parku Šumava, kdy to slouží opravdu k jednorázovému přespání, to znamená, přijdete na večer, po 18. hodině si můžete postavit stan, v 9 ráno musí být stan pryč.
1: Stanování mimo vyhrazené plochy v chráněné krajinné oblasti je zakázané. Britský jezdec Lewis Hamilton vyhrál velkou cenu katalánska vozů Formule 1 a vybojoval první triumf ve Ferrari. Druhý byl Hamiltonův krajan Russell z Mercedesu. Třetí dojel Brit Norris z McLarenu. A zítra bude polojasno, během dne také přechodně oblačno, nejvyšší denní teploty 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy opatrně, za sjezdem na Sázavu na 27. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na Šmejkalku na 24,5. kilometr a tam se v omezení navíc srazila dvě osobní auta a je tam uzavřen pravýzdní pruh. V Praze počítejte s komplikacemi v Hloubětíně, v křižovatce k Belská, Poděbradská zasahují u nehody, tvoří se kolony z Průmyslové od Českobrodské, tam je to zhruba na 20 minut. Ve Kbelské se popojíždí od Kolbenovy. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 4 minuty po 19. hodině posloucháte víkendové vysílání Rádia Praha. Jsme rádi, že posloucháte a to ať už na 107,1 FM v DABu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Po 19. je další muzika, zazní Lana Del Rey. Taky Portugal The Man. No a mluvit budeme třeba o tom, že v Česku se začaly vyrábět látky pro léky na diabetes a obezitu. Společnost Novo Nordisk odkoupila farmaceutický závod v Bohumili nedaleko Prahy. Změnit by to mohly právě látky pro léky a nahubnutí, to, že v Česku více než 1 milion lidí v Česku obézních a ty počty stále stoupají. Podrobnosti za pár minut.

0: Skupina Guns N' Roses doznívá ve víkendovém vysílání Rádia Praha. V Česku se začaly vyrábět látky pro léky na diabetes a obezitu. Společnost Novo Nordisk odkoupila farmaceutický závod v Bohumili nedaleko Prahy. Investovala do něj přes 8 miliard korun. Počet obézních lidí v Česku už překročil hranici 1 milionu.
1: Téměř 2/3 Čechů mají nadváhu nebo jsou obézní. Třeba paní Vlastě, která pochází ze středočeské obce Jevany, se to nelíbí.
2: Protože jsou všichni líní. Každý jenom sedí, požírá samý blbosti, kouká na televizi nebo do mobilu.
3: A co podle vás by mohlo pomoct?
2: No ten pohyb hlavně. Nevidíte nikde žádný děti na hřišti, nic. Všechno je to zalezlý doma.
3: A vnímáte, že ta obezita se týká i dětí?
2: No, co mají ve škole hodinu tělocviku a pak přijdou domů a šup počítači. Já to vidím u svého mladého.
1: S bojem proti obezitě by mohly pomoct léky na hubnutí. Léčivé látky se nově začaly vyrábět v nedaleké Bohumili, kde dánská firma Novo Nordisk odkoupila farmaceutický závod. Popisuje ředitel společnosti Mike Dausdar.
4: Pracovní síla je v Česku neuvěřitelně talentovaná a díky tomu budeme moci udržet naši kvalitu. A Česko jsme si vybrali také z toho důvodu, že stejně jako spousta okolních zemí bohužel trpí těmito problémy. 65% populace tady má nadváhu nebo obezitu. Musíme tento problém řešit přímo u zdroje.
1: Léky na hubnutí potlačují chuť k jídlu a vyvolávají pocit sytosti. Podle předsedy České diabetologické společnosti Martina Prázdného nepřispívají pouze ke zlepšení vzhledu.
5: Není to jenom o té hmotnosti, ale s těmito látkami v podstatě oni dostávají komplexní zlepšení zdraví. Snižuje se jim riziko toho, že dostanou infarkt, mozkovou příhodu, že budou mít problémy s dýcháním ve spánku anebo že také časně zemřou. Takže z mého pohledu je správné, že mají zájem o své zdraví.
1: Počet obézních lidí v Česku přitom stále stoupá, upozorňuje Prázdný.
5: Očekávám, že pokud tady se rozšíří více modernější léčba nadváhy obezity, tak ten trend se také bude otáčet. Jednou uvidíme i otáčení toho trendu nárůstu diabetiků. Léčba pacientů s cukrovkou nás stojí asi 140 miliard ročně.
1: Za posledních 35 let se v Česku také zčtyřnásobil počet dětí, které jsou obézní. Vláda proto zvažuje, že by se jim léky na hubnutí mohly proplácet ze zdravotního pojištění, popisuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
6: V případě dětské obezity to může vést k tomu, že skutečně dítě, které trpí obezitou, může být takto na začátku pomoženo a pokud se s ním dále pracuje, tak mu to může do budoucna zachránit život.
1: Odborníci se obávají, že v roce 2050 bude mít nadváhu nebo bude trpět obezitou polovina dětí. Z Bohumily u Prahy, Josef Beneda, Český rozhlas.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

půl osmé, tohle byly YouTube ve víkendovém vysílání Rádia Praha. Dobrý den vám přejeme. Odborníci z pražské zoo se před několika dny vrátili s další mize v Kazachstánu. Souvisela s návratem koní Převalského do volné přírody. Letošní transport byl rekordní. Do stepy totiž zamířili 4 hřebci a 4 klisny. Pražská zoologická zahrada se ale ochraně ohrožených druhů nevěnuje jen ve středoasijské stepy. Její aktivity sahají na několik kontinentů. Podle mluvčího Zoo Praha Filipa Maška jsou zoologické zahrady rezervoárem genetiky a s návratem populací do přírody mohou pomoci. Víc si můžete poslechnout ve vědecko-technologickém magazínu Radiožurnálu Experiment, a to třeba v aplikaci Můj rozhlas. Na Rádiu Praha teď nicméně pokračujeme v muzice, tady jsou Portugal Domen. Dobrý večer.

0: Dáma, která už za měsíc vystoupí na festivalu Colors of Ostrava a také dáma, která teď dozněla na 107,1 FM, to byla LP ve vysílání Rádia Praha. Je 19:43, no a do kina Edison Film Hub nebo do divadla Frida nás teď pozve kolega Jirka Štefl.
1: Přeju vám hezký den, je možné znovu se bláznivě zamilovat a co všechno jsme ochotni riskovat kvůli citům, o kterých jsme si mysleli, že už nás minuli? V pondělí se můžete pobavit u komedie je smyslu zbavení. Dianu Mórovou a Martina Trnavského uvidíte v příběhu dvou lidí, kteří už lásku nehledali, ale ona si našla je. Inscenace s humorem, něhou i pravdivostí ukazuje, že láska si čas ani místo nevybírá a začíná v divadle Frida v pondělí v 19:30. A nebo se vydejte na nové sci-fi drama režiséra Stevena Spielberga. Den odhalení má být dnem, kdy se lidstvo konečně dozví pravdu. O čem? To zatím tuší jen pár jedinců, mezi nimi je i datový analytik Daniel, který má být tím, kdo všechno zveřejní. Odhalení pravdy by mohlo zcela rozvrátit světový řád a napáchat nenapravitelné škody. Film Den odhalení promítají v pondělí třeba v Edison Film Hub od 19 hodin. A příjemné nejen kulturní zážitky a taky příjemný start do nového týdne přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Neděle 14. června, Praha vysílá zprávy. Ve studiu s nimi Sabina Vosecká. Dobrý večer.
1: Krásný večer tobě i všem.
0: Bylo 20 hodin.
1: Auta na elektřinu a vodík by měla jezdit po českých dálnicích bez poplatků i v příštím roce. Venkovní učebnu v Pražské Libni můžou od zítřka využívat školy z okolí. Trump dnes telefonoval se Zelenským a Putinem a zítra čekáme oblačno, teploty maximálně 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ani v příštím roce nebudou majitelé elektromobilů a aut na vodík potřebovat českou dálniční známku. Ministerstvo dopravy totiž prozatím upustilo od plánu zavést jednotnou cenu pro všechna auta do 3,5 tuny. Dál tak zůstanou i výrazné slevy u dálničních poplatků pro plug-in hybridy a auta na zemní plyn. Česko by totiž jinak přišlo o dotace, které od Evropské unie dostává na rozvoj elektromobility a nízkoemisních aut. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl ale říká, že v budoucnu by stejně měli za dálnice platit majitelé všech automobilů.
3: Srovnání cen dálničních známek pro všechna vozidla bez ohledu na typ pohonu je cílem, kterého se ministerstvo dopravy nevzdává. Budeme tedy dále hledat cesty, jak tohoto cíle dosáhnout.
1: Na Libeňském ostrově zítra Praha 8 slavnostně otevře venkovní učebnu Eduarda Štorcha. Dělníci ji postavili na památku známého spisovatele a autora Lovce mamutů poblíž místa, kde stála původní dětská farma, a to v letech 1926 až 1934. Přibližuje mluvčí městské části Martin Šalek.
4: Nově vybudovaná učebna je pamětním místem a zároveň prostorem pro školy a veřejnost, kde je možno uspořádat vyučování, přednášku nebo jinou komunitní akci.
1: Americký prezident Donald Trump dnes telefonoval se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Mluvili mimo jiné o míru mezi Ukrajinou a Ruskem. Pokračovat v rozhovoru budou na nadcházejícím summitu G7. Napsal to Zelenský na síti X. Agentura TASS uvedla, že Trump telefonoval také s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Podle poradce Kremlu Jurie Ušakova mluvili o světových konfliktech. Po kilometru triumfoval rychlostní kanoista Martin Fuchsa na mistrovství Evropy i na pětistovce. Olympijský šampion z Paříže získal 15. evropský titul. Martin Fuchsa si své soupeře v první polovině závodu hlídal, v té druhé pak tradičně zrychlil. Všechny předjel a zvítězil. A ještě přidáváme zítřejší počasí, bude větrno, obloha ale polojasná, během dne až oblačná a teploty maximálně 21 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme se podívat taky na pražské silnice. V Chodovské poblíž benzinky OMV směrem na Bohdaleckou došlo k dopravní nehodě. Srazila se tady dvě osobní auta, neprůjezdný je tu střední jízdní pruh a tvoří se kolona vozidel. V Těšnovském tunelu se srazila také dvě osobní auta, blokují tady pravý pruh ve směru na Rohanské nábřeží a v Praze v Hloubětíně se tvoří kolony na křížení k Belské s Poděbradskou. Průjezd omezují následky srážky tří osobních aut a směrem k Belská z města a vede kolona od Českobrodské, zdržení 15 až 20 minut, opačně se popojíždí od Kolbenovy. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 4 a skoro půl minuty po 20. hodině posloucháte Rádio Praha. Děkujeme, že neděli s datem 14. června trávíte právě s námi, že ladíte 107,1 FM. Po 8. večer další muzika, zazní The Weeknd. Taky zpěvačka Lizzo. A blíží se letní prázdniny a stále více lidí bude odlétat na dovolenou. Cestující, kteří se na pražské letiště chtějí dopravit autem, by ale měli počítat s možným zdržením kvůli rekonstrukci tamní křižovatky. Víc si povíme už za chvíli. Teď skupina Imagine Dragons, hezký poslech a dobrý večer. Vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Legendární The Spirit of the Hawk, posloucháte Rádio Praha, minuta po čtvrt na devět, to je aktuální čas. No a řidiči by měli počítat s možnými komplikacemi při cestě na pražské letiště Václava Havla. Upozorňuje na to policie s tím, že kvůli rekonstrukci tamní křižovatky se můžou tvořit až několika kilometrové kolony. Cestující by proto měli vyrazit předstihem.
1: Z Evropské ulice na pražské letiště přijede denně zhruba 65 tisíc aut. Kvůli rekonstrukci křižovatky mezi Aviatickou a Lipskou ulicí teď ale řidiči musí počítat s komplikacemi. Třeba taxikář Stanislav.
2: Když jsem sem přijížděl, tak jsem se moc nezdržel, protože jsem sem přijížděl brzo ráno. Takže to bylo úplně v pohodě. A samozřejmě trošičku se to tam komplikuje, ale myslím si, že novej nájezd na letiště už aby konečně byl.
1: Nejhorší situace na křižovatce je v ranních a odpoledních špičkách, kdy se tvoří až několika kilometrové kolony. Upozorňuje vedoucí odboru dopravní policie Josef Šašek.
3: Největší problém je mezi 8. a 10. a dejme tomu 14. a 16. hodinou. My jako dopravní policie se teda snažíme tu situaci nějakým způsobem dozorovat, řešit, prioritně řešit dopravní nehody, které tady na místě vzniknou. Ta návaznost potom jako je na to poměrně velká, takže ta kolona může vzniknout během několika minut.
1: Podle vedení letiště by měli cestující zvážit, jestli raději nevyužít hromadnou dopravu. Například trolejbusy 59, které vyjíždí z nádraží Veleslavín, říká člen představenstva letiště Praha Martin Kučera.
4: Určitě doporučujeme využívat hromadnou dopravu, protože to je, řekněme, bezpečná cesta, hromadná, ekologická, udržitelná. No je to způsob, jak se dostat na letiště po komunikacích, které nejsou ovlivněny tou stavbou a omezeními na dálnici D7 na Pražském okruhu.
1: Rekonstrukce křižovatky mezi Lipskou a Aviatickou ulicí potrvá zhruba rok a půl. Letiště na ní naváže dalšími stavbami, pokračuje Kučera.
4: Bude to primárně na začátku stavba parkovacích kapacit, parkovací dům před terminálem 2. Navazovat bude estakáda, ta stávající bude stržena, budeme stavit novou, delší, větší a kapacitnější. A třešnička na dortu bude stavba železniční stanice, která bude trvat několik let a bude to finální propojení letiště s centrem města po kolejích, nikoliv po silnici.
1: Náklady na opravu křižovatky mezi Aviatickou a Lipskou ulicí se pohybují okolo 900 milionů korun. Dělníci vybudují 8 ramp a 2 kolektorové pásy. Z pražského letiště Josef Beneda, Český rozhlas.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

Legendární Queenie a Show Must Go On v neděli večer na Rádiu Praha. Přestavba bývalé vinohradské vodárny v Praze na osvětové centrum o vodě Hydropolis je zhruba v polovině. Historický objekt z roku 1882 byl součástí systému zásobování vodou tehdejších královských vinohrad. Od roku 1991 je chráněnou technickou památkou. Rekonstrukce má dát vodárně nové využití. Víc o tom píšeme taky na našem zpravodajském webu jerozhlas.cz. Tak se tam podívejte. Bylo 8:30, z Rádia Praha přejeme dobrý večer a pokračujeme v playlistu. Tady jsou Miraj.

0: Michal Šulte doznívá ve večerním víkendovém vysílání Rádia Praha. Dobrý den. České děti z méně majetných rodin častěji trápí obezita, deprese a mají i horší školní výsledky. Vyplývá to z mezinárodní studie HBSC, za kterou stojí experti z Univerzity Palackého v Olomouci a Kanceláře Světové zdravotnické organizace v Česku. Výzkumníci upozorňují, že nejde jenom o peníze, ale i o každodenní podmínky, ve kterých děti vyrůstají.
1: Mám třeba kámoši, který už zkoušel nějaké drogy, zkoušel nikotin nebo něco, protože on je na tom hůř a když mi vysvětloval, proč to dělá, tak je to, že potřebuje se uklidnit od reality, protože on žije se 4 sourozencama fakt jako v malém bytě.
2: A jak to máš ty? Ty jsi někdy něco takového zkoušel?
1: Zkoušel jsem cigarety, nějak mě to nenadchlo, takže to nemám potřebu zkoušet dál.
2: A jaký to máte se sportem, kluci? Sportujete?
3: Moc ne, ale jako poslední dobou se snažím jíst víc zdravě a měl bych se sebou asi trošku něco dělat.
4: Přiznávají 15-letí gymnazisti z Olomouce. Jejich zkušenosti přitom dobře ilustrují závěry nové analýzy. Ta sledovala téměř 15 000 českých školáků ve věku od 11 do 15 let. Podle vedoucího výzkumného týmu Michala Kalmana totiž děti nevstupují do života se stejnými podmínkami.
5: Naše data z HBSC studie ukazují, že o budoucnosti dětí tolik nerozhoduje jenom talent nebo snaha, ale významnou roli hraje právě prostředí, kde to dítě vyrůstá.
4: Nejvýrazněji se rozdíly promítají v duševním a fyzickém zdraví. Děti z méně majetných rodin mají podle studie až dvojnásobné riziko depresí.
5: Děti, které vyrůstají v chudších rodinách, tak také mají vyšší pocity osamělosti.
4: Zároveň mají děti z chudších rodin téměř dvojnásobné riziko nadváhy nebo obezity. Michal Kalman ale upozorňuje, že třeba sladké nápoje, brambůrky nebo fast foody jedí děti napříč sociálními skupinami zhruba stejně. Velký rozdíl je ale v těch zdravých návycích.
5: Děti z dobře situovaných rodin doplní ty nezdravé návyky o zdravé návyky, o zvýšenou konzumaci ovoce nebo zeleniny nebo pití obyčejné vody.
4: Data taky ukázala, že důležitou oporou pro znevýhodněné děti bývá škola. Děti z méně majetných rodin častěji uvádějí, že mají důvěru v učitele a že od nich cítí podporu. Podle autorů studie tak můžou školy alespoň částečně pomáhat zmírňovat rozdíly, se kterými děti do života vstupují. Karolína Burdová, Český rozhlas.
6: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Je neděle, 14. června a Rádio Praha vysílá zprávy. Slovo má Sabina Vosecká. Hezký večer.
1: Hezký večer.
0: Je 21 hodin.
1: Připomínáme si Světový den dárců krve. Zpěvačka Eva Farná pokračuje koncertem v pražském Edenu a zítra bude přechodně oblačno, teploty maximálně 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Na dnešek připadá Světový den dárců krve. V Česku krev v nemocničních transfúzích stanicních každoročně daruje přibližně 220 tisíc lidí. Podle Českého červeného kříže by jich ale bylo potřeba alespoň 300 tisíc. Novým dárcům musí být nejméně 18 let. Vážit musí víc než 50 kg a neměli by být starší 60 let. Zpěvačka Eva Farná dnes pokračuje druhým koncertem v pražském Edenu. Včerejší vyprodaná show byla průřezem její 20-leté kariéry. Nechyběly tanečníci a projekce.
3: Dvouapůlhodinový koncert byl průřezem celou její kariérou. Eva Farná zaspívala hity, které jí před 20 lety získaly první fanoušky, i nové singly, které vydala teprve před pár dny. Lidé se na její koncert sjeli z Česka i Polska.
4: Ona se někam posunula sama v sobě a dala nám to najevo prostě tímhletím nádherným koncertem a já jsem to prožívala s ní a jsem úplně odrovnala.
5: A máte svou kamarádku, vidím tam, má taky slzy v očích.
6: Je to krásný, ta atmosféra tady a tak, je to
4: Eva
6: super.
4: Je skvělá prostě.
3: V pražském Edenu vystoupí Eva Farná celkem třikrát, naposledy v úterý večer. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump slaví osmdesátiny. Stane se tak druhým nejstarším prezidentem v historii země. Před Bílým domem kvůli oslavám nechal vybudovat bezmála 30 metrů vysokou klec pro bojovníky MMA.
7: Narozeninový večírek má stát několik desítek milionů dolarů. Nejdražší byla výstavba arény na MMA. Show můžou kromě Trumpa sledovat desítky tisíc zájemců, taky na obrazovkách nedaleko Bílého domu. Na protest proti Trumpovi se lidé napříč Spojenými státy zapojí do protestních akcí pod heslem No Kings. Vadí jim Trumpovi podle nich autoritářské tendence. Americký prezident přímo z večírku zamíří na summit G7 do Francie. Kvůli oslavě jeho narozenin museli ostatní lídři začátek jednání posunout na později. Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Fotbalisté Německa a ostrovního státu Curaçao hrají úvodní duel na mistrovství světa. Už za necelou hodinu vstoupí do světového šampionátu taky Nizozemsko a Japonsko. A ještě zítřejší počasí bude větrno, obloha taky bude převážně polojasná, během dne přechodně oblačná až zatažená. Teploty maximálně 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha.
8: Čárt Rádia Praha letos po 24. Vítejte, před námi je 10 nejlepších podle vašeho hlasování na týden od 14. do 20. června. Školákům se to pěkně a hlavně rychle krátí. My ostatní se těšíme na dovolenou. Vraťme se k muzice a hitparádě. Díky za všechny hlasy, které jste poslali na praha.rozhlas.cz. Bylo jich opravdu hodně, moc děkujeme. Na top 10 si chvilku počkáme, před ní 5 nasazený.
2: Hit týdne.
9: Nasazená novinka.
8: Zpěvačka z Floridy Ariana Grande na poslední červenec oznámila novou desku Petal a první okvětní lístek v podobě singlu Hey Dad, I Made You Love Me už stačil vyhrát třeba globální nebo i americkou či britskou hitparádu. U nás první nasazená Ariana Grande.

0: První nasazená je Ariana Grande, Hey Dad, I Made You Love Me. Zpívá jako Luis Capaldi, ale je z Prahy. Jmenuje se Tomáš Červinka, ale říká si Thomas Robin, Live and Regret.
1: And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole.

0: Thomas Robin, Live and Regret, druhý nasazený ve 24. vydání hitu týdne. 27. června zanedlouho vystoupí v Letňanech One Republic. Necelý rok po vyprodaném koncertu v O2 aréně. Málo která kapela současnosti má tolik úspěšných hitů jako Ryan Tedder a spol. Snad si do setlistu najde cestu i aktuální novinka Need Your Love. Tady jsou One Republic.
1: Nasazená novinka.

One Republic, 27. června live v Letňanech, teď třetí nasazená novinka na rádiu Praha, Meet Your Love. A je tu čtvrtá a s ní berlínský DJ Franz Zimmer, tedy Ale Farben a taky René Miller, Body Talk.

Ale Farben z Berlína a René Miller od Stuttgartu. To byla čtvrtá nasazená Body Talk. Pátá zase z Prahy. Natálie Míšová vstoupila do povědomí jako zpěvačka skupiny Skyline. Teď má 9 důvodů k panice jako Cindy Marso. Tak se jmenuje její debutové album. Pátá nasazená je Fell in Love with a Feeling. Cindy Marso. Nasazená.

0: nasazených ve 24. vydání hitu týdne známe. Byly to Ariana Grande, Hey That, I Made You Love Me, Thomas Robin, Live and Regret, One Republic, Need Your Love, Ale Farben a René Miller, Party Talk. A pátá nasazená to byla Cindy Marsofel, In Love with a Feeling. Za týden je uslyšíme jen v případě, že někoho vystrčí z top 10. A klíčem k tomu jsou samozřejmě jen a pouze vaše hlasy. Hlasujte vždy od konce nedělní premiéry až do čtvrteční půlnoci na Praha rozhlas.cz. A pro koho jste hlasovali nejvíc tento týden, je tu top 10.
1: Číslo 10.
0: Minulou neděli čtyřka, teď pád až na poslední místo. A upír, kterého pohání soumrak a láska. Tame Impala a Jenny Dracula.

0: Dnes po sedmé Australan Kevin Parker, tedy Tame Impala a Jenny z K-popových Blackpink Dracula. Takový nejstarší inventář dnešní desítky a pěkný pád. Jen o příčku méně padala Olivia Rodrigo. Ta u nás dvakrát vyhrála. Pro dnešek se ještě zachránila s hitem Drop Dead.
1: Číslo 9.

0: Olivia Rodrigo po šesté se singlem Drop Dead a devítka je taky zatím nejhorším umístěním za 6 týdnů v čártu.
1: Číslo 8.
0: A další rána, minus 5. Minule se jako repetent vrátil na 3. místo. Dneska má trochu jiné starosti. Harry Styles, American Girls.

člen One Direction, úspěšný herec a zpěvák, to je Harry Styles. Zrovna je na turné, ale moc štací nemá. V plánu je jen 7 měst světa a víc koncertů na jednom místě najednou. Teď má až do 4. července šňůru 12 koncertů v Londýně ve Wembley, od konce srpna třeba potom pak 30 koncertů v New Yorku. Prostě když nejde Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi a fandové si na koncert prostě dolítnou. Tři songy, které jsme slyšeli, všechny spadly. Je tu konečně zlepšení, byť o jediné místo. Miles Smith, Hold Me in the Dark. Hit týdne. Číslo 7.

Aerosmith s novinkou Hold Me in the Dark dnes po třetí a zatím je to nejradostnější číslo 7. Temper City zabodovali dvakrát, tentokrát na ně místo nezbylo. Po třech týdnech vypadla i Holly Humberstone. Dva songy jsou venku, budou dvě novinky. První je cover 13 let starého hitu Australana jménem, alespoň tím uměleckým, Vance Joy. Multiplatinový hit Riptide nově s většími beaty. To jsou Sigala, Jacksony a Ilan.

0: Ciny.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Československý souboj v hlasování. Nejnovější Tata Boys v původním snění.
3: Tata Boys.
0: Nebo Richard Miller, Černá labuť, Běla vrana.
3: Richard Miller.
0: V pondělí večer budou nový Tata Boys nebo skvělý Richard Miller. Hlasujte na našem Facebooku.
1: Týdne. Přesně půlka Top Ten je za námi, před námi Top 5 pro týden od 14. do 20. června. Přesně tak, jak jste si odhlasovali u nás na webu praharozhlas.cz. Jestli se chcete připojit a taky to zkusit, nic po vás nechceme. Žádné registrace, přihlašování, ověřování, vůbec ne. Jen stačí otevřít naše stránky, najít Hit týdne a od nedělní premiéry do čtvrteční půlnoci dát hlas songu, který vás nejvíc baví. Poprvé si vyzkouší nejlepší pětku nový Teddy Swims se songem o bolesti, ze sabotování osobního milostného života. Mr. Know It All.

0: songy na posledních třech místech se tentokrát výrazně propadly, tak ten poslední z minulé neděle sahal po medaily. Ta jen těsně proklouzla Evě Farné s novinkou Perpetuum Mobile.
1: Hit týdne. Číslo 4.

0: už ne.
1: Včera, dneska v neděli a ještě jednou v úterý zaspívá Eva Farná v pražském Edenu. Právě tam oslaví 20 let na scéně. Opravdu, v srpnu jí bude 33. A první single Měl jsi mě vůbec rád vydala jako 13-letá. Za těch 20 let má doma 4 české zlaté slavíky. Fanfára pro 3 nejlepší. Jdeme do finále 24. vydání čártu Rádia Praha. A pořád ještě neznáme tu druhou novinku. Třetí nebude. Tam je nejstarší rocková kapela světa, The Rolling Stones, In the Stars.

0: Jakmile vyjde 10. července nové album Foreign Tongues, budeme ho mít na dvou vinilech pro vás. Ani se nevejde do vyhrazených 55 minut. Stouni se rozmáchli a jejich nová deska hlásí přes 62 minut. A hosty jako Paula McCartneyho, Roberta Smitha z The Cure, Chada Smitha z Red Hot Chili Peppers nebo Stevea Winwooda. Novinka nebo poslední jednička, to je, oč tu běží. Jelikož pro poslední šampiony zase hlasovala půlka Prahy, bude novinka stříbrná.
1: Pardon, kdo to je? Ty ji znáš? Znám ji já?
2: Jsem Andy Saxová. Andrea?
3: Byla několikátou Emily.
1: Byla co?
0: Že by z filmového hitu Ďábel nosí Prádu 2? Přesně tak. Zpěvačka z Londýna si

Spyro je novou dvojkou na Praze a to je velké překvapení. 20letá Londýňanka hned na poprvé skoro všechny skolila, až na jeden song. Jednička za chvíli, teď celá 15. Nasazené Ariana Grande, Hey That, I Made You Love Me. Druhý nasazený je pražský Thomas Robin, Live and Regret. Třetí nasazení One Republic, Need Your Love. Čtvrtí nasazení Ale Farben a René Miller, Body Talk. Pátá nasazená, zase pražská, Cindy Marso, Fell in Love with a Feeling. Desítka, Tame Impala, Jenny, Dracula. Devítka, Olivia Rodrigo, Trap Dead. Osmička, Harry Styles, American Girls. Sedmý je Miles Smith, Hold Me

0: Svims Mr. Know-it-all. Čtyřka Eva Farná, Perpetuum Mobile. Třetí jsou The Rolling Stones in the Stars. Dvojka nejlepší novinka Sienna Spyro, Material Lover. A jednička Jan Kopečný a Petr Ryšavý, to je klobáskový jed na vyhlazení vrásek na pět. Botox, tedy po druhé, na jedničce, Pyžamo. Number one.
1: Chci být lásky právník, řečník, advokát. Teď ucítí.

0: obhájilo jedničku na rádiu Praha a samozřejmě Botox. Aktuálního alba víc než dřív. Fajn, další kolo je kompletní, 24. To příští 25. začínáme dávat dohromady právě teď na Praha rozhlas CZ. Tak se do toho pusťte, příští neděli bude s vámi Honza. Mějte se.
1: Hit týdne.
2: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
1: Hit týdne.
3: Je 22 hodin.
4: Bylo 22 hodin. Zdravotníkům by v příštím roce měly platy stoupnout o 2 až 3 %. Sběrný dvůr v Durychově ulici v Praze 4 končí kvůli stavbě metra D. Rychlostní kanoista Martin Fuxa získal na evropském šampionátu v Portugalsku druhé zlato. A zítra čekáme polojasno, teploty maximálně 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
4: Platy zdravotníků by v příštím roce měly vzrůst o 2 až 3 %. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem totiž řekl, že růst mest chce držet v mezích úhradové vyhlášky, která stanovuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením na příští rok. Konkrétní čísla před jednáním s odbory ale zatím neuvedl.
5: Platy budou moci růst pouze tak, aby si to mohly ty segmenty dovolit. To znamená, budou moci růst v rámci těch nárůstů úhrad. Tak to prostě je, protože znovu říkám, já určitě nepřipustím, aby úhradová vyhláška byla deficitní. A ona už ani být nemůže, protože velmi brzy projde zákon o rozpočtové odpovědnosti.
4: Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 naopak navrhuje, aby platy zdravotníků v příštím roce vzrostly alespoň o 5 nebo 6 %. Přestavba bývalé vinohradské vodárny v Praze na interaktivní vzdělávací centrum Hydropolis je zhruba v polovině. Stavebníci dokončují hrubou stavbu a pracují na obnově historické věže. Expozici věnovanou vodě začnou instalovat letos v říjnu. Otevření centra je plánované na podzim roku 2027. Náklady na přestavbu jsou zhruba 450 milionů korun. Pokračuje náměstek pražského primátora Michal Hroza z TOP 09.
6: Rekonstruujeme historickou vinohradskou vodárnu, dvě zemní sila, z nichž jedno se stane tou expozicí, druhé vodní silo bude znovu zapojeno do zásobování Prahy vodou. Zároveň se opraví samozřejmě vodárenská věž, kde bude část té expozice.
4: Etikety medů prodávaných v Česku musí ode dneška splňovat přísnější pravidla. Místo obecného označení směs medů ze zemí Evropské unie nebo mimo Evropskou unii musí obchodníci uvádět přesný původ i množství. Změny zavedla tzv. Snídaňová evropská směrnice. Cílem je lépe informovat spotřebitele o tom, co za výrobky vlastně kupují. Jindřich Fialka z Ministerstva zemědělství upozorňuje, že se změna projeví postupně.
7: Stejně jako u ostatních typů potravin, staré etikety mohou být doprodány, ale potom datu už ta nová produkce nesmí být takto označována.
4: Rychlostní kanoista Martin Fuxa získal na evropském šampionátu v Portugalsku druhé zlato. Po kilometru vyhrál taky závod na poloviční trati. Na pětistovce vybojovali medaily taky double kajakáři Jakub Špicar, Daniel Havel získali bronz. Zítra bude větrno, během dne přechodně oblačno, teploty maximálně 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.

se odpočívají největší osobnosti české historie? Na Vyšehradě. Právě Vyšehradský hřbitov je místem posledního odpočinku Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Karla Čapka nebo Boženy Němcové. A možná vás překvapí, že Václav Havel tady pohřbený není. Lidé často celý hřbitov nazývají Slavínem. Slavín je ale název pouze pro monumentální hrobku. Najdete tu také umělecké náhrobky, které připomínají galerii pod širým nebem. A víte, že jde o nejstarší

na Rádiu Praha. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražáku je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Fine.
1: Jen dvě novinky promluvily do pořadí 24. kola. Cover hitu Riptide začíná na 6. místě. Psygala, Jacksomy a Ilan Kidron. Pátý je Teddy Swims, Mr. Know It All. Z 10. na 4. vylétla Eva Farná, Perpetuum Mobile. Třetí jsou Rolling Stones, In The Stars. Nejlepší novinka je druhá, Sienna Spyro, Material Lover. A jednička. Pro Botox zase hlasovala půlka Prahy. Pyžamo je opět první. A jak zahlasujete vy? Který song z aktuálního vydání vás nejvíc baví?
2: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
1: Další vydání v premiéře opět v neděli večer.

0: na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Vyrostl v herecké rodině a ani jemu se láska k divadlu nevyhnula. Mnohé role se hrál i před kamerou a doma je také v dabingu, kde se proslavil zejména jako hlas Rose v seriálu Přátelé. Nejen o hraní bude už za chvíli mluvit Daniel Rose. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Hostem pořadu Až na dřeň dnes Daniel Rous. Dobrý den.
2: Dobrý den, přeju.
1: Já bych začala hned úplně horkou novinkou, kterou teď máte. A to je vlastně několik her. Ona není jenom jedna. Vy jste teď měl spoustu těch premiér, tak pojďme na ně.
2: Spoustu ne, ale tři a to stačí
1: to
2: bohatě. No, za poslední vlastně půl rok, vlastně ani ne půl rok, tak tři byly tři ty premiéry, no.
1: Tak pojďme třeba na to Hledání ráje.
2: Ano, Hledání ráje, to bylo teď nedávno v Divadle u hasičů premiéra. To je krásná hra, prostě, kterou napsal vlastně Bill Venslík. Někdy už je to takový určitě 25 let zpátky, možná i díl. Ono to je na čtyři části, jaro, léto, podzim, zima. Je to ale v opačném gardu a je to pro 8 herců. Je to vždycky dvojice, muž, žena. A začíná to tím, že jim je 2,80 a 1,80. Je moje 2,80, jí 1,80. Druhá část je moje 2,60, jí 1,60. Pak 2,30, 1,30 a pak 18,17. Bylo to tak, že postavený původně, že to má 8 herců. Starý herci, mladší. No a my jsme řekli, to je zajímavější, prostě udělat to tak, jako že to bude jedna dvojice. A prostě provedeme se
1: takže
2: sami.
1: Takže vás jako pořád ten, jako předělávají a omlaďují?
2: Ano.
1: Musí zestařit teda.
2: No, my to máme jako, že ano, my jsme jako, hodně starý, jako, že prostě jako
1: tak se stane Slavou Jachnickou jenom.
2: Ano, se stane Jachnickou, to je, ano. A vlastně jsou tam takový jako vlastně znaky jenom těch toho, jako, aby jsme to nepřeháněli s líčením a prostě s parukama.
1: Já jsem si právě říkala, jak byste to dělali během toho představení.
2: Je to divadlo, takže prostě jako si necháme divákovi, aby přijal tu licenci zkrátka, ano, že jsme mladší a mladší, no, takhle. A je to zajímavý exkurs do toho, každý z nás, samozřejmě, každá ta část má něco do sebe. A vlastně zahrát si starý lidi, starší než jsme my teďko, že jo. To je výzva. Pak mě je 65, takže když jdu toho 62-tník a on je vlastně o 3 roky mladší, ale je to, dejme tomu, moje generace. A tak jako vlastně tam už člověk potkává s takovýma těma křivdama životníma a prostě nesnázema a propadama různýma, tak to je ta druhá část. Pak ta třetí část, to jsou ty 20-31, to jsou ty lidi, kteří jako vlastně jsou na vrchole a jdou prostě nahoru, jako že fakt je to takový jako boom, že jo, životní, jako než zase potom o všechno přijdou, že
1: třeba. To zní optimisticky.
2: No. A ty mladý, to je 18-17, to jsou ještě trdla prostě, no. Takže vlastně rádi to hrajeme, si vyzkoušet si ty polohy herecký jako od těch starých k těm mladým.
1: A jde tam v uvozovkách jenom o tu hereckou polohu, anebo vás zrovna tahle ta hra třeba provokuje i do toho, abyste si řekl, tak jaký já jsem byl, když jsem byl ten třicátník, jako díváte se i sám do té své minulosti?
2: No samozřejmě, no o tom to právě je. Nejenom my, že se v tom nacházíme nějak, jako, ale i diváci, kteří to vidějí, tak se v tom nachází, že vidí ty svoje prostě průšvihy, které v tom životě udělali, nebo naopak zase dobrý věci. Takže to dobrý, že vlastně je to hodně vlastně napojený na ty diváky, vlastně se, fakt je propojený krásně, že cítíme od těch diváků to, že tam je ta reakce od nich jako okamžitá, že se tam poznávají v tom třeba, jo, v tom každém příběhu, no, hrajeme.
1: Pojďme na tu další premiéru, která byla vlastně úplně nedávno a to je Ďábelský plán, říkám to správně?
2: Ďábelský plán, to je Didier Caron, francouzská hra, nová poměrně, Alexandre Jarier to přeložil v roce 24 a je to krásně napsaná komedie francouzská, taková opravdu svižná a to hrajeme dva manželský páry, jsou to já se Zuzkou Slavíkovou nebo s Vlastou Žehrovou a pak to druhá dvojice je Honza Čenský a Dana Morávková. Tonda Procházka to režíroval, Divadle u Lucie Bílé, teďko byla premiéra, myslím, že je úspěšná, no. Jezdíme s tím teď po zájezdech a diváci se jako vlastně musíme nechat vysmát, protože jako oni fakt jako reagují strašně pěkně a milé. No a je to třeskavá komedie, ale není to takové, jako, že je to fakt dobře napsaný. Není to taková ta zachanda klasická. Je to fakt chytře napsaný.
1: Já si teď úplně představila, jak stojíte na tom jevišti. Teď se tam to hlediště propadá do toho smíchu a teď se smějí a smějí. Jako, jak vychytáte ten okamžik, kdy už to stačilo a začnete zase hrát?
2: No musíte nechat toho diváka takzvaně vysmát. Smát, protože když mu začnete mluvit do smíchu, on neslyší, co říkáte, protože jeho okolí se směje, tak se divák může naštvat taky. A řekne, proč já nerozumím, já mě utíká příběh. Takže je prostě zásada, že musíte počkat. Někdy to trvá dlouho.
1: Jako až do úplného ticha?
2: Ne, to nemusí být úplně ticho, ale když končí ten, už ten smích, jako už cítíte, že jo, prostě když máte nějak jako pocitově, to cítíte, že už můžete začít mluvit, aby to slyšeli, aby to tam šlo, aby prostě to přes tu formínu mělo nějaký dosah, no. no, do té, já nevím, 25. řady třeba, že jo.
1: A když se tam takhle diváci chlámou, to se asi nedá říct jinak. Je to pocit zadosti učinění pro herce? Jaké to je?
2: No určitě, rozhodně, ale pak se stává, že někteří herci tomu propadnou takzvaně, aha, což není dobrý, jako úplně, a vlastně se začnou těm divákům podbízet, jo. A to je vždycky takový zvižený prst, že to si herec jako vlastně nesmí dovolit, nebo neměl by si to dovolit. Že to je jako podbízení, aby mi šli prostě na ruku takzvaně ty diváci, aby se smáli ještě víc a ještě víc.
1: Takže přidává a přidává.
2: No, to už si myslím, že už to není prostě dobrý, jako potom. No, takže jako, ale to, že se diváci smějou, to je vlastně odměna, že to jako děláme vlastně dobře, no, že to je vlastně ta vtipnost, jde přes tu rampu k těm divákům. No.
1: Říká herec Daniel Rose.

0: až na dřeň.
1: S hercem Danielem Rousem jsme tady už mluvili o dvou hrách, které nedávno odpremiéroval. Tou třetí je Láska přes čáru. Tak ano. Co je to za hru?
2: Láska přes čáru je krásná hra pro tři lidi. Je to komedie, ale s tím, že taková trpká komedie. Se mnou tam hraje Vítka Asterová, Jirka Roskot a je to strašně hezky napsaná věc. Premiéru jsme měli 7. prosince, takže to hrajeme v divadle, ve Strašnickém divadle a na Zájezdech. Takže to samozřejmě diváky rád pozvu jako prostě na tuhle tu komedii taky, protože je to strašně hezky napsaný. O to líp se nám to potom hraje. Když je nějaká věc, jako kdy člověk cítí nebo herec cítí, že to není úplně jako dobře napsaný, nebo že to nesedí úplně jeho materiálu, tak se mu do toho moc nechce. Kolikrát, že když jsem byl v angažmá, tak si nemůžete vyskakovat, když jste v angažmá, tak jako vlastně dostáváte i role, který vám nesedí a musíte přijmout, že nejste na volný noze a jste zaměstnanec, no tak co můžu dělat jinýho. A jde to trošku proti mě, proti srsti. O to líp se mi vstřebává, když dostanu takovou hezkou nabídku a ta role prostě mi sedí a vím, že prostě to je hezky, dobře napsaný, opravdu, že to tam prostě, že to těm divákům něco řekne, i ten příběh je silný vlastně a taky je to vlastně o stárnoucích lidech, jako Jitka Asterová hraje stárnoucí jako právničku, která je neúspěšná a vlastně já hraju zahradníka, jejího zahradníka a už je mi taky přes 60, takže už něco zažili a takový ty stroskotání životní tam jsou taky cítit a vlastně ta i radosti pochopitelně zase z toho, že oni navážou vztah mezi sebou. Jako. To je všechno, co řeknu, víc prozrazovat nebudu.
1: A jaký žánr vlastně máte nejradši? Co je vašemu hereckému srdci nejblíže? Něco takového, nebo to prostě je scénář od scénáře?
2: Víte, to je těžký. Člověk si asi nemůže moc vybírat, jako, ale...
1: Tak teď už jste na té volné noze.
2: No, ano, ano, když jsem na volné noze, volnější. Právě proto si nemůžu moc vybírat, ale je to tak, že když je moc jako komedii, nebo hrajete samý komedii, tak se vám stýská potom těžším, hlubším žánru, dramatičtější nějaký poloze. A funguje to i naopak. Zase, když byste prostě hrála samý velmi jako těžký dramatický věci, tak se vám bude stýskat potom odehrát se nějakou lehkou komedii, prostě, kde se vyřádíte takzvaně. Jako a... Zkrátka, je to něco jiného, je to prostě po žánru, ale herci si fakt jako nemůže moc vybírat. No. To jako, nejsem sám, to jako myslím, že většina z nás si moc vybírat nemůže.
1: Je to povolání, ve kterém se sedí u toho telefonu a čeká?
2: Nesedím u telefonu, to zase ne. To zase tak zle na tom nejsem. Ale to je jako o tom, že už dopředu víte třeba půl roku nebo rok, že budete něco zkoušet. Takže třeba v Plzni s Pavlem Kytinčukem, to je divadlo Pluto, tak chystáme komedii Ťuk Ťuk. Takovou, jako už se to dřív hrál. A je to komedie, ale je to zase prostě výborně napsaný. A to by mělo mít premiéru v prosinci tohoto roku. Takže jako vlastně se to člověk už s tím seznamuje dlouhodobě dopředu. A jako přečet jsem si to pochopitelně, je to výborná věc. A zase, kdyby se mi to nelíbilo, tak si řeknu, tak do všeho jít nemusím. Jo. Takhle, já to nemám tak, že všechno musím vzít. Nemusím.
1: Odmítáte věci?
2: Ano, když ano, už se to stalo, no. Už se to stalo. Jakože to dělám rád, jistě, když mi to sedí, když cítím, že ta hra je dobrá. A další věc je, že jsou okolo mě fajn bezvadní kolegové, kterým jako já rozumím jako a vlastně ta parta je pro mě důležitá, jo? Že to prostě tam nejsou žádný napnelizmy mezi náma, že to je prostě dobrá parta lidí, kteří si budou naslouchat a pak o to víc si myslím, že se to může povést. No? A pak je to samozřejmě i o režisérovi, kdo to režíruje, protože to je ta zásadní věc. Jako.
1: Úplně se nabízí otázka, jestli jste si někdy třeba neskoušel nebo neplánujete něco napsat sám sobě na tělo.
2: Asi o tom nepřemýšlím. Napsat ne. To asi mě zatím, to jste mě zaskočila, to ani nenapadlo. Ale rád bych zkusil režii někdy, protože už jako vlastně se dostávám do té pozice, kdy já jsem na jevišti a já vidím ty herce okolo mě, ty kolegy, a já už je skenuju jako režisér, já už je neskenuju jako herec. Já už prostě vidím, kde by to mohlo být lepší, kde to je, když třeba se mi to nelíbí, jak on to hraje takhle. A vlastně mám tu jako odezvu, okamžitě se to prostě ve mně odehrává jako film, jak by to mělo být a jak to není v tu reálnou chvíli. A jak by to bylo lepší, kdybych já to třeba jako mohl zrežírovat trošku jinak. Jo? Kdy ten režisér se má něco zapomněl, nebo ten herec zkrátka nepochopil tu režijní připomínku a nedělá to dobře. Tak já to okamžitě vidím, říkám si, tady by to chtělo ještě něco malinko jako vylepšit. Jako jo. Takže tam já neříkám, že mám režijní ambice, ale já jsem učil na škole 4 roky a měl jsem studentíky pod sebou, kteří byli talentovaní, někteří méně talentovaní, tak to bývá. A vlastně mě to strašně bavilo. Jo. jako si s tím materiálem, který máte, s tím živým materiálem, ten živý organismus prostě nějak přetvářet a tvořit a nějakým způsobem, je to plastický, že jo? Ale vlastně interakce byla i od nich, že je to bavilo se mnou. A to je hrozně fajn, když cítíte, že ty studenti vám jako vlastně důvěřujou a baví je to. Protože přinášíte dobrý nápady. Já chci ty nápady i od nich, pochopitelně. A takhle to má být. Ta interakce musí být oboustranná, jako, aby to vycházelo, aby to vyšlo. Nemůže jenom režisér mít nápady. I herec. Ale proto by mě bavilo fakt jako jednou si něco a toužím potom. Něco si sám zrežírovat.
1: Říká Daniel Rous.
0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.
1: Oh boy.

0: na dřeň.
1: Na úplném začátku jsme mluvili o hře Hledání ráje, která měla nedávno tu premiéru, o které jsme mluvili, a která je takovým zpětným pohledem vlastně na ten lidský i partnerský život, kde jsou ti osmdesátníci, šedesátníci, třicátníci a náctiletí.
2: Tak?
1: Ta trdla, nebo jak byste to řekl?
2: Trdla, no.
1: A já bych se teď docela dopustila takové retrospektivy toho vašeho života, té vaší životní cesty. Jaké jste byl dítě, jaký jste byl kluk?
2: Já nevím, jak to mám říct, jako já mám ještě bratra, který je o 9 let starší, a ten vždycky pochopitelně v té rodině byl za toho slušňáka, jo, takhle já ne. On byl ten slušný, který hrál 9 let na klavír a prostě byl to strujní typ, to já jsem nikdy nebyl, já jsem byl takový rebel, vždycky jsem byl rebel, jako trošku, no. Takže jako moje léta, to zpívání byly jako, že naši teda opravdu museli jsme mu to občas trpět. A pak už si myslím, že nade mu zlomili i hůl, že už prostě věděli, že se mu prostě to nejde. A já jsem viděl žádný jako šílený průšvihy, nebo prostě jako to ne, ale někdy jsem samozřejmě tím, že jsem byl takový rebeloidní typ, tak, tak jako vybočoval, jo, z toho davu, no, hodně teda, jo. A pak se to vlastně pak i v divadle v Pardubicích, kam jsem nastoupil po škole, tak jsem občas si vyskakoval, no, prostě jako jo. Ale jako k dobrým slova smyslu, jako že když se mi něco nelíbilo, tak jsem to prostě řekl na plnou takzvaně hubu, jo. A ono se to už nenosí, že jo?
1: No,
2: jako,
1: ale tak zase sedět v koutě, to k ničemu nevede.
2: Ne, to se to k ničemu nevede. No. Takže se mi to občas vrátilo jako bumerang, pochopitelně, to moje chování, ale já jsem v tomhle tam prostě neústupný, jo. Jako já si tu hubu na špacír prostě zkrátka občas pustím, jo.
1: A prosím vás, jak se rebeloidní typ chlapce dostal do dismančat a k tomu hraní?
2: No to právě bylo dobře, že jsem byl rebeloidní, oni mě tam usměrnili. Oni mě tam usměrnili.
1: To bylo... No a na to usměrňování jste se tam dal sám, no. Nebo vás ti bezradní rodiče tam vyslali.
2: Oni rodiče byli trošku bezradní.
1: Byli taky vlastně tam, herci. Takže...
2: A proto mě tam právě asi dali do toho Dismanova souboru, jak říkala moje babička v Plzni, že to je Disneyův soubor.
1: To
2: babičko, prosíte, to není Disneyův, to je Dismanův. A ona říká hezky, a Tomáš je to je to samý. No takže já si myslím, že mě tam přihlásili právě proto, abych získal nějakou jako prostě disciplínu a řád. Jo.
1: A vybil se tam z té energie?
2: No, tak to jsem si určitě tam to jako nejde vybíjet si energii, že to jako musíte respektovat zase to vedení, ty praktikanty, prostě ty vedoucí.
1: A máte aktivitu.
2: No, tak jako jistě. A zase, když to potom máte natáčení v rozhlase, tak se musíte sklidnit, protože prostě ten mikrofon, to je, jako, to je úžasný médium. Takže si musíte se s ním naučit pracovat. No. A to je taky těžký, naučit se pracovat s mikrofonem. Ale my jsme dělali i pásma různý recitační prostě, nebo literární. A bylo to strašně krásný období. Jezdili jsme na pláně pod Ještědem, na tábory. Pan režisér Berger, Jan Berger, který prostě byl osobnost obrovská, tak to tenkrát vedl. A já jsem zažil vlastně i pana Dismana starého ještě, který tam mezi nás občas přišel. Toho jsem ještě zažil 3 roky, než potom odešel na věčnost. A byla tam strašně fajn parta lidí. Bezvadná, jako. Já jsem byl šťastný v Dismaňáku. Hrozně. Nevím, jak to funguje dneska, ale tenkrát jako v těch 70. letech, jako vlastně, než jsem začal mutovat, pak už jsem nebyl prostě jako vhodný pro rozhlasový soubor. No a pak už jsem šel na konzervatoř, takže už na to vlastně ani nebyl čas. No.

0: na dřeň.
1: A ta touha po tom herectví, ta se zrodila právě v tom Dismaňáku, anebo za to v úvozovkách mohli ti rodiče, herci, kteří vás samozřejmě brávali do toho divadla, vy jste v tom vyrostl.
2: Já si myslím, že by to asi bylo i bez toho Dismanova rozhlasového dětského souboru, že bych do toho vklouznul stejně, protože můj táto byl herec, maminka byla taky herečka. Já toho teda nechala, když jsem se narodil, protože naši byli v divadle, který hodně jezdilo na zájezdy, takže nebylo dobrý, že mě a bráchu hlídal pořád někdo, nějaká paní s pánem, a takže máma usoudila, že bude lepší, když prostě toho nechá a bude s náma, jako s dětma doma. Takže pak už byl v divadle jenom táta. No takže já myslím, že bych asi do toho, že jsem to tím divadlem prostě byl načichlej, no, jak se to mám říct. No prostě já jsem i s nima chodil do divadla, táta mě tam občas bral, takže si pamatuju, že jsem byl úplně nadšený, když táta hral Old Shatterhanda, že jo, prostě jako pro děti to bylo jako že Vinetuovka. Já byl prostě úplně hotový, když táta prostě měl ten sásnový oblek, jako a měl tu Winchesterovku prostě a říkal, no, to je můj táta, on je Old Shatterhanda. Takže to tam jako nějak ve mně nějak bujelo, jo, už asi když o tom mládí. Myslím si, že na to ten soubor Dismanův neměl vliv. Ale vliv na to měl ten soubor, protože si mě vybral tenkrát v 74. roce do hlavní role režisér Ráža. Ta inscenace byla dvoudělná, jmenovala se Nebezpečí smyku. Tatínka mi hrál nevlastního Radek Brzobohatý, maminku Milenka Dvorská a babičku Jiřinka Štěpničková. Jo.
1: A to měl tedy obrovské štěstí. Ještě,
2: no, takovýhle herce. A já byl precek, že jo, prostě měl od 13 let nebo kolik. No a teď oni byli fakt strašně bezvadný. Tenkrát jsem natáčel půl roku, jo. Já jsem nechodil do školy, takže jsem měl prostě pedagogy, kteří mě učili během toho natáčení. Jako chodili za mnou a probíjeli jsme látku, kterou já jsem teda nemohl dát in natura ve škole, když jsem byl na natáčení. Byl jsem úplně vyřízený. Od rána do večera prostě vrátíte se, musíte se ještě něco učit fakt do školy večer, nebo text se učit na druhý den. Takže jsem tam měl takový propady, že jsem už nechtěl natáčet. Už jsem prostě nechtěl. A řekl jsem Rážovi, že prostě už to dělat nebudu. Říkal, to nemůžeš, už jste roztočený. A já jsem propadl v pláč. On dal pauzu na hodinu, šli jsme s Jiřinkou Štěpničkovou na kavárny, on mi tam koupil nějaký chlebíčky, pak dortíky, povídali jsme si a úplně mi z toho dostali. A bylo to v pohodě, jeli jsme dál. Takže já jsem pak musel na konci roku dělat komisionální zkoušky, protože, no a děti mě nenáviděli trošku za to, že jsem tam nechodil, mysleli si, že to mám jakože protekci. Aha. Žádná protekce nebyla. Mě si prostě Ráže vybral na konkurzu mezi asi 250 dětma.
1: Takže to byl takový první střet v úvozovkách s tou hereckou reálnou prací a možná taky s nějakou, já nevím, jestli tehdy se konala nějaká sláva, popularita, jestli vás lidi najednou poznávali.
2: No tak
1: jak jste to vnímal, bylo vám 13?
2: No,
1: přesně, věk.
2: No, to je nepříjemný vlastně, jako, protože ty děti na vás reagují jako jinak, jo. To není tak, že by vás, jako, že to je prostě gloriole, jako, že jsem hrál v nějakým se, jako, dvoudílný inscenaci. Samozřejmě prostě to všichni viděli, že tenkrát prostě byla jenom jednička, dvojka, ČT1, ČT2. Takže to viděli. A někteří na to reagovali dobře a někteří ne, protože prostě navíc k tomu právě měli to, že jsem do té školy nachodil půl roku a oni tam museli chodit a já jsem si prostě flákal někdy na natáčení.
1: A ještě jste slavný.
2: A ještě prostě jsem se stal jako, že jako v úvozovkách na chviličku slavným, jako no, to je takový pofiderní, že jo, no, ale jako je to tak.
1: Pomohla vám právě třeba tahle ta zkušenost s tím přístupem k tomu hraní, třeba k té slávě potom v dospělosti, když jste třeba i díky dabingu, díky přátelům začal být slyšet, vidět potom?
2: Já nevím. Mě třeba fakt jako opravdu mrzí, že třeba v tom rádiu nedělám třeba dlouho, jo. Já jsem tady dělával dřív jako s panem režisérem Weinlichem, Karlem, s Honzou Bergerem právě a s jinýma, ale v listý době prostě třeba mě vadí, že to rádio třeba, který miluju, jako rozhlas je úplně, to je takový fenomén obrovský, když člověk se prostě soustředí jenom na tu poslechovou věc, že televize jako vás rozptiluje, že jo. Jakmile máte zvuk a obraz, už to rozptiluje. Když to ten fenomén toho rádia prostě je v tom, že máte jenom ten poslech a to vás právě daleko víc soustředí jako se na tu věc konkrétní. Je to strašně hezký a mě to mrzí, že to vlastně dělá málo. Ale jistě, dubbing jsem dělal hodně, teď už ho dělám málo, protože si myslím, že už to dneska už taky není už to úplně takový jako ta disciplína, která bývala dřív taková jako, že opna pědestalu jako byla výborná, tak už tím, že to je digitál a už vás dneska přijdete do studia a jste tam sám, takzvaně vás vytočí, už ani ty kolegy nepotkáte. My když jsme dělali Přátelé s Alešem Sobotkou v České televizi, tak jsme vlastně tam byli všichni, 6 lidí nebo někdy 4, 5. Ale byla tam nějaká interakce mezi námi. Jsme vlastně vymýšleli různé věci, protože tam byly v těch Přátelích určitá specifika pro amerického diváka. která by ten český divák nepochopil. Tak jsme to museli na místě změnit, aby to bylo vtipný pro toho českého diváka. To už dneska vlastně na to ani není čas, nic.
1: Je to dělané horkou jehlou, nebo jak
2: to říct? Jste v kukani, jako, a tam jste sám. Buď máte ty herce už ve sluchátkách přetočený, jako, nebo máte jenom originál, to už jedno, ale nemáte to interakci. Takže jako ten dubbing jako dělám rád jistě do dneška, ano, nevyhýbám se tomu, ale mě prostě už je to prostě všechno zrychlený, jako jo, je to na mě až moc, jako, ale dělám to rád jistě, no, jako jsou lidi, kteří mám i rád, s Láďou Ždánským, třeba dělám strašně rád, jako, a jsou režiséři, kteří jako Olga Valos, kterou jsem dělal strašně rád často, která byla přísná hrozně, profesionálka, naprostá, ale to mluvím o tom prostě, kdy, o době, kdy na to prostě byl čas, jako, kdy to na překlady, na úpravy, na všechno. Dneska už na to prostě moc čas není. Ta doba letí hrozně.
0: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: až na dřeň.
1: Mluvil jste o slávě, nebo té trošku popularitě v tom svém dětství, díky té své dětské roli. Co sláva potom v dospělosti? Byla pro vás někdy jako vlastně důležitá?
2: Ne, nebyla. Nebyla pro mě sláva důležitá. Pro mě je důležitá jako moje rodina, chalupa, abych si mohl odpočinout. Na tu chalupu jezdím strašně rád, protože to mám v údolí posázavským. A vlastně si tam odpočinu a nemám takový ty ambice, jako možná dřív jsem je měl, určitě jsem je mýval dřív ambice, dneska už je nemám, dneska už si rád užívám, ale jako baví mě to divadlo, co mě baví pořád. A když mám nějaké natáčení, samozřejmě taky jistě, ale už to neberu jako prioritní věc. Mm-hmm. Prioritní věc je pro mě jako ta rodina fakt jako a ten odpočinek třeba a dělat třeba i na zahradě, jak fyzický, já si u toho odpočinu. Jo, u fyzických prací, hrozně, no. Takže to mě baví, no, ale mám nějaký už přehnaný ambice, fakt ne. Ale neříkám, že třeba tu režii, tak tam ta ambice nějaká skrytá je, tak do toho bych se rád pustil. Herectví, jasně, to je moje profese, je to práce jako každá jiná, každý máme, umíme něco a vlastně je to dobře, že představte si, že by všichni uměli všechno, to by bylo strašný, jako jo, to nejde. Jako. Takže já si, nejsem úplně zručný, řemeslně, no, tak si samozřejmě musím někoho pozvat, no a to je dobře, že on to umí, já to neumím, no, tak já mu zaplatím, když to udá dobře.
1: Vy jste tady mluvil o té své malé krizi během toho natáčení v těch 13 letech, kdy prostě jste chtěl utéct a nešlo to. A měl jste potom někdy nějakou krizi i v dospělosti, kdy prostě najednou jste to necítil, to nadšení z toho hraní, kdy jste toho třeba chtěl nechat?
2: Ano, tak to bylo po 5 letech v Pardubickém divadle třeba. Přesto je to divadlo je krásný, to je nádherný divadlo, jako takový secesní divadlo a vlastně byl tam i výborný soubor, ale už po 5 letech jsem byl takový, už jsem se cítil být vyhořelý, jako. Tak jsem vyhořel, protože tam vlastně jdete z role do role. Nemáte čas, já měl v té době ženu a malý dítě a byl jsem v Pardubicích, jako a vlastně viděl jsem je minimálně, protože ono jako cestovat každý den jako mezi Prahou a Pardubicema, to prostě nejde zkrátka. To je 120 kilometrů. A jako to prostě, když ráno zkoušíte, že nejete, tak to ani není možný. Jako, tak po představení bych odjel vlakem do Prahy, spal bych 4 hodiny a jel bych zase zpátky do Pardubic. No to je nesmysl. Takže jsem tam měl takzvaný herecký byt, jako všichni ostatní kolegové taky. No a byl jsem tam vlastně většinu času. A prostě, když toho je moc, jako toho divadla, tak jako všeho. Tak člověk vyhoří třeba, no, což se mi stalo. Takže já jsem odešel z divadla v květnu, jsem byl výpověď 89. Já jsem potřeboval nutně úplně změnit prostě a jít do Prahy, jít za rodinou. Tady mám ženu, dítě a vlastně neměl jsem nic jistýho, vůbec. Ale šel jsem do toho, říkal jsem, to je úplně jedno, to je fuk, tak budu dělat něco jiného chvíli, jo. No a já jsem se k tomu divadlu velmi rychle vrátil, protože Jaroslav Ostrý, osobnost obrovská, dramaturg a režisér a překladatel taky, a vlastně dramatik, který zakládal třeba Činohrní klub ve Smečkách v 60. letech, tak ten tam byl se mnou v Pardubickém divadle. On teda odešel dřív z Pardubic než já, odešel Jarda někdy v 88. roce, ale já jsem vlastně dlouho nečekal na nabídku, já jsem vlastně, Jaroslav mi dal nabídku do Činohrního klubu. Mm-hmm. Takže jsem tam byl v angažmá 3 roky potom, za jeho éry, on tam byl šéfa Jarda. No, takže jsem byl v Činohráku a tam jsem tam potkal takový osobnosti jako Petra Čepka, Jirku Zájskýho, Jirku Hálka, pana Abrahama prostě jako a Jiřinu Třebickou třeba ještě jako, no to bylo jako si úžasný. Já to byl v období, kdy tam byl Honza Nebeský, David Prachař, Luzka Trmíková a hrozně vlastně jsem tam byl šťastný v tom divadle, vlastně v Praze zaprvé a za druhý ve výborném divadle s úžasnýma prostě kolegama, od kterých jsem se ještě učil pořád, protože mi bylo 29, ale Petrovi už v Čepkovi bylo 52, tak nějak. No prostě jako bylo to úžasný období. Ale bohužel jen 3 roky, pak přišel pan manažer Stanisko, nějak jsme se nepohodli a já jsem pak pochopil, že bude lepší, když půjdu na volnou nohu a vlastně budu svobodnější. A jsem rád, že jsem svobodnější. No. Já asi do angažmá už bych asi nechtěl jít.
0: Radio Praha 107,1 FM.

missing my same old us before we learned our truth.

0: až na dřeň.
1: Co vás na tom herectví vlastně úplně nejvíc baví? A je to pořád to samé, jako třeba v těch 20, anebo se tohle to taky proměňuje?
2: Ne, proměňuje se to. Jak člověk stárne, tak je zvláštním způsobem paradoxně, no není to paradoxně, prostě je zodpovědnější. Jako je to, ta zodpovědnost tam je čím dál tím větší. Čili stojíte si za svým, třeba dřív jsem byl takový lehkovážný, jo. Já jsem v tomhletom ohledu, že jsem třeba si ani nebral text sebou, říkal jsem, já si ho pamatuju, to dáme jako nějak, jako jo. Dneska si nedovolím nechat text doma třeba divadelní, já si ho prostě vždycky před tím představím, prostě pročtu, vždycky. Pro můj vlastní pocit. I tak se může stát nějaká chyba, jasně, je to živý organismus a může se stát něco, mi vypadne mi text, tak ho musím nějak nahradit, že jo, na tom jevišti, ale jako prostě ta zodpovědnost, jako to, kterou jsem dřív nemýval, protože jsem byl takový rozevlátej, no, jako, tak dneska už nejsem takhle rozevlátej a jsem na ty věci konkrétní, na všechno vlastně víc se soustředím, no, takhle to mám.
1: Co potřebujete k takovému pocitu úplně prach obyčejného štěstí?
2: Mě stačí prchovičné štěstí, když jsou všichni zdraví okolo mě. Já taky teda. No a když jsem na té chalupě, třeba potřebuju chlupáče nějakýho doma. Mm-hmm. No. Takže nám umřel pes, Polín. Mm-hmm. V 18 letech. Fenka krásná. No a tak ty jsme říkali taky zatím psané. Já jsem se s ním doteďka nějak nesmířil, že odešel tenhle ten kamarád. Tak jsem říkal, ale ženě, říkal jsem, ale jako, tak... Já nevím, tak za kočku, no, aspoň, takže máme kočku. Protože kamarád prostě šel k veterináři se svojí kočkou na kastraci a ten veterinář mi říká, ale to já ji nemůžu kastrovat. A on mu říká, proč ne? A on říká, ten veterinář, no, protože ta kočička je březí. A on říká, ti je teprve 8 měsíců. A to nevadí u kočiček, co vstává. Takže kamarád prostě měl 5 malých koťátek, no a říkal, nechcete koťátka? A říkal, hele, pes nám umřel, tak my si jedu. Ale chceme holčičku, jako chceme, takže tam byla jediná holčička, tak nám ji schoval, tak to máme doma, no. Beberuška.
1: Jak se zžíváte s kočičkou, to je úplně něco jiného než pes.
2: To je úplně solitér strašný. Ona je hrozně chytrá. Kočky jsou strašně chytrý zvířata. Neuvěřitelně. Jo. Jsou solitérní, naprosto. Jakože ona přijde, když ona chce, ne, když jí zavoláte, že? To je jasný. Jako. Ale ona nás má ráda, takže se vrací na té chalupě třeba, tam ona jako je venku, tam ona je plenéru pořád. Jako, že? A máme o ní strach, ale. Takže my ji zavíráme třeba do 9, maximálně musí být doma a pak už ji nepustíme. My se bojíme, že se jí něco stane. Lidi si nechávají kočky venku, že jo, prostě přes noc, jako to mi ne, teda, no. My prostě ji chceme mít doma. Ale pes je kamarád, strašně přítel vlastně, jako a to, ale ta kočka taky jako je, jo. Akorát to má jinak, no. Ona prostě, to je osobnost obrovská. Obrovská. A já to musím respektovat. No, tak to respektuju.
1: Nejen o kočkách dnes pořadu až na dřeň mluvil herec Daniel Rose. Díky moc za to. Mějte se krásně, ať se vám daří.
2: Děkuju moc za pozvání, mějte se všichni krásně.
1: A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také v podcastových aplikacích a připravený je videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Kilometry Jiřího Ježka.
1: Krásné páteční dopoledne všem posluchačům radiožurnálu Sport. Krásné kdykoliv všem posluchačům Kilometrů Jiřího Ježka. Přejeme ze studia radiožurnálu Sport. Když říkám my, tak tady vítám Martina Charváta. Martine, krásný den.
2: Krásný den všem.
1: Od mikrofonu vás zdraví Karel Janu a vítám samozřejmě Jiřího Ježka. Jirko, krásné dopoledne.
3: S radostí zdravím vás, pánové, i naše posluchače.
1: Tak já s radostí jdu nejdřív na začátku vyřizovat pozdravy. Byl jsem o víkendu v Orlických horách na road stage. Moc mě to tam bavilo. Postupně jsem počítal hosty Kilometrů Ježka, které jsem tam potkal a dostal jsem se na číslo 4, ale potom jsem tam taky potkal spoustu lidí, kteří nebyli hostem tohohle pořadu.
3: A chtěli by být
1: někteří, to asi ne, to by si netroufli, ale spousta tedy lidí, kteří se pohybují takhle na té amatérské i profesionální úrovni, protože road stage vlastně je i závod pro profíky, i pro amatéry, tak tě pozdravuje a říká, že to děláš dobře, prý, tak já vyřizuju.
3: No, vy to děláte dobře. Všichni to děláme dobře, je to fajn a mě by zajímalo, jak se ti líbila road stage, protože mě se ten koncept jako líbí, ale nikdy jsem se ještě na žádný závod nedostal, tak trošku mi o tom něco pověz.
1: Hele, dojeď do Deštného, i když pro tebe to nebude vůbec nic nového, pro, myslím, amatéry to je zajímavé, že tam vlastně na začátku se sejdou profesionálové a vyrazí do svého závodu 10 minut před lidmi, kteří trénují nebo netrénují po práci. A ta trasa je krásná, Orlické hory jsou famózní, z první řady Radomír Šimůnek odstartoval a Jan Svorada, ty už jsem samozřejmě nikdy potom neviděl, protože i když tedy jeden tvrdí, že vůbec nejezdí a druhý, myslím, to nezastírá, ne, Jan Svorada je ve skvělé formě, tam je to opravdu na úrovni Jiřího Ježka, to jsou prostě sportovci tělem i duší. Martin Hačecký tam byl taky a byl tam Pepa Kratina, to jsou ty čtyři, které jsem napočítal. Martin Hačecký tam na mě velmi kolegiálně počkal a chviličku jel se mnou, ale vlastně ztrácel se mi v tom pelotonu, protože on v něm jezdit umí a já ne. Ale co chci říct a na co ty jsi se zeptal, je to parádní, je to podle mě krásná akce, jede se 77-kilometrový okruh a člověk si může vybrat, jestli ho pojede jednou nebo dvakrát. Já ho jezdím dvakrát, protože já umím jezdit jenom pomalu a dlouho. A baví mě to tam moc, letos vyšlo počasí, takže jsem zlomil i kletbu na něčem, čemu říkám závod, nepršelo jednou a ty Orlické...
3: Ani v Deštném nepršelo.
1: Ani v Deštném, přesně tak, ty vtipy se nabízejí úplně sami. Tak ani v Deštném nepršelo a bylo to tam strašně pěkné, moc hezky zorganizované, zavřené silnice, vlastně na jedničku, všechno klaplo, no. Myslím si, že v tomhle ohledu to tomu pomáhá, že tam jsou ti profíci a kvůli nim to opravdu musí jako lícovat tip-top, takže jo, jako za mě tam skoro není co zlepšovat a jenom doporučuju.
3: Oni prostě tam jedou vlastně český pohár, ne, nebo nějaký takhle důležitý závod a do toho vlastně, když můžou ve stejném místě být amatéři a vidět, jak se připravují naše nejlepší týmy, tak podle mě super koncept. Těším se, že mi to jednou vyjde a že se někde objevím, protože těch závodů je víc, ne?
1: Hele, jo, teď už to rozšiřují, loni myslím bylo jenom tohle v Deštném po Orlických horách a teď už to nějak expanduje jednak do Hradce Králové a jednak teda do Jeseníku, myslím, že se pojede někde i tímhle směrem.
2: Vím, že se zůstává někde na východě Čech obecně, ano. Ale všeobecně se mi líbí, jak to příhraničí je hezky opravené, ať už se podíváme tady do Orlických hor, ať už se podíváme na jih Moravy, ať už bychom se podívali teoreticky také do plzeňského lomeno Karlovarského kraje někde v té oblasti, tak tam je to opravdu všude krásné silnice. No trochu zavidím.
3: Pozor, jako příhraničí Prahy u nás tady, jako příhraničí Prahy nezápadní části. Minulou neděli jsem měl přátelé z Moravy, kteří přijeli si na výšťku a byli nadšený, jaký máme tady krásný silnice, takže i kolem Prahy ten středočeský kraj je jako super opravený a je to bezva.
1: No jenom to tak maličko shrnu, že často lidi třeba vidí, že někdo hodně, čím dál tím víc silniční cyklisté obzvlášť vycestovávají. Je to samozřejmě krásné, já nebudu tady říkat, že ne, týden předtím jsem byl ve Slovinsku a bylo to nádherné, ale abychom jako nezapomínali, protože to tady opravdu máme hezké a člověk si tady dokáže najít úplně cokoliv mu vyhovuje, ať už je to v lese, nebo je to na silnici, ať už je to rovinaté Třeboňsko, anebo je to prostě Krkonoše, nebo Orlické hory, nebo Jeseníky, tak jezděme na kole klidně i doma, no.
2: Jenom nesmí být tak jako tento týden, to je samozřejmě trochu komplikací.
3: No je pravda, že já jsem od teď, když si to uvědomuju, tak já jsem od té neděle vlastně nebyl ani jednou na kole, pořád běhám, už mě bolí nohy, už bych to potřeboval vystřídat jako s tou cyklistikou, ale pořád na to není počasí nebo čas, no. Tak jako začínal fotbalový šampionát, takže pro vás spousta práce, pro mě tolik ne, ale samozřejmě té práce mám jiné, zase spoustu, takže...
1: No ale Jirko, nějaká v mezičase tam byla docela rychlá desítka, ne, jsem viděl. Od té doby, co jsme naposledy tady spolu mluvili, ne, ve Stromovce.
4: No. Jo, jo, jo, to byla hrozně hezká akce, to bylo v sobotu minulou a byla to vlastně akce v rámci českých půlmaratonů, nebo té série České půlmaratony. A já jsem teda běžel desítku jenom, Prague Run, a byla tam Martina Sáblíková, která bude i v sobotu teďko na off-season festivalu. A běžela půlmaraton, běžela skvěle. My jsme si to tak jako rozhodili, že ona běžela s těmi lidmi ten půlmaraton. Já jsem teda se přihlásil na tu desítku, aby tam taky byla nějaká, nechci říct osobnost, ale aby tam byl jeden z nás prostě, aby jsme si to rozhodili. A musím se přiznat, že já jsem v tu sobotu dopoledne byl na kole, takže už jsem si jako nechtěl dát odpoledne ještě k tomu jako půlmaraton, takže ta desítka mi bohatě stačila. A bylo to strašně hezký, jako hrozně hezká akce. 800 lidí jako na nový závod, který vlastně jako nebyl dřív. Tak jako spousta lidí, skvělá atmosféra, skvěle zabezpečená trať. Na to, že se běželo vlastně kolem Trojského kanálu, kde zrovna byl světový pohár, tak se to tak jako všechno sešlo. Ještě byl dokonce ve Stromovce nějaký hudební festival, takže jsme se tam prodírali, ale bylo to vlastně nakonec fajn, super zabezpečený a hrozně hezká akce. Já jsem si zaběh docela jako na to, že jsem jako nečekal, že poběžím rychle, že jsem to fakt chtěl jenom se toho zúčastnit. A běžela i moje Soňa, takže jsme to fakt měli spíš jako takovou jako odpolední společenskou sportovní akci. A nakonec jsem běžel jako velmi dobře, doběh jsem devátej, vyhrál jsem svoji kategorii jako nad 50 borců, kterých tam samozřejmě asi už tolik nebylo, protože do tohohle věku už se málo kdo dožije v nějakým aktivní formě. Ale ne, já si dělám legraci, bylo to hrozně fajn a běželo se mi hezky, takže přestože vůbec neběhám nějaký intervaly v tréninku, tak jednou za týden, jako když si člověk potom skočí do nějakého závodu, tak si ty trubky trošku odšlemí a protáhne. No.
2: Pěkné, pěkné. V sobotu bylo hezky, to můžu sám potvrdit, protože byl vlastně vrchol mé cyklistické
4: sezóny. Jo a pozor,
2: sezóny.
4: Ano, Ježíš, ještě jsi to připomněl, já jsem to měl napsaný.
2: Fakt?
4: No, měl, že jsem se na
2: tak
4: tomu
2: to zajímalo
4: chtěl.
2: Moc.
4: No, povídej.
2: No, my jezdíme takovou výšku, ano, pro mě je vrcholem sezóny výška, vůbec se za to nestídím, protože já prostě
1: nemáš
2: nezávodím, nějak mě to jako neláká, takže jsme jeli vlastně naši tradiční výšku Praha, což znamená, že z Prahy jedeme na kopec Praha, který je kousek za Příbramí a zpátky do Prahy.
4: To je celkem vlastně nejvyšší vrchol v Brdech, ne? Nebo
2: no,
4: jeden z nejvyšších.
2: O dva metry není, no, o dva dobře. Metry je druhý nejvyšší, ale vlastně jo. Ale i na ten nejvyšší jsme potom zajeli. A,
1: To je tok.
2: Přesně tak.
4: To tok.
2: A celkem to dalo asi 150 kilometrů.
4: Na bajku.
2: Přičemž tenhle rok jsme si jako udělali podle toho, že máme větší kondici, fyzičku snad, tak jsme si udělali jakoby víc těch těžších kořenitých úseků po trase, takže to nebylo jako ani po té vojenské cestě, ale vyloženě lesem a na to jsme potřebovali jako vyloženě dobré počasí, no, ale už jsme jako dojížděli hodně, hodně hotový, no.
1: Já jsem tady párkrát Brdy chválil z hlediska cyklistiky silniční i té gravelové, tak já chci slyšet pochvalu i od člověka na bajku, že je to parádní oblast. Ty tam ostatně jako jezdíš mnohem často.
2: Je to naprosto fantastická oblast, úžasná. Člověk by doufal, že už se dokáží odminovat i ty pole nebo od
1: jako ty značky
2: zbrojit.
1: Mě pořád trošku děsí, to je pravda, no.
2: Ty plochy okolo toku a podobně. Párkrát jsme tam i jako zkusili jet tou, přiznám se, zakázanou oblastí té dopadové plochy, kdy je to vlastně krásné na horské kolo.
4: To taková ruská ruleta, ale trošku.
2: No, ale viděl jsi, že už tam někdo šel nebo jel před tebou hodněkrát, tak
1: až tak topy najednou končí.
4: Kdyby náhodou, tak nějakou nohu doma najdu ještě, jo, kdyby bylo potřeba.
1: Děkuju.
2: No, ale bylo by hezké, kdyby to někdo dokázal samozřejmě zbavit všech těch věcí, které tam zůstaly po tom, co to byl vojenský objekt, vlastně celé ty centrální Brdy, ty nejvyšší dopadové plochy jako Houpák, Jordán a podobně, tak kdyby to tam celé šlo zbavit těchto věcí a nemuselo se jenom po těch cestách, které jsou tam pravda často rozbité, ale i tak, no, tak by to možná bylo ještě hezčí, nicméně i to je pro nás vlastně jako z Prahy strašně daleko to dojet, tam dojedeš a už si na nějakých 60 kilometrech a tu pojedeš přímo.
4: No ale takže... takováhle výzva, jako když si ji dáte jednou za rok jako Martin Charvát, tak jako super, a máš to uložený určitě na Strávě, takže no, fanoušci samozřejmě se můžou podívat a třeba nechat se inspirovat. Ale ono samozřejmě, pokud to nechcete takhle těžký, jako jet to na 150 kilometrů, tak se dá určitě někam dojet autem, tam zaparkovat a pak si užít přímo ty Brdy. Jaká je tam infrastruktura, co se týče třeba stánků s občerstvením, lepší se to?
2: Ne, mám dopředu vytipované a už i ty špatné, i ty dobré hospody a nebo obecně místa, kde se dá nějakým způsobem zastavit, a také mám vyzkoumané studánky, protože ty tam vlastně potřebuješ v těch centrálních Brdech vědět, kde je která studánka.
4: Pokud mi není rozbuška teda zrovna.
2: Protože tam vlastně žádné stánky jako nejsou, krom nějakých těch obecně známých míst, nevím, jestli na Třech Trubkách je něco tam, jo, je, myslím, že stánek.
4: Jo, teď je to hodně zrenovované.
2: Ale tam na těch vrcholech jako nejsou, ať už u toho vysílače, co je na Praze, nebo na Toku, tam není vůbec nic, tam je jako malá mohylka a dřevěný kříž a napsáno tady je Tok a konec. A jinak tam není nic.
4: Kdyby to bylo u Brna, tak tady je to Tok.
2: No, a vlastně potřebuješ vědět i kde je studánka, že tam vezmeš do bidonu vodu a tím pádem máš aspoň co pít, ale jinak jídlo tam není nic a třeba v Jincích dole sem vyloženě už vyhýbáme jednomu podniku, kde víme z minulých let, že to prostě není dobře, tak teď jsme zkusili jiný, tam jsme si naložili pizzu do břicha a vydržela tam i po následném stoupání, což nás tady překvapilo, ale tam nebylo co jiného.
1: My tam jezdíme z té strany od Příbramy z Bohutína, tam je moc hezká restaurace u fotbalového hřiště těsně u lesa, mám to tam strašně rád, je to tam pěkné, je to tam pěkné i k posezení, ale jinak je to, jak Martin Charvát říká, prostě v Brdech člověk musí počítat s tím, že jako cokoliv koupí, jenom když ty Brdy úplně celé přejede, ať už na tu stranu nebo na tu zpátky, uprostřed není nic a jako velmi často ani žádný signál, takže tam je člověk opravdu odkázaný sám na sebe a potom teda jsou tam ty cedulky, o kterých Martin mluvil, kterým já se teda vyhýbám jako čert kříži, ale vidím, že bajkeři jsou odvážnější, takže zase jednou bod pro horské kolo.
4: No mě to připomíná, když jsme projížděli loni se Zdeňkem Štybarem před začátkem Tour de France nějaké ty úseky kolem Lille a tam jsou vlastně ty místa z té první nebo druhé světové války, myslím, že to je z první, po těch bombách a po těch zákopech, tak tam jsou ty cedulky doposud a přitom je to už jako kolik desítek let od těch obou válečných konfliktů a stejně si tam člověk nechce jít jako odskočit jako někam do křovíčka, jo, protože fakt to tam pořád hrozí a člověk z toho má spíš jako husí kůži, když to tam vidí, ale na druhou stranu jako tady hejlíkovo okénko po brdských restauracích je důležitá informace nejenom pro mě, ale i pro naše posluchače, kdyby chtěli vyrazit, tak asi víte teda už kam, kde si máte najíst a kde si máte nakoupit.
1: Pozveme na zítřek, Martine.
2: Pozveme na zítřek, protože na Radiožurnálu Sport teď posloucháte Kilometry Jiřího Ježka. Kilometry Jiřího Ježka budou také na festivalu Off-Season a to hned dvakrát. Poprvé se Simonou Bubeníčkovou a Metodějem Jílkem, to bude na hlavní stage.
1: V poledne. Jestli se nepletu.
2: A potom od 17 hodin bychom měli v našem Airstreamu, tedy v našem pojízdném studiu, přetáčet rozhovor s Vítem Krejčím, tedy českým basketbalistou, se kterým se ale budeme bavit, předpokládám, i o kondiční přípravě. No a také, co se týče Metoděje Jílka, tak ty jsi ho vlastně teďko viděl, Jirko. Metoděj Jílek, nevím, jestli víš, on je velký fanoušek třeba Paula Sexase, protože oni jsou vlastně stejně věkově, takže předpokládám, že i s Metodějem Jílkem to může být velmi zajímavě o cyklistice. A v průběhu dnešních kilometrů ještě budeme soutěžit o dvě vstupenky na festival Off-Season, tak si to nenechte ujít.
1: Určitě, dostaneme se k tomu a teď uděláme takový trošku velký mustek, protože to vypadá, že bychom měli mít ve spojení jednoho českého cyklistu, který už se k nám nedávno spojil do kilometrů, tak uvidíme, jestli se to podařilo i tentokrát. Krásné dopoledne, Pavle, slyšíme se.
5: Ahoj, čau, hezké dopoledne.
1: Pavel Bittner v Kilometrech Jiřího Ježka, tak my teď samozřejmě, protože jsme novináři, budeme chtít aktuální informace. Jak to vypadá se zraněním Pavla Bittnera?
5: Tak popravdě to vypadá moc dobře. Mám pro vás i čerstvý zprávy, protože jsem byl dneska zrovna ráno to zkontrolovat u ortopeda a ten mi dal zelenou, že už můžu dělat cokoliv s nohou. Samozřejmě ne žádný blbosti, nějaký, nevím, skoky a sprinty a takhle, jako, ale na kole můžu dělat všechno, takže zpráva předána do týmu a můžu postupně teďka progresivně víc a víc trénovat směrem k tour, takže boží.
4: Ahoj Pavle, já tě taky zdravím a díky, že jsi se připojil. Znamená to teda, že už ten cyklistický trénink může teďko naplno probíhat a budeš ladit na to, aby si na Tour de France hned od prvních etap mohl bojovat o vítězství?
5: Přesně tak. Já už jsem teďka naštěstí ten poslední týden mohl docela jezdit, co se týče jako objemu, jako tréninky. Samozřejmě tam byla ještě nějaká limitace, ale už aj 2 dny zpátky jsem tam jezdil nějaký úseky na VO2 Max, takže ten progres jde dobře, jako dokonce aj líp, než jsem čekal. A tím, že jsem teďka dostal úplně zelenou doktora, tak je tým spokojený. Dokonce přemýšlí o tom, že bych aj závodil příští týden, ale to ještě nechám přesně na tom performance týmu a spíš bych byl radši možná za nějaký pořádný blok tréninku a možná se objevil na mistrákách a potom samozřejmě přijet na start tour v dobré formě.
2: Takže start na mistrovství republiky možná ještě bude v podání Pavla Bittnera. Jsme moc rádi, že vás, Pavle, slyšíme v dobré náladě. Zajímá mě, jak se vám líbí na Berounsku, jaké to tam je. Od Jiřího Ježka slyšíme totiž samou chválu z v podstatě vedlejší vesnice.
5: Jo, za mě úplně boží, jako na kolo jsem tady maximálně spokojený a i Mire, moje přítelkyně, je tady moc spokojená na trénink. Je tady velký výběr, jsou tady hezký silnice a hlavně hodně takhle klid dopoledne a i docela odpoledne, když člověk vyjede později, tak těch aut moc nenajde, takže je to bezpečný a pro mě jako, no pro nás takhle je na to cestování, je to kousek na letiště a kousek do Prahy, takže za mě úplně super. Jako samozřejmě já jsem takhle vychovaný na těch Jeseníkách a tam kolem, kde jsou takový cyklistický ráj, ale musím říct, že tady je to hodně porovnatelný.
4: Tak to strašně rád slyším, protože já jsem se do tohohle kraje totálně zamiloval. Už když jsem bydlel v Praze, tak jsem vlastně tímhle směrem nejradši jezdil na kole a teď to ta láska během covidu vyplynula až to, že jsme si tam pořídili dům. Ale pojďme se vrátit ještě k tomu tvýmu zranění, i když jako spíš bych chtěl mluvit optimisticky, ale když k tomu došlo a když jsi viděl vlastně po tom prvním vyšetření, co všecko vlastně se s tou nohou stalo, byl někdy moment, že jsi vlastně vzdal už tu Tour de France letošní a řekl jsi, radši pošetřím nohu a počkám si na příští rok, nebo jsi od začátku byl ten typ, který řekne, ty ať se děje, co se děje, já to vybojuju.
5: Tak řekl bych, že někde mezi. Já jsem věřil tomu, nebo byl jsem takový realistický a viděl jsem, že prostě pro to udělám 100%, abych se na startu té tour mohl objevit, ale říkal jsem si, OK, když tam bude nějaká komplikace nebo se nebude hojit, jak mělo, tak se prostě kvůli tomu nebudu stresovat, budu vědět, že jsem udělal 100% a víc toho prostě nejde udělat. A jako byl jsem hodně realistický, řeknu, hodně přítelkyně a lidi kolem mi říkali, jo, to bude rychle se zahojíš a já jsem si říkal, jo, OK, tak uvidíme, ale nakonec se to jako povedlo hodně rychle a i rychle jsem čekal a popravdě od té doby, co jsem pak dostal zelenou, že se můžu začít trošku hýbat, tak jsem začal chodit do posilky, začal jsem jezdit nějakým tom vesle a skiergu a od té doby, co se ta krev začala trošku točit v tom těle, tak to neskutečně pomohlo, takže by se dalo říct, že ten samotný pohyb je takový jako největší lék, takže z toho jsem měl asi největší radost a od té doby se to hrozně zrychlilo a věděl jsem, že na tour to zvládnu, nevěděl jsem v jaké formě, ale teďka už vím, že ještě když mám nějaký, nevím kolik to je, 3 týdny, možná trošku víc, tak to zvládnu docela dobré formě snad. I kdybych mi nebyl v těch prvních pár dnech, tak v tom druhém týdnu se tam nějaká šance najde a to nám určitě stačí, aby jsme udělali dobrý výsledek.
4: Na to se všichni strašně moc těšíme a vlastně jsme hrozně rádi, že nám potvrzuješ to, o čem tady často mluvíme v těch kilometrech, že ta psychika toho sportovce i vlastně ta obrovská kondice, kterou profesionální sportovci mají, tak pomáhá tomu léčení. Můžeme to vidět na tom, jak se zázračně uzdravil Wout van Aert po tom zranění v zimě, kdy dokázal po téměř 2 měsících vyhrát Paříž-Roubaix, jak se vracel Pedersen velice rychle potom po té zlomenině ruky, tak ty to krásně potvrzuješ taky. Jak velkou pomoc v tomhletom si měl od svého týmu v tom léčení?
5: Tak měli na mě velký dohled, samozřejmě byl jsem v kontaktu s doktorem, ale myslím si, že největší takhle podporu jsem dostal i skrz vlastně svaz a Český olympijský výbor. A byl jsem vlastně pod dohledem tady v Centru pohybové medicíny pod Jáchymem Kolářem. Jsem chodil na fyzio a na různé rehabky a to si myslím, že mi hodně pomohlo, že mi tam dali super péči a budu ještě nějakou dobu pokračovat a samozřejmě ještě panem doktorem Beckem, kde jsem byl na ortopedii dneska ráno, tak mi dali zelenou a s tím jsem asi nejvíc spokojený. Tady kousek z Berouna dojde do Prahy. Takže a samozřejmě pak tým byl moc spokojený, dal mi teďka zelenou na trénink a doufám, že je všechno správně, jak má být. A teďka už budeme jenom posilovat na tom kole a bude to všechno dobrý směrem k tour. Takže podpora byla super, jak mentální, tak takhle ta léčivá. No.
1: My taky doufáme, že všechno bude v pořádku a moc držíme palce. Taky jsme samozřejmě všichni moc rádi, že vás znovu třeba i jako amatéři budeme moc na Berounsku potkávat. Mě to teda vždycky hodně zvedlo náladu, když jsem potkal buď Pavla Bittnera nebo jeho přítelkyni Mire. Je to pěkné prostě vidět, že i profesionálové můžou trénovat v téhle krásné krajině. Chtěl jsem se zeptat na to, co zaznělo už před chvílí, a to je tedy ten mistrák. Mistrovství České republiky koná se tentokrát v Jeseníkách. Hodně těžká trať pro člověka, který je sprinter nebo sprinter klasikář, tak co si od toho Pavel Bittner slibuje, kromě toho, že to asi není docela daleko od místa, kde se narodil?
5: Tak právě jsem se o tom bavil asi před půl hodinou s trenérem, že co si myslí o mistrovství republiky, jestli je to aj dobrý jako trénink směrem k tour, a říkal, že jako osobně, že to není nic jako extrémně pozitivního ani negativního, takže uvidíme, možná to bude takový jako osobní rozhodnutí, já bych to určitě moc rád, protože jako v Česku si moc nezazávodím během kariéry a každý takhle závod kousek domů, kdy mě může vidět i rodina, je moc důležitý, hlavně Jeseníky mám moc rád. Sice teda ten mistrák je jako trošku extrémní, což samozřejmě jednou za čas taky musí být, ale uvidíme, no. Je to kousek a asi tam nebudu úplně v té maximální ještě formě v té době, ale rád bych závodil, takže ještě se nějakým způsobem rozhodnu, ale spíš to vypadá, že bych aj radši jel. No.
3: Třeba pomoci vytvořit nějakou alianci závodníků z těch World Tour týmů oproti těm závodníkům, kteří jezdí za ty domácí stáje, kteří mají většinou přesilu, tak možná třeba pomoc jednomu z nich aspoň takhle dobře natrénovat na tu Tour de France. Co říkáš, Pavle?
5: No, přesně tak. Samozřejmě jako ty mistráky jsou vždycky strašně nevyspytatelný a třeba překvapím tím sám sebe, jak dobře se budu cítit teďka po tréninkovém bloku a překvapím i ostatní závodníky, že si myslí, jo, tak ten byl teďka zraněný, tak toho necháme jet, ale nebudu úplně předbíhat, tak samozřejmě ty mistráky, že jo, nevyspytatelný, bude to hodně náročný, ale jo, já si myslím, že to bude fajn divácky snad a že si to aj trošku užijem.
2: Pavel Bittner v kilometrech Jiřího Ježka. Jak moc teď měníte místo, kde se vlastně nacházíte a kde trénujete? Protože jsem viděl už někdy na jaře, že jakmile v Česku přestalo být hezky, tak šup do Španělska, a jak začalo být hezky, tak zpátky do Česka. Teď se to trochu změnilo počasí, tak jestli náhodou nemíříte zpátky na jih Evropy třeba?
5: To je docela dobrý nápad, popravdě, ale asi chvilku zůstanu tady, ale přiznám se, že ani jednou jsem nekoukal jako na nějaký dlouhodobý počasí a vždycky jsem to strašně měl na to hrozný štěstí, že z nějakého důvodu jsem potřeboval do Španělska před závodama a tak dále a pak zase zpátky do Česka, že popravdě od té doby, co jsem začal trénovat po vlastně pauze někdy v listopadu, tak jsem neměl snad ani týden jako fakt špatný počasí. Samozřejmě teďka tady občas trošku zaprší, ale jako dá se to přežít. Takže jsem měl obrovský štěstí na tréninkové podmínky a ale teďka jako bych chtěl zůstat v Česku, aspoň chvilečku, takže vás uvidím někde na silnici, doufám.
4: Neplánuje tam tým nějaké ještě vysokohorské soustředění, nějaký blok, nebo stačí ta výška nad Berounkou, kde bydlíš tady v Čechách?
5: Jo, tak tady jsme v nějakých 300 metrech, takže si myslím, že ta hypoxie je fakt hodně těžká na to tělo a budu jak nějaký Kolumbiec, co přijede z nadmořské výšky pak na tour, takže ne, zůstanu tady, možná tam bude nějaká extra příprava od toho horka, ale myslím si, že co mi teďka nejvíc pomůže, tak prostě jenom jezdí na tom kole co nejvíc a snad to bude, nebo určitě to bude stačit na tu přípravu.
1: My budeme moc držet palce, ať je Pavel Bittner na Tour de France tak připravený, jak je to jen možné, jenom ještě na závěr se zeptám, protože je tam pár takových pěkných etap, které budou možná ještě o trošku složitější na vyřešení než letošní mistrovský České republiky, tak jak moc třeba takhle sprintera Pavla Bittnera děsí, že se jede přes Galibier a pak až se přejede, tak se ještě pojede do Alpe d'Huez zezadu a tak?
5: Jako byl jsem teďka nedávno na jednom podcastu a tam jsem se přiznal, že jsem se na tu trasu ještě moc nekoukal. Jako
1: se
5: omlouvám. Vím, že startujeme to. Ne, jako nebudu tady kecat, já jsem, jako vím, že startujeme v Barceloně a pak předposlední etapa jedeme dvakrát Albie a samozřejmě jsou tam nějaký těžký etapy, ale ještě musím jako kouknout na to tak 14 dní předem úplně nějak těsně, takže samozřejmě vím, že to bude těžký, ale není to tak, že bych se obával, že do Paříže nedojedu, takže pokud nebudu nemocný, tak se to nějak přežije.
4: V Barceloně začíná Tour de France týmovou časovkou, tak ty si říkal, že nechceš nikam jezdit, tak to znamená, že ten tým přijede za tebou tady na Berounsko a budete jezdit
1: tak to bych chtěl potkat.
4: Do Žloukovic podél Berounky časovku týmu.
5: Jo, tady je to jako popravdě na ty úseky na časovku je to úplně ideální, jako z Nížboru směrem na Beroun, takže akorát ten průlet vždycky jako Hýskovem je takovej trošku napil, že tam ty auta jedou je tam 50, tak to by se nám tady trénovalo docela blbě, ale myslím si, že tím, že tam nebudeme s nějakýma extra ambicema na celkový pořadí, tak to zvládneme i bez nějakého úplně extra jako tréninku na týmovou časovku a budeme se spíš soustředit na ty etapy do úniku a na sprinterský.
2: No, vloží se do toho kostky na křivoklátě a je to hotové.
5: No, přesně tak.
2: Pavel Bittner v kilometrech Jiřího Ježka, moc krát děkujeme, že jste se s námi spojil. Hodně zdraví především a také snad i nějakou tu formu.
5: Jo, děkuju moc, mějte se.
4: Pavle, díky, uvidíme se v Barceloně, těším se na tebe.
5: Ahoj.
1: Pavel Bittner v dnešních kilometrech Jiřího Ježka, tak jsme jednak moc rádi, že se podařilo spojení, jednak jsme samozřejmě moc rádi, že můžeme v tuhle chvíli potvrdit, že tam budeme mít dva české zástupce na tom nejprestižnějším etapovém závodě, který je v kalendáři, kromě Matyáše Vacka, tedy i Pavel Bittner dostává zelenou, jak od fyzioterapeutů, lékařů, tak samozřejmě i od jeho týmu Picnic Post NL, co by si bez něj počali. Tak
4: i od jeho přítelkyně.
1: I od jeho přítelkyně, Mire určitě
4: zelená.
1: Taky moc pomohla v té rekonvalescenci. Tak to je výborná zpráva a já možná teď využiju jednoho oslího můstku, který jsem taky měl připravený, než se vrátíme k tomu festivalu Off Season, tak jsem chtěl krátce s Jiřím Ježkem pohovořit o tom přípravném závodě, který se teď jede ve Francii, přípravném závodě na Tour de France, závodě, který se jmenoval Dauphiné, my mu pořád asi budeme rádi říkat dál Dauphiné, i když se jmenuje Tour Auvergne-Rhône-Alpes, takhle se jmenuje ten region nebo ty regiony, ve kterých se odehrává a mě tam strašně zaujala Jirko týmová časovka. Protože je to pár let, co se vlastně ve Francii začala ta týmová časovka jezdit podle trošku jiných pravidel. Už se nepočítá čas čtvrtého závodníka, ale vlastně každý si jede za svoje. A já jsem se tě chtěl zeptat, co si o tom myslíš, protože mě to strašně baví.
4: No, je to velká změna a já si myslím dobrým směrem, protože vlastně pokud ten tým má třeba 2 až 3 závodníky, kteří jako jsou, já nevím, hlavní lídr na celkové pořadí a pak ještě 2 záložní, tak vlastně všichni 3 se musí snažit, aby dojeli tak nějak pospolu a samozřejmě ten, kdo by měl být v tom pořadí nejvýš, tak to má v podstatě jako takovou svoji vlastní individuální časovku, ve které mu pomáhají jeho týmoví parťáci. A mně ten systém se strašně moc líbí taky, jako přijde mi to skvělé, až do toho momentu, kdyby třeba ten lídr pro to celkové pořadí měl mít defekt, nebo z nějakého důvodu třeba spadnul, tak pak je jako samozřejmě na snadě, aby ten tým na něj počkal a tím pádem se rozhodí potom to pořadí všem, jo. Takže je to dvousečná zbraň, nicméně jako zajímavý a i to zajímavé vlastně bylo v tom právě v tomhletom závodě, o kterém mluvíme, kde třeba některé týmy, od kterých bych čekal, že budou na stupních vítězů, tak se jim moc nepodařilo. A to myslím třeba UAE, tým Emirates, je vidět, že bez toho tady Pogačara jsou tak jako nějaký jako nejistý.
2: No zatím v téhle sezóně ano. Ty se chceš dostat k tomu, k té aféře spadlého řetězu, viď, Karle?
1: Taky můžu, nemusím. Je mi to vlastně úplně jedno. Mně se to opravdu jako líbilo, protože jsme viděli i různé taktické varianty toho, jak to vlastně udělat, v kolika jako postupně ztrácet ty závodníky. Hmm. Možná jediná kontroverzní věc tady je, že to na rozdíl od Tour de France nebyla první etapa. Já to nemám rád, když je to uprostřed toho etapáku, protože je to svým způsobem nefér, protože někdo už třeba, zrovna včetně UAE, prostě nevyráží v celém počtu. Hmm. A to mi přijde takové trošku nefér. Na Tour de France, jak už Jiří Ježek naznačil, se tímhle začínat bude, takže tam je to za mě úplně v pořádku. A vlastně jsem i rád, jak to tady dopadlo výsledkově, protože ty týmy těch hlavních favoritů, řekněme papírových, těch nejlepších vrchařů, a dneska už se tedy v pátek se jede na tomhle závodě, řekněme hodně horská, kopcovitá etapa, ale ten víkend je nesmírně náročný. Tak já jsem strašně rád, že ať už tedy Del Toro, nebo Ayuso, nebo Sexas ztrácejí, a tak si od toho tak trošku slibuju, že uvidíme takzvaně ohňostroj a že se bude útočit a moc se na to těší. Dořeknu tuhletu týmovou časovku, vyhrál tým Visma a jak už naznačil Martin Charvát, bylo to zajímavé, co se dělo u té společnosti Netcompany Ineos. Ineos, jak je známe, protože oni mají 2 lídry a jeden z nich v průběhu té časovky měl mechanický problém, muselo se na něj čekat a tomu druhému se to nelíbilo, tomu druhému se to vůbec nelíbilo. Mluvím o Oscaru Onlym a Kevinu Vokelánovi.
4: No, je to zajímavé, že pokud vyrazíte do takového závodu vlastně s 2 kohouty, tak tam už je potom hraje osobnost každého z nich, jak se k takovýhle situaci postaví. Samozřejmě, že ten týmový manažer by byl rád, kdyby oba měli vlastně stejnou náturu a prostě jeden na druhé počkal, oba byli jako kamaráčtí, jeden druhému to nevyčítal, ale takový závodníci nejsou prostě, jako každý má v sobě to ego a každý má pocit, že pokud není on jako jasně definován jako ta jednička, nebo naopak jasně definován jako, že jenom tam kvůli pomoci, tak každý má v tom srdci jako tu touhu nějakým způsobem se prosadit a tenhle ten etapák patří mezi jako ty nejsledovanější a pod těmi vlastně 3 úplně nejprestižnějšími Tour, Vuelta, Giro, tak patří vlastně do té druhé řady těch důležitých etapových závodů a vyhrát tam jako celkové pořadí nebo mít šanci na stupně vítězů, tak je pro každého z nich, zvlášť protože to nejsou úplně ty hlavní hvězdy současné cyklistiky, tak by to bylo určitě důležitý. No.
2: Na druhou stranu, oni by si vlastně v tom čase nijak jako nepomohli. Oni prostě dojedou v tom stejném čase, takže jeden na druhého nenajede nic a rozhodovat se tam stejně má v těch kopcích a pozor, potom stále jako dodejme, že to je přípravný závod na Tour de France, ačkoliv je jako jeden z těch velmi sledovaných a navíc ty největší hvězdy, jako tím myslím Pogačar, Vingegaard, Evenepoel, tam nejsou.
1: Jasně, jemu šlo, tomu Vokelánovi šlo prostě o to, že se mu zdálo, že kvůli tomu, že budou brzdit, protože ten problém byl navíc ve sjezdu, oni opravdu jeli nesmírně rychle, tak kvůli tomu, že brzdili, tak vlastně oni přišli o možné vítězství v etapě, což podle mě přišli, protože s tou Vismou prohráli ani ne o 10 sekund. sekund. A on by býval šel do žlutého. Což si myslím, že prostě pro Francouze na tomhle osmidenním závodu ve Francii je nezmírně prestižní věc. Takže jako chápu, že byl naštvaný, i když si myslím, že se tým rozhodl správně. V autě mimochodem Geraint Thomas, který tedy není sportovní ředitel, ale je nad sportovním ředitelem a občas na nějaký závod jede, tak tady to bylo jeho rozhodnutí.
2: Jestli
1: no,
2: to vyřešil vtipem schválně.
1: No, nevím, jestli to vyřešil, ale se to vyřešil správně.
4: No tak já si myslím hlavně, že on má takovou autoritu těch závodníků, že to, co řekne on, tak už nikdo nespochybňuje. Kevin Mokland, jako hele, druhé místo celkově zatím, ztrácí nějakých 12 vteřin na Alexe Bodena, který se dostal do toho žlutého únikem, skvěle, udržel to, ten tým ho podržel i v té týmové časovce, takže pořád jakoby vede, ale samozřejmě se nedá očekávat, že to udrží v těch kopcích, takže Kevin Mokland dobře, měl by jeden, dva dny ve žlutém navíc, ale pokud bude mít tu formu, o které mluví, že má, tak to musí potvrdit. Jak říká náš tady fotbalový expert Pavel Horvát, pravda leží na hřišti, tak tady pravda leží na silnici a pokud má tu ambici, tak ať ji ukáže o tom víkendu.
1: Je to tak, rozhodne se o víkendu těžké etapy, já se na ně moc těším.
2: Přesně tak. Posloucháte Kilometry Jiřího Ježka, teď asi můžeme jít na tu soutěž.
1: Můžeme, klidně můžeme jít na soutěž. Já se jdu tady připravovat technicky, Martine, povídej.
4: Dneska je to závod na trampolínách, skáčem z tématu do tématu.
2: Přesně tak. Číslo do studia 221 552 222. O co soutěžíme? Soutěžíme o dva lístky na festival Offseason na Kilometry Jiřího Ježka, které tam budou tedy, jak jsme říkali, na té hlavní stage s nadšemcem do cyklistiky, ale jinak rychlobruslařem Metodějem Jílkem a také s českou paralympijskou reprezentantkou a také medailistkou z paralympiády běžkyní na lyžích Simonou Bubeníčkovou. No a potom předtáčené Kilometry Jiřího Ježka na jeden z těch příštích týdnů, takže kdo nechcete čekat, můžete to mít live teď v sobotu s basketbalistou Vítem Krejčím, tam se předpokládám budeme bavit spíše o kondiční přípravě, o běhání a o kondici přípravuje basketbalistů v NBA.
4: A také není vyloučeno, že pokud vyhrajete tyhle ty dva lístky, tak že si vás nevezmeme do našeho airstreamu a uděláme krátký rozhovor třeba i s vámi, pokud máte co říct.
1: A taky není vyloučeno, protože součástí tohohle festivalu je turnaj v padelu a myslím, že tam je i část pro fanoušky, že si třeba zahrajete padel s Jiřím Ježkem nebo proti Jiřímu Ježkovi.
4: Ano, a taky není vyloučeno, že si při tom padelu třeba něco udělám. Ty kilometry odpolední se budou muset vysílat někde jinde.
1: Jirko, tak aspoň ty první, ne? Ty by měly být, protože
4: padel... první klapnou,
1: tak
4: ano.
1: Ty první klapnou, takže to jsou ty. No tak už mi sem někdo volal, ale než jsem ho stihl přijmout, tak to zase položil, tak to je možná škoda, to se nemusíte stydět.
2: Tím dejte padelem mi... odradili.
1: Dejte mi aspoň pár sekund, až to zvládnu, ať to tedy zvládnu. Dobře, off-season, jak se Jiří Ježek už teď moc těší?
4: Já se těším, protože mě to přijde jako skvělý koncept, kde fanoušci mohou potkat sportovní hvězdy napříč sportovním světem, ať to jsou fotbalisti, hokejisti, bude se tam oficiálně loučit s kariérou Martina Sáblíková, bude tam třeba Natálie Tašlerová, krasobruslařka, budou tam další hvězdy, přesně Vít Krejčí, basketbalista, Metoděj Jílek, aktuální držitel vlastně ceny Jiřího Stanislava Guta Jarkovského, což je cena, kterou dávají vlastně sportovci za nejhodnotnější sportovní výkon za uplynulý rok, takže sportovci volí tuhle tu cenu a byl zvolen Metoděj Jílek ještě za tu předolympijskou sezónu, takže letos se pravděpodobně stane, že bude mezi nejlepšími taky, ale bylo hrozně fajn vidět, že ho to potěšilo, že dostal cenu od sportovců vlastně.
1: Už tady máme volajícího, tak dobrý den, slyšíme se.
6: Ano, dobrý den.
1: Dobrý. Ještě jednou, já se omlouvám, já jsem přeslechl jméno křestní.
6: Petr.
1: Petr, dobře. A máte tedy zájem jít se zítra podívat na festival Offseason? Připomínám, že se koná v Praze na výstavišti.
6: Ano. Rád bych šel.
2: To bychom mohli dát i nějakou soutěžní otázku. Tak například, kteří dva čeští cyklisté budou na Tour de France? Už jsme to zmiňovali v těchto kilometrech Jiřího Ježka. Ať to nemáte úplně zadarmo.
6: Tak to nedám.
1: Tak jednoho.
4: Tak jeden stačí.
2: Jeden by stačil.
6: No, byl tam teď právě před chvíli s ním rozhovor, to jsem poslouchal.
1: Tak ten tam jede, říkal.
6: No.
4: No, takže správně.
6: Bittner?
1: Je to tak, Pavel Bittner. My vám ty vstupenky samozřejmě dát chceme, tak jsme moc rádi, že jste si vzpomněl aspoň na Pavla Bittnera. My si teď budeme s Jiřím Ješkem povídat dál, ale to telefonní číslo, které tady před sebou vidím, tak si ukládám a určitě se vám ozveme a lístky vám co nejrychleji pošleme, abyste zítra na výstaviště mohl dorazit, tak se vlastně těšíme na viděnou.
6: Bezvadný, děkuji moc, a budu se těšit.
4: Klidně se nám tam přihlašte, až nás někde uvidíte, budeme tam mít takový ten stříbrný rozhlasový Airstream, ze kterého budeme vysílat, tak se tam přijďte přihlásit a třeba vás vezmeme na chvíli do vysílání.
6: Ok, děkuji moc, díky.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Kilometry Jiřího Ješka.
1: Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka dnes s Martinem Charvátem, Karlem Janu a Jiřím Ješkem a teď je tu prostor pro Martina Charváta, který si připravil následující segment. Martine, pojď do nás, hlavně asi do Jirky.
2: Předpokládám, že především do Jirky. Jak se díváš, Jirko, na to, co předvádí Jan Willem van Schip, což je člověk, který je vlastně... Nechci ho úplně schodit, ale pouze kontroverzní v tom celém pelotonu, ať už různých závodů nebo World Tour obecně, ale zkrátka závodu poří pod hlavičkou UCI, abych byl úplně přesný. A sice jde o to, že on zpravidla používá věci, které, když budu mírný, UCI, tedy Mezinárodní cyklistickou federaci, nějakým způsobem iritují. A to nechci nutně tvrdit, že on používá věci nedovolené, používá věci kontroverzní, způsoby kontroverzní na kole a bývá za to bohužel pro jeho kontinentální stáj často diskvalifikován.
4: No, samozřejmě, bavíme se o závodníkovi, který je špičkový dráhář, mám pocit, že vyhrál mistrovství světa ve dvojicích, mistr světa na dráze a vlastně v těch závodech na silnici on prostě proslulý tím, že používá materiál, který je na hraně, minimálně na hraně, někdy za hranou, tak, aby získal co nejaerodynamičtější pozici. Je to takový inovátor, ale podle mě jako nedovoleným způsobem. Je to takový revolucionář, on si k tomu prostě podle mě si na ty vidle nabíhá sám, on dráždí ty komisaře a oni k němu mají samozřejmě stejný vztah, jako mají rozhodčí třeba teď mi vypadlo to jméno, úplně jsem ho vytěsnil.
1: Tomáši Řepkovi.
4: Třeba tak. Toho jsem nemyslel, teď jsem myslel toho současného.
2: Tomáše Chorého.
4: Tomáše Chorého, ano, už mi naskočil. Tak se mu omlouvám. Tak prostě s podobným způsobem Jan Willem van Schip prostě dráždí ty komisaře. On prostě jako nechce ustoupit z toho, že on bude jezdit tak, jak se mu chce a i když to nenahrává těm pravidlům, tak prostě oni ho vždycky vyloučí z toho závodu. Někdy ho musí téměř sestřelit na motorce, když už mu po třetí říkají, že je vyloučen a on jede dál. Tak je to takový prostě bojovník s větrnými mlýny. Proti UCI to v životě nemůže vyhrát. Podle mě to má v krvi, že prostě chce drážit, chce být kontroverzní. Já bych ho v týmu nechtěl, protože i když je to třeba hodnej kluk, já ho opravdu neznám. Neznám ho, určitě by o něm líp promluvil Martin Hačecký, který s ním na té dráze strávil spoustu závodů. Jaký to je člověk v civilu, ale podle mě přijde jako zbytečně kontroverzní. A i právě ti týmoví manažeři říkali, že on vlastně v těch závodech jim nevydělá žádné peníze, ale v každém závodě za něj zaplatí 3 000 euro pokutu, jo, takže se jim moc nevyplatí.
2: To sice ano, ale teď se dostáváš podle mě především k té technické části a on už bývá penalizován i za to, jakým způsobem drží řídítka a poukazuje na to, že vlastně není jediný, kdo to tak dělá, jenom že vzhledem k tomu, že on je velmi vysoký, takže zkrátka používá to, jak je to pro něj skoro až přirozené.
4: On jezdí v takové té aerodynamické pozici, že si opře předloktí vlastně o tu horní část řídítek a jenom maličko rukama drží vlastně ty brzdové páky, což takhle používají vlastně dráhaři, takhle jezdí. Na silnici je to zakázané, na silnici je prostě dané, že má člověk držet ty řídítka dlaněmi a nemá si opírat vlastně těma předloktíma o tu horní část a má držet ty řídítka pevně. On je vysoký, tak samozřejmě pro něj tahle ta aerodynamická pozice je vlastně příjemná a pomáhá mu vlastně dát ten výkon, zvlášť když je třeba sám v úniku, nebo prostě jede ve trojici v úniku a on je takový notorický útěkář z toho pelotonu. Ale prostě tím, že už má tohleto jméno, tak ty komisaři na těch motorkách se těší, až on pojede někde sám a až takhle zalehne na ty řídítka a přesně mu to dají sežrát a řeknou, hele, opět si porušil pravidla, seš vyloučen prostě za nesprávné držení posedu nebo prostě toho, té pozice na kole. Samozřejmě, že takhle každou chvíli si uleví jako v té pozici i Tadej Pogačár nebo prostě někdo ze sjezdu si takhle chytne ty řídítka, ale prostě on má už to jméno, tím, že takhle dráždí ty komisaře dlouhodobě, tak prostě bohužel, no, a možná ho to bude stát jako smlouvu, protože ten tým už jako je vyloženě na něj už taky jako alergický, protože fakt v každém závodě, nejenom, že ho vyloučej a oslabí ten tým, ale ještě za něj zaplatí prostě x tisíc euro pokuty, no.
1: To je asi jediné, s čím já mám v té celé kauze, která je dlouhá a složitá, a on byl diskvalifikován hodněkrát a z hodně různých důvodů. Tak asi jediné, v čem já jsem na jeho straně, je, že on říká, že už si na něj UCI vyloženě zasedla,
4: jo?
1: A že vlastně i s ním jako komunikují vyloženě neprofesionálním způsobem, že jsou na něj prostě opravdu zasedli. Já jim lidsky strašně rozumím, protože prostě být rozhodčím na závodě, na který prostě pravidelně přichází tenhle opravdu zvláštní člověk, velmi vysoký 1,95 m, který má prostě sedí na tom kole jak kudlanka. Tak jako chápu, že to ty lidi, kteří mají dohlížet na dodržování pravidel, irituje. Teď naposledy byl vyloučen třeba za to, že si strkal bidony ze předu za dres, což je prostě jasné porušení pravidel. A tam už jako není vůbec o čem, hotovo, konec, slézáš z kola, jdi domů, prostě tohle se nesmí, ty to víš, to není nové pravidlo, prostě to je zakázané. Ale jsou tam jako případy, kdy jemu třeba bylo řečeno, že to kolo je prostě proti pravidlům, on vlastně se to rozporoval a nakonec mu UCI musela dát za pravdu. A tohle se stalo jako několikrát a on dokonce tvrdí, že byl ze strany Mezinárodní cyklistické unie prostě požádán o schůzku, kde si měli definitivně vyříkat, že co je povolené a co ne. On to chtěl prostě mít černé na bílém a ta schůzka byla několikrát na poslední stranu, na poslední chvíli zrušena ze strany prostě UCI, což je divné. Jan Willen van Schep je divný, ale tohle je prostě taky divné. Takže tohle je asi jediné, co mi na tom vadí. Lidsky mu nerozumím, protože je to podle všeho jako velmi, velmi, velmi dobrý cyklista. A myslím si, že by klidně mohl dosahovat dobrých výsledků, i kdyby se posadil na normální kolo, protože to jeho kolo teda opravdu jako normální není. No, to jako ta konstrukce řídítek prostě takhle podle mě to v těch pravidlech to nemůže projít. Takže je to zvláštní, proč to zas a znovu zkouší.
4: Za těch 25 let kariéry jsem poznal spoustu cyklistů a spoustu jako roztodivných charakterů. Takže prostě on zapadá do té škatulky toho, kde jí rád provokuje a prostě si to nenechá vysvětlit. Přesně jak říkáš, Karle, on by stejně rychle jezdil na jakémkoliv normálním kole, ale prostě on bude podle mě takhle dráždit, protože to má v povaze. A samozřejmě ta UCI taky není svatá a to, co jako mu dělá, je na hranici šikany. Ale teď je otázka, jako kdo je silnější a bohužel v tomhle případě vždycky bude silnější ta UCI. Jo, takže já bejt samozřejmě jim, tak prostě se začnu chovat tak, abych byl prostě jako běžný závodník, jako každý jiný. Ale to on evidentně nechce a jak jsem říkal před chvílí, možná ho to bude stát jako budoucnost v tom sportu, protože on už má problémy i na té dráze. Jo, už samozřejmě ty rozhodčí si na něj dávají pozor i při těch sprintech na dráze, jestli dodržuje ta pravidla, jestli náhodou někoho neohrozí. A cokoliv se v tom závodě, kde on stane, tak vždycky oni to budou dávat jemu za vinu.
1: Ta silniční část kariéry se asi jako vážně vyřeší, jak ty jsi říkal, tím týmem, jako oni s ním nebudou nic chtít mít společného, že jo? Proč by ho tam chtěli, když ho pořád diskvalifikují?
2: No, s tím naprosto souhlasím, že je to člověk, který bude tak jako rebel z povolání.
4: Ano, si jo.
2: Člověk, který jako chce pozornost za každou cenu, ale mě právě na tom přesně zaujaly ty momenty, co jsi zmiňoval ty, Karle, že on už v něčem je už téměř skoro nevinně, nebo je to samozřejmě pořád hrana, ale v některých momentech už je jako na hraně z té dobré strany a oni ho stejně seknou a stejně mu...
4: Ale to je úplně stejný případ jako s tím Tomášem Chorým, jo. I když samozřejmě já jako s jeho charakterem na hřišti, jak se chová, absolutně nesouhlasím. Tak jeden třeba z pěti odpískaných faulů už je podle mě se sveze jenom s tím, že ten rozhodčí už ho jenom vidí,
1: no,
4: jak projde kolem někoho a okamžitě pískne, protože je to Tomáš Chorý. A to si ale ten sportovec tohleto jméno vytvořil sám.
1: A tenhle ale argument, vlastně, protože ty pravidla, že jo, teď zase na tom stejném osmidenním závodě francouzském, který se dříve jmenoval Dauphiné a ty jsme o něm mluvili, tak vlastně Anton Charmy, který tam vyhrál,

0: startu a vidí ho v tom té startovní listině, tak si říkají, tak já si na něj počkám. On určitě něco udělá během prvních 10 kilometrů. Jo, a s tímhletím do toho podle mě potěuchle jdou. A když to udělá někdo jiný a navíc ještě vyhraje etapu na takhle důležitém závodě, no tak mu radši dají jenom žlutou kartu, aby nebyla nějaká velká kontroverze.
1: Připomenu jenom tu reakci, o které jste mluvili, ale vlastně jsme ji nevysvětlili. A sice, že oni poukázali na to, že Pogačar, Vingegaard, Evenepoel dělají úplně to samé. A proč jim tedy nedáte tu žlutou kartu a dáte ji našemu neznámému závodníkovi?
2: No, je to tak, jako tam je přesně vždycky ten problém, když je to pravidlo nekonzistentně vymáháno, anebo prostě lidi vlastně nevědí, co je dovoleno a co ne. No. To je velký problém těch žlutých karet, které mimochodem teď v nových pravidlech UCI prostě vlastně řekla, že se to osvědčilo a že podle toho pojedeme dál nastálo. No. I když vlastně si neuvědomuju, Jirko, že by někdo kvůli těm žlutým kartám třeba musel něco vynechat, takže by ho to opravdu jako skutečně mrzelo.
0: Jako žluté karty v cyklistice jdou naprosto jako pod mým radarem. No. Já vůbec nechápu ten systém a jako moc tomu rozumím, proč vlastně.
2: Chtěl bys jich dostat strašně moc ve strašně krátké době, aby ti něco zakázali jet. A to se prostě neděje.
0: A já kdybych byl třeba vyblázněný sprinter a opravdu sprintoval každou etapu nebezpečně a sbíral ty žluté karty, tak bych si z toho vůbec nic nedělal. Samozřejmě, že ty závodníky a ty týmy víc bolí jako nějaký finanční postih, protože prostě jako je to jejich práce a stejně jako v zaměstnání, když dostanete nějakou pokutu, tak vás to bolí daleko víc než nějaký výstražný dopis od ředitele. Takže tohle to funguje podle mě daleko líp. Ale pojďme od žlutých karet. Chci zmínit ještě jednu věc, která mi udělala radost a zároveň otevírá další téma, na který už dneska nemáme čas, ale můžeme se k němu vrátit ještě před Tour de France. Když už bojujeme o té žluté, tak ve žlutém jezdící Visma Lease Bike zaznamenala krásné vítězství Wouta van Aerta v páté etapě právě na tom etapáku, o kterém se bavíme. Bylo to podle mě nádherné vítězství po té dlouhé pauze, kterou Wout van Aert po oslavách Paříž-Roubaix vlastně zaznamenal. Trénoval si, připravoval se a vypadá, že na Tour de France bude ve skvělé formě. Já z toho mám samozřejmě radost, ale ukazuje to, jak závodník, který vlastně téměř 2 měsíce nezávodí, může přijet na jakýkoliv etapák už téměř připraven v dnešní době.
2: A přitom ale v té týmové časovce odpadl. To bylo snad den předtím a hned se tvrdilo, ježíš, teď on vlastně vůbec nemá, co to tady teď dělal, jenom oslavoval.
0: Ne, je vidět, že on opravdu jako připravený fyzicky je. On měl smůlu, že asi 2 dny před startem toho etapáku někde lehnul na tréninku, takže byl jako podle mě hodně otřesený a na té časovce se to třeba ještě podepsalo. Ale jako ten výkon, který má, tak jako podle mě mu jako samozřejmě zase přisuzuje tu roli favorita i některých jako sprintů na té Tour de France. A bude důležitým prvkem zase v tom týmu Jonase Vingegaarda, takže fanoušci Wouta van Aerta všetně mě mají radost. A ukazuje to, že jako není dnešní době technického pokroku v tom tréninku nutné závodit ty přípravné závody, ale jak je vidět i třeba na Remco Evenepoelovi, že prostě ten jde do té Tour de France bez jakéhokoliv závodního kilometru a uvidíme, jestli to je cesta.
1: No, uvidíme také, jakou dostane volnost a roli, protože Wout van Aert to vlastně má podobně takové dvojaké, jako třeba Matias Vacek, byť s jinými způsoby a reakcemi pro Matiase Vacka, který vlastně bude muset pomáhat jak Ayusovi, tuším, že tak Pedersenovi.
2: Jo, asi jo. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka. Moc se těšíme na Tour de France, moc se těšíme zítra na výstavišti, na off-season. Těšíme se třeba i na vás, pokud se uvidíme. Moc děkuju Martinovi i Jirkovi. Naslyšenou.
0: Krásné dny.
1: Hezký den.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ježka. Na rádiu Praha.

0: Síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
1: Pořadu Na síti na radiožurnálu Sport dnes vítám opravdu netradiční sportovní osobnost Ta Tui Zung, což je v překladu pro fanoušky a posluchače Chilita. Je to žena mnoha rolí, kuchařka, televizní tvář, influencerka, ale také úspěšná hráčka amerického fotbalu. Chili, ahoj.
2: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Děkuji, že nám to vyšlo. Docela dlouho si na tenhle rozhovor myslím.
2: Jo.
1: Ale seš přece jen rozlítaná do všech krajů a všechno dnes proberem. Hodně lidí bude znát tvé jméno a tvoji tvář z televize, z různých show, které probereme, protože některé máme i společné, jako je třeba Stardance. Mm-hmm. Ale sport je obrovskou součástí tvýho života. Popiš mi trošičku nějaký tvoje sportovní začátky.
2: Sportovní začátky? Já myslím, že jsem začala sportovat, jakmile jsem se naučila chodit. Já miluju pohyb, miluju tanec, ale nějaký jako opravdu, já si myslím, že hned na začátku snad se základní školou jsem začala dělat všechny míčové hry, volejbal, fotbal a hodně, vlastně myslím, že ten pohyb mám hodně od rodičů, protože táta dělal bojový umění, do toho hrál fotbal rekreačně, takže co si pamatuju, tak mě vždycky bral právě sebou na své tréninky, nebo mě trénoval doma, takže to já si vlastně ani nedokážu vybavit spíš jako moment, kdy sport jako nebyl součástí mého života.
1: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost a nějakou sebevědomí, třeba sebejistotu, protože ty jsi si v dětství jako Vietnamka v Česku prošla i určitou mírou šikany a musela jsi si asi tu svoji pozici docela vydobít. Tak jak moc ti pomohl právě třeba sport v tomhle?
2: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Že je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím a pro mě je, jako neříkám, že není možný nebýt sebevědomý, když nemáš tělo, o který se můžeš opřít, ale je to hrozně těžký. A my v dnešní době máme tendenci řešit podle mě i psychický jako nějaký problémy skrz vlastně jenom jako tu mentální část, to znamená, že my si o tom chceme povídat, chodíme na terapie, což je super, ale myslím si, že to fyzično je strašně důležitý, protože vlastně ty problémy se neukládají jenom do tvýho mozku, že jo, do nějakého tvýho mentálního stavu. Je to úzce spjatý s tím tělem a já říkám, že vlastně ta moje jako odolnost je hodně daná právě tím, mentální odolnost je právě daná tím, že já se můžu spolehnout na to svoje tělo. Mm-hmm. Že já mám prostě nějaký fyzično a když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dře prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá. A myslím si, že ty to víš, že když prostě člověk ví, že dokáže prostě se svým tělem, má ho jako navnímaný a je senzitivní a vnímá skrz to tělo, tak ta senzitivita nezůstává jenom jako na tom tenisovém kurtě, nebo nezůstává to jenom v posilovně. To je něco, co si přenášíš sebou do všech oblastí, do vztahů, do práce a pak se to propisuje i do toho, jak ty působíš na lidi, že když někomu něco slibuješ a do očního kontaktu, tak prostě sebejistota je strašně znát v tom hlase.
1: Mm-hmm. No, to je spoustu témat, který by mě zajímalo i probádat. Přece jenom jsme tu pro sportovní fanoušky a proto by mě zajímal tvůj první kontakt s americkým fotbalem.
2: Jo.
1: Protože já jsem se až při přípravě na tenhle rozhovor dozvěděla, že to nebylo rugby, ale americký fotbal.
2: Ano, přesně tak, americký fotbal, ale neboj. Tohle je přesně to zmatení, který jako
1: krát píše rugbystka, ale já jsem si to prostě najednou napsala a říkám, ne, pozor, jako to je rozdíl. Takže kde přišel první kontakt s americkým fotbalem?
2: První kontakt přišel, tak už si ani nepamatuju, jaký je to rok, ale je to třeba 10 let určitě, minimálně. Bylo to čistě úplně náhodou, protože já jsem ani nevěděla, že americký fotbal existuje v Čechách a už vůbec ne jako ženský americký fotbal. No a stalo se to tak, že jednoho dne jsem šla na nějakou sportovní přednášku a měla jsem na sobě sportovní věci a holky zrovna rozdávaly na IPáku náborové letáčky.
1: Až takhle?
2: Jo. A měli na sobě takovou tu cool výstroj, takže měli na sobě ramena, helmu. No a když mě viděli, tak prostě ke mně takhle jako jenom prostě
1: si řekli, jo, ty nepotřebuješ ramena.
2: Jo, a oni řekli, tak tyhle stehna by se nám hodily. A prostě vlepili mi letáček do ruky a já samozřejmě říkám, to já jsem vůbec nevěděla, že něco takového existuje. A přišla jsem na první trénink a vlastně jsem nikdy nepřestala.
1: Takže to byla láska na první pohled.
2: No úplně, protože ten sport vlastně spojuje úplně všechno, co jako miluju, protože za prvý vlastně americký fotbal je hodně specifický tím, že tam máš tým, který se skládá jako se strašně odlišných jako somatotypů a typů jako lidí a atletů, jo. Protože máš někoho, kdo je hodně běhavej, kdo prostě třeba má šikovný ruce, chytá míč, někoho, kdo je spíš jako menší, silovej, prostě takový sprinter, tak ten zase hraje jinou pozici.
1: A ty?
2: A já jsem právě hrála toho malýho agresivního. Takže já jsem vždycky byla running back na začátku, to je jako, že se většinou zabalíš a prostě prorážíš ty velký lidi a hledáš prostě cestičky.
1: Skulinky.
2: Přesně tak, skulinky. Pak už jsem hrála vlastně receivera, to znamená, že to je ten, co chytá i míč a běží rauty. No a je to jako super v tom, že když se koukneš na ten tým toho amerického fotbalu, tak je to tak krásný, že tam prostě najdeš úplně všechny typy. Máme tam prostě holky, který mají 1,80 m, 1,90 m, jsou vysoký, brutálně silný, pak jsou tam takový prckové jako já, 1,60 m, prostě co jako rychle běhají, přesně tak. Takže v tomhle tom je to krásný, to krásně strategický sport.
1: Znají ve Vietnamu americký fotbal?
2: To myslím si, že tam je to ještě víc jako níž než tady. Ve Vietnamu je hlavním náboženstvím fotbal klasický, takže americký fotbal, člověče, nemyslím si, že by ho tam vůbec jako někdo hrál.
1: Jak dokážeš skloubit to, že se snažíš opravdu na co nejvyšší český možný úrovni hrát americký fotbal a těch spoustu pracovních aktivit, který máš v rámci vaření, v rámci workshopu a všeho možného, co teda probereme. Já se budu ptát dneska ještě, co všechno vlastně děláš, protože v mých očích mi vyskakuješ na Instagramu, ale a vaříš srandovní videa, je to vlastně trošku sranda.
2: Je to tak.
1: Tak no, jak se teda skloubit se sportem?
2: Ale já musím uvést, že mám 2 roky pauzu vlastně a vždycky každý rok si řeknu, že mě to hrozně táhne se jako vrátit, ale pak si říkám, že je to hrozně těžký to skloubit, protože americký fotbal není takovej ten sport, který si můžeš jen tak jít zahrát, jako fotbal nebo volejbal, jo. Ty fakt opravdu musíš prostě mít nějaký playbook, nějakou strategii a chce to už jenom z principu toho sportu nějakou hlubší časovou investici, protože ono hodně času zabere jenom se naučit jako pravidla a zapamatovat si prostě, co máš běhat. Takže to šlo jako hodně těžko a samozřejmě zase vždycky záleží na tom přístupu. Ona je to sice jako první ženská liga, ale říkám, furt je to prostě takový jako malý sport, nemá to úplně jako nějakou, prostě nějakou pozornost, takže spíš to ty holky dělají furt jako koníček, není to jako, není to jako ženský tenis. Ani vlastně tu příležitost to dělat nějak jako na vyšší úrovni tady v Čechách nemáš. No a někdo to prostě přesně takhle bere, že to je jako koníček, prostě chodí na ty tréninky, dělá nějakou kondičku a já prostě tohle neumím, protože já prostě jsem úplně opačná povaha. Mně je to úplně jedno, jestli to je olympiáda, nebo jestli to je nějaká
1: horní dolní.
2: Jo, přesně tak, pralesní liga. Já k tomu mám úplně přesně jako stejný přístup, protože způsob, kterým děláš cokoliv, je stejný způsob, kterým děláš úplně všechno. Takže já prostě z principu jsem hrozně přehrocená.
1: Tak to máš ale složitý život.
2: Jo. Takže jako pro mě vlastně hrát americký fotbal, i přesto, že na naše zápasy chodí převážně kamarádi a je to prostě nějaká naše maličká liga, tak já jsem to brala extrémně vážně. A já jsem prostě tomu přizpůsobila opravdu jako fyzickou přípravu, nějaký online kurzy, byla jsem jako ochotná prostě jezdit i do zahraničí na kempy, abych se naučila prostě perfektní techniku a celý můj svět byl prostě fotbal. A pak, když chceš dělat vlastně tu práci na dobrý úrovni a v nějakým momentě, kdy už to není koníček, ale fakt je to pro tebe obživá, máš zodpovědnost, tak zase opravdu to zase jako všechno. Každý řemeslo vyžaduje nějaký úsilí tvoje, nějakou pozornost, koncentraci, takže jsem si uvědomila, že si pak v nějaký fázi člověk musí vybrat, protože v životě můžeš dělat cokoliv, ale nemůžeš dělat všechno. Takže je to těžký, no.
1: Sportovní síla, disciplína, schopnost obstát v tvrdém prostředí, to je jedna z tváří dnešního hosta Čilita. V pořadu Na síti na Radiožurnálu Sport. Za chvíli se podíváme na to, jak její život změnila televize.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte pořad Na síti na radiožurnálu Sport a mým dnešním hostem je Chilita. Pro širší veřejnost se výrazně zapsala díky Masterchefovi, který si otevřel úplně nový svět. Čili je to tak, že Masterchef byl ten první průlomek do světa showbiznisu veřejného, aby tě lidi poznávali a znali vůbec?
1: Určitě, je to takový odrazový můstek a bez toho by asi ten zbytek nebyl.
0: Jak moc jsi si užila ten přerod z té jakoby neznámé osoby na tu veřejně známější, která pak má otevřenější ty možnosti, ale zároveň to sebou nese takový ten veřejný feedback. Mm-hmm. Něco, co asi ten americký fotbal by v Česku nedones.
1: No to určitě. Já jsem na to nebyla vlastně vůbec připravená a tehda ještě nebyl takový ten trend, který je teď podle mě dost jako silný, a to je to, že ty jako vstupuješ do těch různých reality show, aby si jako nazbírala takzvaně čísla, aby si nazbírala pozornost. Tehda to bylo ještě jako strašně jako v plínkách a my jsme do toho šli podle mě všichni tak nějak jako, že jsme ani nevěděli, co o to očekávat. Víš, že vlastně ty si řekneš, jo, to mě baví, je to vzrušující, je to nějaká show, můžeš být před televizí, můžeš vařit, což je něco, co miluješ, a vlastně nikdo úplně nečekal, co z toho jako bude. A zároveň vlastně tě na tohle nemůže ani nikdo nic připravit. Byl takový mix, jako že to bylo vzrušující, je to hrozně hezký, najednou tě lidi jako poznávají, většina těch interakcí je hrozně milá, takže je to hrozně fajn. A pak samozřejmě...
0: A pak přijde realita
1: a ono vždycky to tak je, takhle je, protože najednou, když máš tu pozornost, tak člověk jako si říká, tyjo, nějak působí na ty lidi skrz tu televizi a ty si nějakým způsobem chceš udržet tu image, nebo chceš si udržet tu přízeň těch lidí. A balancuješ, jak moc se můžeš uvolnit, jak moc můžeš být autentický, jak moc tu tvorbu orientuješ na to, co vlastně lidi chtějí, a jak moc to děláš jako pro sebe. A to je, si myslím, že je vlastně nekonečný boj, který svádím jako dodnes, jo?
0: Tam
1: i když už
0: hledá.
1: Mnohem líp. Přesně tak, i když už mnohem líp. A pak přišel covid, to byl tak velký zásah, protože najednou máš tu pozornost, chceš něco dělat a najednou jsou všichni jako doma. Takže to byla taky taková velká stopka. A myslím si, že doteď, kdybych to měla zhodnotit, tak si myslím, že je to jako krásný život. Máš privilegia, já bych to nevyměnila. A ta daň, kterou za to platíš, ať už ve formě toho, že samozřejmě každý může kritizovat tvoji práci, každý si o tebe udělá názor, všechno dostáváš v mnohem větším měřítku, ať už tu externí validaci, nebo tu kritiku a různý komentáře, tak stejně si jako ten život vybírám, protože ta daň prostě na konci dne mi to jako stojí za to, co mi ta práce přináší.
0: Už si vnímala v té době, že se z kuchyně může stát taková silná osobní značka, že skrz to vaření budeš jednou se nějak propagovat do světa?
1: No, já jsem vaření milovala vždycky a jídlo. Já jsem vařila od nějakých svých jako 12 let, ale nikdy jsem neaspirovala na kariéru kuchaře. A myslím si, že by rodiče ani neměli radost, že jo, typický vlastně vietnamský rodiče, který spíš jako chtěli, abych dělala nějakou společensky prestižnější práci.
0: Jako třeba lékařka?
1: Třeba, no, jak, ono je takový ten vtip v angličtině, to zní líp a říká se, že you are either a doctor, lawyer or failure. Jakože už seš jako doktor, právník, anebo seš selhání.
0: Takže takhle to mají vietnamský rodiče.
1: No, tak naši byli prostě...
0: Žádný velký tlaky.
1: Přesně, ale jinak žádný tlaky. Můžeš si vybrat cokoliv, dokud to bude doktor. Takže myslím, že pro naše byl obrovský šok, když jsem šla do Masterchefa, že říkali, jako proč by si ohrožovala svou stabilní práci v reklamní agentuře. Stejně to byla reklamní agentura, víš to, což jako...
0: Nic moc.
1: No, nic moc.
0: Failure, jo.
1: Já jsem vaření vždycky milovala a vlastně na vysoké škole jsem si založila i nějaký food blog na Facebooku, který sledovalo asi 7 až 8 lidí. Z toho polovina byli kamarádi. Takže jako mě to vždycky bavilo, ale nechtěla jsem být nikdy úplně jako kuchařem.
0: Masterchef byl pro Chilita obrovským zlomem, ale rozhodně ne tou poslední výzvou. V pořadu Na síti na radiožurnálu Sport se za chvíli přesuneme i na mnohem drsnější hry do Survivoru, mého oblíbeného. Vydržte s námi.

0: Na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou.
1: Čilita je hostem pořadu Na síti na radiožurnálu Sport. Vedle kuchyně a sportu si prošla i extrémní psychickou a fyzickou výzvou ve formě reality show Survivor. Posluchači radiožurnálu Sport ví, že já jsem velkou faninkou a už se tady občas někdo ze Survivoru objevil. Byl tady Vláďa, první vítěz Survivoru a je to taková věc, která mi jednou za rok, za dva projde, že si sem někoho z těch reality show prostrčím mezi sportovce. Ale já totiž si myslím, že Survivor je hodně sportovní výkon, fyzický výkon. Čili my jsme dneska mluvili o americkém fotbalu, o roli kuchařky, tak která z těch dvou rolí ti v Survivoru pomohla víc?
2: Určitě ta kuchařská, protože když tam máš bandu lidí, která tam hladoví, tak se to vaření určitě hodí mnohem víc, nebo pro ně teda určitě mnohem důležitější tohle, než že umím rychle běhat.
1: A zvedat váhy.
2: A zvedat váhy, i když jako vařit jako z kokosu a z mořských řas a z rýže není úplně taková kulinařina složitá. Je asi jenom jako 4 variace, které můžeš udělat: kokos, pečený kokos, smažený kokos, dušený kokos.
1: Přesně tak.
2: Ale jo, ta fyzická část tam byla dost, my jsme tam měli hodně docela jako různý disciplíny, že jo, který byly na rychlost, na sílu, a ono, když seš jako hodně hladová, tak ono to opravdu je extrémně náročný.
1: Že ti do toho skáču, oni se ty série dost proměňujou v mých očích jako faninky. A mám pocit, že v té vaší to bylo hodně ještě o fyzičnu, že teď už jsou ty souboje kratší a je to takových jako 5 minut za den a tím to končí, ale u tebe mám pocit, že to šlo občas hodně jako do velkých rezerv. Jak moc si ty fungovala jako to tvoje tělo v formě, kdy nedostáváš příjem, musíš dávat výkon a ještě fungovat v hlavě, protože tam jde i o to přelstít, přežít, přelstít, přehrát.
2: Je to tak? Já si myslím, že jsem to zvládala docela dobře, protože, jak říkám, to je něco, co ti ten sport dá, on ti dá opravdu nějakou mentální odolnost a zároveň tohle asi mám po svých rodičích. Já prostě v momentech jako krize se dokážu vždycky zapnout. Nebo spíš přepnout.
1: přidat,
2: přesně tak. A jako bylo to strašně nekomfortní, samozřejmě ten hlad, to je něco, co si fakt nedokážeš představit, jo. Že se dostaneš do stádia, když jsi opravdu ochotná, kdyby jsi viděla někde kus prostě bagety na zemi, prostě na písku, tak fakt ji zvedneš a sníš to, jo. Což je něco naprosto nepředstavitelného.
1: Vykrádali jste třeba nějaký odpadkový koše?
2: Ježiš, my jsme hrozně chtěli, ale oni nás hlídali. Ale my jsme fakt chtěli, a dokonce si pamatuju i na jeden okamžik, kdy tam byla nějaká výzva a odměnou byla nějaká rozpuštěná čokoláda nebo něco takového, nějaký čokoládový fondý. A my jsme si mohli vlastně před tou výzvou jako cucnout. Víš, že jsi mohla namočit prstík do té rozpuštěné čokolády a cucnout si. A samozřejmě prostě každý jako si namočil palec, že jo. Ale já si pamatuju spíš na ten jeden okamžik, kdy vlastně Ondrovi ukápl kousek té čokolády na ten špinavý koberec, na kterém my jsme stáli. A přísahám Bohu, že si pamatuju. To už nebylo to na kameře, jo, ale jako bebe vlastně si klekla a prostě volízla ten kousek týho koberce, ale nejlepší bylo, že nikdo jí za to nesoudil. My jsme ji všichni záviděli, my úplně, jo, holka, užij si to. Že to bylo až takhle jako extrémní, takže jako výkon byl, jako udělat jakoukoliv fyzickou aktivitu bylo jako hrozně těžký. Ale musím říct, že paradoxně jako v ty dny, kdy se konala nějaká soutěž, tak to bylo mnohem jako jednodušší, než když jsme prostě celý den jenom vegetovali na tom ostrově. To byly fakt nejhorší nekoneční dny. Jako tam prostě ten čas splyne úplně jinak.
1: Věděla jsi, do čeho jdeš, když jsi přijala výzvu Survivora?
2: Já jo, protože já jsem se koukala dost na toho zahraničního Survivora. No, mě na tom lákala ta hra, že mě na tom lákala
1: ten sport teda v tom.
2: Ten sport a vlastně jako to celý, ta výzva, protože já hrozně miluju vlastně tu sociální hru, což možná byl taky důvod, proč jsem byla tak v uvozovkách populární, protože já jsem to opravdu hrála, protože já jsem to nebrala jako Love Island, takže jsem věděla, jako do čeho jdu. No.
1: A věděla jsi teda, že role kuchařky bude i správnou strategií?
2: Jo, jo, určitě. Jako já jsem se na to jako spolíhala.
1: Ono je to totiž skoro až neuvěřitelný, že vždycky ti kuchaři dojdou až do soutěží. Nebo minimálně před brany, kde jednoho z nich vyberou. Jako.
2: Vlastně jakákoliv užitečná dovednost, že jo, se tam jako strašně hodí, ale to vaření, jo, to je důležitý. No.
1: Přežít, přelstít, přehrát. Čili ta ukázala, že její nejen fyzická síla se počítá. My se za chvíli v pořadu na síti na radiožurnálu Sport podíváme na další kontrast její kariéry do Stardance.

0: Pití na radiožurnálu Sport pokračuje a dnešním hostem je Chilita. Po americkém fotbalu, kuchařských začátcích a Survivoru přišla další výzva, možná i ten důvod, proč teď šel americký fotbal na pár let stranou, a to Stardance. Chili, nevím, jestli si tušíš, ale já jsem teda ve Stardance byla taky. Mm-hmm. A když přišla nabídka na Stardance, to do dneška si pamatuju, kde jsem stála, co jsem v tu chvíli dělala, co všechno se mi prohnalo hlavou, a bylo to rok a půl dopředu. Rok a půl dopředu mě odvolali. A jak ty jsi reagovala, když přišla tahle nabídka?
1: To byl strašně vtipný moment, protože třeba měsíc předtím, než přišla, tak jeden člen jako mýho týmu řekl, Ježíš, to by bylo tak super, kdyby tě pozvali do té Stardance. To by bylo tak super. A já jsem říkala, prosím tě, Martina, jako, tam se jenom zve a toto, jakoby, jako, přesně přišlo mi to úplně nereálný. A když to přišlo, tak si pamatuju, že jsem byla, a zrovna jsme něco natáčeli, to je nějaký vtipný video, a já jsem seděla na gauči a zavolal mi můj manažer a řekla, hele, jako ze Stardance tohle. A pamatuju si, jak všichni úplně z toho byli hrozně pavli, pane bože, to je úplně neuvěřitelný, musíš tam prostě jít. A tohle, a samozřejmě jako je to prestiž, ať už se rozhodneš jakoliv, tak samozřejmě ta pozvánka samotná je prestiž, ale přemýšlela jsem o tom taky jako dlouho, jestli to jako dává smysl vzhledem ke všem závazkům, protože jak víš, že to je prostě obrovský závazek. I z hlediska času, jako ty nemůžeš vlastně stíhat vůbec nic jiného.
0: Nechápu. Vůbec, no. Jako byly tam herečky, které dokázali u toho nějak ještě hrát.
1: Vůbec nechápu, a
0: dokonce my měli v naší sérii Miraje Navrátila, který mezi tím sbíral slavíky a vyprodával O2 Areny, ale taky to na tom bylo samozřejmě poznat, a my měli teda bohužel i covid, takže to bylo jako náročný. Každopádně ty si podle mě, minimálně mě si překvapila, jak velký vztah si měla k tanci před Stardance.
1: A já miluju tanec, já jsem tancovala od malička, ale úplně jiný tanec. A já jsem si stejně jako spoustu lidí myslela, že když mám dobrý vztah k tanci a jako tancovala jsem hip-hop, tak mi to pomůže. A bylo to prostě něco úplně jiného. Ten pohyb je úplně jiný, charakter těch klasických tanců je úplně jiný. A navíc podpatky.
0: Ano. Boleli tě záda z nich?
1: Ale vlastně. Mě neboli záda, i že já jsem jako takový krátkej zavalitej typ, tak to pro mě nebylo takový problém, ale bolelo mě z toho strašně chodidla, protože mám kachní nohy, mám strašně jako extrémní plochonoží, takže já jsem vždycky říkala, že moje palačinky trpí prostě. Ale já nevím, jestli nikdy chodíš normálně.
0: Ne, no, nikdy. Ale celý vlastně půl rok Stardance jsem i protrénovala v podpatcích. Já jsem nebyla tak, kdo by mohl trénovat v těch placatých botech, protože já jsem se bála, že to pak nedám. Já jsem jako takový jako magor v té přípravě, že jsem se prostě potřebovala připravit, takže já jako nebyl den, kdybych ty podpatky neměla 3 až 5 hodin na sobě. I doma prostě jsem si na to snažila zvykat a způsobilo to teda jako posun té postury a velkou bolest zad. Ale určitě mi chyběl, na rozdíl od tebe, právě trošku nějaký jakoby rytmus, bych řekla. To, co se asi naučíš, když tancuješ od mala, cítila si, že zase opět sportovní základy, že si ráda jakoby šahneš na dno. Že ti to v tom podpořilo?
1: Určitě, protože pro mě jako z fyzické stránky to nebylo vůbec náročný.
0: Souhlas.
1: Opravdu. Byla to spíš mentální yoga. No. A ono to je fyzicky vlastně náročný.
0: Já jsem hrozně ráda, že to říkáš. Víš o tom, že všichni sportovci, nebo většina z nich, a teď nebudu jmenovat, nebudu konkrétní, ale všichni jako, ne, je to strašně do těch rozhovorů, že jo, hrozně se to hodí říct, jako, tak co v porovnání s tvým sportem, a já vždycky ne, já budu prostě upřímná. Pro mě jako 3 až 5 hodin na parketě je míň intenzivních než hodina a půl tenisu.
1: Totálně.
0: Prostě je to tam o tom, že ten můj tanečník tam furt něco vymýšlí, pak mě provede parketem, pak to zase promyslí jinak, protože to třeba nešlo, a vlastně tě koriguje, ale není to jako drill
1: vůbec.
0: Úplně furt, je to takový, jako já tomu říkala umělecký pohyb, jo? Hodně omluvení, navnímávání, občas se šlo nějakou svačinku, jako.
1: Jo, vlastně u nás ty svačinky zabíraly hodně času.
0: Právě, jo. A já jsem jako byla taková, jako půl hodiny dopředu jsem tam byla rozcvička, ten tam přišel, že jo, koukal na mě, co tam dělám, a já, tak jdeme, v 9 jsme řekli start, v 9, já musím 10 vody, cože v 10 až ve 12, a já, no co tady budem dělat,
1: jo.
0: Jako. Takže,
1: no,
0: jako z toho jsem byla taková, že jsem říkala, ne, fyzicky mě to neničilo, ta postura, jo, ale co mě jako dělalo problém, byl přednes. Co ty a jakoby vystoupit před lidi, být umělecká, dávat najevo třeba nějaký hraný emoce. To může. Pro mě bylo nemožné. Já nemohla pohladit partnera po tváři a zamilovaně se podívat. Nešlo to, nešlo.
1: Ale pro mě tohle bylo jednodušší, protože přece jenom prostě já jako natáčím skeče, že jo, takže spoustu mýho obsahu je hodně i o tom herectví. Takže tohle pro mě byla ta jednodušší část. A rytmus taky, jako rytmus myslím, že byl docela fajn, ale prostě... Jo, taky jsem to tam neslyšela a zapamatovat si pro mě jako choreografii
0: jo.
1: Bylo šílený. A my jsme vypadali jako takovej ten hrozně soutěživej, jako pilnej pár, ale my jsme jako trénovali hodně, ne protože jako bychom to hrozně jako chtěli, samozřejmě jsme to chtěli, ale protože já jsem si nedokázala zapamatovat prostě tu choreografii a my jsme to museli opakovat prostě tisíckrát, fakt tisíckrát, abych jako si to zapamatovala. V tomhle podle mě měli třeba výhodu asi třeba Jana Paulová nebo Lucie Vondráčková, protože jak jsou asi herečky a jsou zvyklí. Jako zvyklí si pamatovat fakt jako kusy textu tohle. Tak...
0: Hlavně já mám pocit, že oni jsou schopni improvizovat. Jakoby to dojet. Pro mě, kdyby tam vypadla jedna notička, tak jako se mi zastaví úplně, svět, já tam úplně. Zastavím, bo, takhle se pokloním a odejdu prostě a řeknu, já odcházím, nemusíte mě známkovat, odcházím rovnou tam na parkoviště. Síla, rytmus, elegance i disciplína, čili ta znovu překvapila ve Stardance a v závěrečné části pořadu na síti na Radiožurnálu Sport se podíváme na ten její biznis, na identitu, další sny a co tedy opravdu plní její dny.

0: Posloucháte závěrečnou část pořadu Na síti na radiožurnálu Sport s Čilita, ženou, která propojuje sport, gastronomii, média i vlastní značku, influencering a vše možné. Čili, co je dnes teda hlavně náplní tvých dnů? Proč nám trvalo tak dlouho, než jsme se tady sešli?
1: Já musím na úvod ti poděkovat za tvůj vytrvalost, vidět, že jsi fakt sporták, protože tohle by nikdo nedal, ale jsem hrozně ráda, že jsme se tady nakonec sešli. A ten důvod je, protože za prvý letos je rok ohnivýho koně. A je to teda šílený, jestli to vnímáš stejně, ale vlastně je to takové jako podle mě, že se snažím, teď když už mám jako tu pozornost a platformu, tak přesně se snažím zjistit, jako jakým směrem se vydat dál a dělat trošku jako větší projekty, ne jenom z hlediska jako nějakého dosahu, ale spíš jako náročnosti. Mm-hmm. A to samozřejmě jako pro člověka, který má ADHD jako já, je obtížný. Ale spíš je to o tom, že je to zase taková nějaká chamtivost taky osobní, že ty prostě chceš dělat jako víc věcí naraz, mm-hmm, a zároveň často jako nemáš tu soudnost prostě říct ne. A to prostě je někdy, že na to jako doplatíš, no.
0: Není to tlak právě toho virtuálního světa sociálních sítí, protože já poslední dobou tohle slyším, když si pouštím určité podcasty právě od lidí, který, já jim nechci říkat jenom influenceři, jsou to tvůrci na sociálních sítích, který vlastně vnímají ten tlak, že ta tvorba musí být jako extrémně dobrá, extrémně furt posunutá. Já jsem mikroinfluencer v dnešním světě. Nedávno jsem byla ještě docela hustá, ale teď už moje čísla jsou úplně jinde, protože opravdu se to jako přerodilo. Teď už se jako nedělají unboxingy a smutný videa z domova, prostě nějaký jako na stativu. Teď už je to vlastně jako profi reklama, jak každý spot mi přijde. Cítíš ten tlak, jako ty, že se ta tvorba posunuje, že i AI vlastně posunuje úplně ty možnosti, jak ty videa můžou vypadat.
1: Je to tak.
0: A vlastně je to docela kolotoč, který tě může semlít.
1: Je to tak, je to docela šílený, jakým tempem se to posouvá, ale proto o to myslím, že je důležitější si uvědomit, že je to silnější než ty. Sociální sítě jsou udělané tak, aby to opravdu vyvolávalo tu závislost, prostě dávalo ti to ten levný dopamin a je potřeba si tohle přiznat. A tím pádem je o to důležitější vlastně si vybudovat ten mechanismus, jak to jako používat trošku víc jako vědomě. Mm-hmm. Jo? Takže já pokud vím, že prostě je to moje práce, zároveň je tam můj obličej, je to tenká hranice mezi prací a osobním životem a vlastně to, co té tvorbě dává tu výjimečnost, je do jistý míry i nějaká tvoje zranitelnost, mm-hmm, protože neexistuje autenticita bez zranitelnosti, bez rizika toho, že tě někdo
0: může
1: prostě
0: nebo
1: no, že tě to může zabolet, přesně tak. A já se to udržuju tak, že já prostě vědomně, tak to řeknu, já vědomně prostě nesleduju spoustu věcí jako blokuju. Na spoustu akcí prostě nechodím, jako velmi záměrně, ne protože by mě to nebavilo, ale protože vím, že prostě to není dobrý, protože ono to opravdu rozprostře tu můj pozornost, tu koncentraci. A já vím, že když žiju v Praze, ve městě, který je jako hodně rušný, dělám práci, která je šílená, tak o to důležitější je prostě opravdu se jako nudit, bejt jako neustále prostě v nějakým jako konstantním self-checkingu, že ty si řekneš, jako kde jsem, co dělám, kdo je právě teďkon u toho kormidla, kdo to řídí, je to únava, je to prostě čistě ego, je to zase nějaká potřeba po externí validaci, která řídí celý ten jako obsah a tvorbu, je to zase možná nějaký jako by můj strach ze ztráty přízně prostě lidí,
0: pozornosti
1: a tak dále. A myslím si, že o to důležitější je opravdu prostě být jako vycentrovaný, protože ten svět se nezastaví. Zároveň je naivní si myslet a nadávat jako na sociální sítě, že jsou zlo a tak dále. Prostě je to o tom, že ty se to musíš naučit používat opravdu trošku vědoměji. Takže já si myslím, že se mi to daří vlastně strašně dobře balancovat, líp než kdykoliv jindy, protože si říkám, že vlastně mám tendenci přeceňovat tu důležitost jakoby sama sebe a té tvorby. Jo, protože ty máš pocit, ježišmarja, mám hrozně velký čísla, lidi čekají, až vydám že další bombu a já prostě tohle. A vlastně člověk jako je pohlcený tou samosvojností, tou jako sebedůležitostí a je důležitý si říct, já nechci zmeškat o rodinný oběd, abych natočila další jako video, protože pokud zmizím prostě prostě z planety Země, tak co se stane? Bude se to točit jako dál? A každý člověk je většinou pohlcený svýma vlastníma problémama.
0: Přitom takže, je nahraditelný.
1: Přesně tak. A že maximálně, jako, co můžeš jako dělat, je nějakým způsobem je inspirovat, ale hlavně to o tobě, protože ten proces je 99%, ten výsledek jenom to 1%, to jednominutový rýlusko je to 1% a 99% je všechna ta příprava, kterou lidi nevidí. Takže ta příprava by měla být hlavně o tobě, aby tobě to něco dávalo, aby tebe to kultivovalo nějakým způsobem. Takže já když jako přemýšlím nad tím, jak tu tvorbu, kam ji chci ubírat a co chci dál dělat, tak se vlastně chci říct, jaký by ten proces měl vypadat.
0: Aby tě to bavilo.
1: Aby mě to bavilo, hlavně aby mi to něco dalo, aby mě to inspirovalo. A to, že to lidi bude bavit, by mělo být víceméně spíš jako vedlejší produkt toho, že já to dělám jako vědomě a že mě to jako naplňuje.
0: Takže odpověď na to, co nejvíc naplňuje tvoji profesi teď aktuálně, je to tvorba kontentu.
1: Je to tvorba kontentu, je to natáčení. Hodně teď vlastně ustupuju jako z vaření z receptů, protože si myslím, že zase recepty jsou úplně všude a spíš lidi potřebují jako nejenom recepty, návody a informace, ale spíš vlastně jako to propojení, ten kontext, jak to dělat, jako ty máš recept, ale co je vlastně to řemeslo, to vaření, jako o čem to vlastně to vaření je, co je vědomí jezení a tak dále. A hrozně mě baví paradoxně jako skeče. Já jsem si zkusila pár jako skečů, začalo to Kitchen Dialogue s Danielem Krejčíkem, pak nějaký Toxic Dates s Lukášem Hejlíkem a uvědomila jsem si, že mě strašně baví to psaní. Že vlastně skrz to psaní a skrz ten humor, ty můžeš těm lidem vlastně říkat jako spoustu věcí a odbourávat tu rezistenci, protože tam není ten prvek toho moralizování ani toho zastrašování a mě to tak strašně baví, takže my teď máme za sebou pár krátkých jako filmů s Martinem Pisaříkem, s Honzou Cinou a prostě to je strašně divný, že já jsem kuchařka a teď prostě hraju jako s hercema, ale to mě strašně baví psát scénáře a vlastně vždycky do toho humoru dostat jako nějakou message, která si myslím, že by mohla lidem pomoct.
0: Je tohle ten tvůj další velký sen a ta cesta, kterou vidíš před sebou na příštích pár let?
1: Vidím to tak, vidím
0: Nebo
1: to tak.
0: Nebo je tam ještě něco, nějaký sen, něco, přesunout jako, se, nevím, přestěhovat se do Austrálie, tak začít surfovat.
1: To bylo hezký. Jo, tak můj velký sen je vlastně, chci zůstat u toho jídla. Jídlo je prostě alfou a omegou všeho a chci u toho zůstat. A myslím si, že by se mi líbilo, kdybych dokázala lidem ukázat to zákulisí toho jídla. Jo, protože ty chodíš do supermarketu, všechno jako kupuješ prostě balený a nevidíš vlastně ten příběh.
0: Takže poletíš do Mexika, ukážeš nám, odkud jsou avokády.
1: Ne, já zůstanu tady u nás v Čechách a ukážu spíš jako, že jako jaký plodiny máme tady, kdo je pěstuje a co vlastně znamenají farmářské potraviny, protože to je taky taková abstraktní věc, co znamená zdravá potravina, co znamená zdravá půda.
0: Co znamená bio.
1: Co znamená, ano, přesně tak, co znamená vlastně vůbec bio, jestli je to jenom mýtus, nebo jaký jsou tam nuance. A to myslím, že je strašně důležitý, protože ta strava, ty můžeš jako dělat jakýkoliv povolání, sport, cokoliv, mít jakýkoliv sny, ale jíst musí každej a to jídlo je palivo, který opravdu rozhoduje o tom, jak se cítíš v tom svém těle. Takže si myslím, že je důležitý jako vyvědět, co jíš, jak to jíš a odkud to pochází.
0: Dnešním hostem pořadu Na síti na Radiožurnálu Sport byla Tat Huidong alias Chilita, žena, která dokazuje, že síla může mít mnoho podob a já ti, Chili, moc děkuji za dnešní rozhovor, bylo to moc inspirativní a budu se těšit na tvoji cestu i skrz sociální sítě, ji budeme moc sledovat. Od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestýny Hlaváčková, děkuji, Chili.
1: Děkuji moc.
2: Premiéru tohoto pořadu můžete poslouchat ve středu po 10. hodině na Radiožurnálu Sport. Nelaďte se od pondělí do

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Československý souboj v hlasování. Nejnovější Tata Boys v původním snění.
3: Tata Boys.
0: Nebo Richard Miller, Černá labuť, Bělá vrana.
3: Richard Miller.
0: V pondělí večer budou noví Tata Boys nebo skvělý Richard Miller. Hlasujte na našem Facebooku.
1: Rádio Praha.
0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové.
3: Na Rádiu Praha.
1: Host Lenky Vahalové.
3: Lenky Vahalové.
4: Krásný den, posloucháte Rádio Praha a mým hostem bude už za chvíli fotografka Alžběta Jungrová a pozve na novou výstavu Bez konce a začátku.